Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

Hobous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takový 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální. Odpočiň si.

AG Fleci, respektíve solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věrodůstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybělo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázalo pokaždé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

krásně voní les. Na stráně kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto. To je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

rozbouřené moře, od Kréty vítr žen na útes, a my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. Now about today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit, pospíchám chránit svoji ženu, bojuj s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. Now about today, tomorrow maybe,

karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today,

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpívačkové sestavě Seashow. Tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznivějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. No, ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal prvně, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím mít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, jako, byl jako blbost.
0: Jo, jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři dla Lůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je tu pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků

0: tam je prorazí.
1: Co?
0: No přece uši.
2: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
0: Co čím, no? Hřebíkem.
1: Co?
0: A uši.
1: Cože?
0: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
1: Ty to myslíš vážně?
2: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
0: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč si mi teda potom dostávala?
1: Já přece nevím, jak se to dělá.
0: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
1: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
0: Tak mi to proraž tou skobičkou.
2: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
3: Aby.
1: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
3: Tady máme tu slivovici.
0: Jo, to je nápad. To
2: má,
0: je nápad.
2: Pokud.
0: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
1: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
0: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
1: To ti bude bolet.
0: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
3: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
0: Tati.
1: A kde to budem dělat?
0: Já dám hlavu třeba takhle na stůl.
3: Kaž?
0: Takhle dám hlavu na stůl.
1: No, to bych chtělo...
3: Co?
1: O trošku vejš.
3: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
1: No,
0: tak dobrý.
1: No, takhle
0: dobrý.
1: By to možná šlo. No,
0: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
1: Si vemu ještě trochu ty slivovici.
3: Ne. Ale... Nepí, vždyť se netrefí.
1: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
3: To jo.
4: Humoriáda.
5: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
6: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase, jako mami, jako rodiče.
5: Ano.
6: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
5: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
6: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.

0: A ona
1: Ano.
0: se podepisovala D, Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis
1: Ano.
0: charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej.
1: Inspirován,
0: takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
1: Hmm.
0: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
1: Ano.
0: To byla pro ní banalitka, ale to
1: a
0: pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
1: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vstyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé. Z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváre.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak.
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: Podle to, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. Jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
2: jako,
1: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím Proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne, my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04, nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
4: ne?
5: Jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigarety?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Letím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? No, tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tadyhle to za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: A připrav mě vykartáču světle žaty.
5: Jo,
6: s hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a razně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, dívolně.
5: Prosím tě.
6: Já se postíkám, školik je hodně, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obou ani být vlastně. Moment na říci, pojď mi říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecké Klitzperovo divadlo navštívilo 60 tisíc diváků. Třebechovičtí se zapojili do plánování rozpočtu. Amalgámové plomby končí. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami, místy bouřky i silné, večer ubývání srážek a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. Klitzperovo divadlo v Hradci Králové navštívilo v uplynulé sezóně přes 60 tisíc diváků. Na svých scénách odehrálo divadlo 237 představení vlastního repertoáru a obsazenost hlediště se držela nad 80%. K nejnavštěvovanějším titulům patřily inscenace A pak usnu a vstanu a 50 způsobů, jak se rozejít. Téměř vyprodané byly vždy novinky uplynulé sezony Každou první středu a Arabela, doplňuje mluvčí divadla Martin Sedláček.
2: Výrazný byl pro nás také ohlas odborné veřejnosti, například inscenace Slučitelné díly získala cenu divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku 2025 a hudba Dana Kranicha a Matěje Šímy k inscenaci Cyrano byla oceněna cenou Richarda Dvořáka za scénickou hudbu, která byla letos poprvé udělena v rámci festivalu Setkání ve Zlíně.
0: Obyvatelům Třebechovic pod Orbem skončila možnost přihlásit své nápady do participativního rozpočtu. Radnice na projekty vyčlenila 1 milion korun, 200 tisíc z toho půjde na projekty místních částí, zbytek na vylepšení veřejného prostoru ve městě. Loni zvítězil projekt revitalizace prostorů za kulturním domem. Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
3: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od jejich těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
0: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Sport. U fotbalistů Nizozemska skončil po vyřazení ze světového šampionátu trenér Ronald Koeman. 63-letý kouč po prohře a vypadnutí na penalty v úvodním kole s Marokem na post rezignoval. Počasí. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřky i silnými. Večer začnou srážky slábnout a ustávat. Teploty 21 až 24 stupňů, v Krkonoších do 21. Vítr mírný, severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a byl na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli pádu stromů je ještě zcela neprůjezdná silnice 292 mezi obcemi Pelechov a Proseč u Železného Brodu. Na místě ještě pracují hasiči. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A je tu červenec, první červencové ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové právě začalo, tak vám přejeme dobré ráno a hezkou středu. 182. den v tomto roce právě začíná, svátek má Jaroslava, všechno nejlepší. No a na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové se teď taky od Jakuba Šmita dozvíte, co vás čeká. Za chviličku vyrazíme do Chrudimi, pořadatelé loutkářské Chrudimi nechali pro festival vyrobit totiž speciální edici vratných kelímků. Počítají ale zároveň s tím, že se asi nevrátí a že si lidé kelímek domů odnesou jako suvenýr. Bude o tom první reportáž dnešního ranního vysílání už za malou chvíli, tak si ji poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 11 minut po páté. Včera začal 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, bude tam až do 6. července. No a pořadatelé festivalu letos nechali vyrobit právě speciálně pro festival edici vratných kelímků. Počítají ale s tím, že se asi nevrátí nádobí s potiskem marionety, si totiž drtivá většina návštěvníků nechá jako vzpomínku, jako suvenír. No a reportér Josef Kopecký natáčel s ředitelem kulturního střediska Chrudimská beseda Martinem Dietertem.
1: Tak to, co držíte v ruce, jsou vratné kelímky a my už po několik let využíváme ten motiv plakátu, protože každý rok má Loutkářská Chrudim vlastně nový plakát. Takže ho používáme jako design na vratné kelímky a musím říct, že většina kelímků skončí u hostů, návštěvníků a vlastně všech loutkářů, takže nám tady moc jich nezbývá, což je dobře, proto to děláme.
2: Jak to tady vlastně funguje v té praxi? Jsou to zálohované kelímky, ten člověk si ho zaplatí a pak si ho drží a když chce, tak ho vrátí.
1: Je to tak, protože samozřejmě i my se snažíme fungovat ekologicky, ale samozřejmě pokud byste kelímek chtěli, aniž byste si chtěli dát nápoj, tak můžete, protože tam, kde prodáváme merch, což je také u divadla Karla Pipicha, tak ty kelímky budou k dispozici k prodeji.
2: Kolik vlastně se na ten festival nechává vyrobit takových věcí?
1: Velké množství. U kelímku zrovna u těch vratných, tam je to myslím 300 kusů, ale potom máme samozřejmě kelímky na kávu, různé sešity, vějíře, větráčky a podobně, ale tam už používáme takový ten logo design, to znamená to vahadlo, které je i tady rozmístěno po Chrudimi v různých barvách.
2: No a když se přidržíme těch kelímků, tak z toho počtu těch 300, kolik se vám jich tak vrátí zpátky?
1: Do 10.
3: Vratné kelímky už zavedli třeba také provozovatelé chrudimského letního kina a při akcích je využívá i Geopark Železné hory. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Časným deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami, které můžou být zase i velmi silné. Večer pak začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, v Krkonoších do 21 a vítr povane mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. A ještě biozátěž, to bude dnes na jedničce, takže mírná zátěž nás dnes čeká.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Skupina opět Radeček a Moravská filharmonie, písnička z živého koncertu, unikátní nahrávka, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, doufám, že se vám líbila. Teď je tu spotřebitelský servis a v něm se dnes ptáte na reklamaci auta. Josef Černý potvrdí, že platí stejná pravidla.

0: jako u kterékoliv jiného zboží.
1: Pan Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.
0: Tak děkujeme za radu, za odpověď a jenom připomenu, že i vy se můžete ptát Josefa Černého ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše adresa e-mailová studio.hradec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku od dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Rekonstrukce hradecké třídy ČSA pokračuje. Od dneška uzavřený úsek od magistrátu po křižovatku s Divišovou ulicí neprojedou ani spoje městské hromadné dopravy. Trutnov se rozhodl navýšit počet sdílených kol. Kvůli velkému zájmu jich od července v ulicích bude k dispozici 120. Rozšíří se i stanoviště. Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař překvapivě končí v A-týmu Hradce Králové. Po vypršení smlouvy dostal od vedení klubu nabídku mentora třetiligového Bčka. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů, v Krkonoších do 21. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do značky na silnici 11 v kruhové křižovatce u ČKD v Hradci Králové. S opatrností ale projedete ze silnic vše, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, teď už s novinami v ruce. No a 9 minut po půl šesté otvíráme nejdřív Mladou frontu dnes, kde je velký článek s titulkem Konec kolon se blíží, trasa obchvatu Náchoda je už dobře viditelná, řidiči po něm projedou začátkem roku 2028. S velkým očekáváním sledují obyvatele Náchoda i projíždějící řidiči práce na stavbě obchvatu přeložku silnice první třídy číslo 33 začali silničáři budovat loni v březnu a teď je tedy trasa v krajině už dobře čitelná a viditelná. Zatímco v loni se pracovalo hlavně na zakládání mostů a zahajovaly se stavby tunelů, tak teď už se pozornost soustředí na intenzivní zemní práce. Přesunout se musí tisíce kubíků zeminy a jak jsme říkali, řidiči se po novém obchvatu Náchoda projedou začátkem roku 2028, když všechno dobře půjde. Takže si o stavbě této důležité silnice můžete přečíst víc v Mladé frontě dnes, kde je k tomu článek. Já už se dívám do Rychnovského deníku, tady vás zvou na Počtejn. Hrad Počtejn totiž ožije letním festivalem, láká i na koncert, který bude vlastně v úvodu festivalu. V jedinečné kulisy divadelního festivalu se od 4. července promění Hrad Počtejn na Rychnovsku. Představení 12. letního festivalu pro děti i dospělé sem budou lákat až do 7. července. No a první ročník divadelního festivalu na Hradě Počtejn proběhl v roce 2013, od té doby úspěšně pokračuje dál. Divadelní Počtejn nabídne ve dnech 4. až 7. července vždycky 3 večerní představení pro dospělé od 19 hodin a ještě předtím 3 odpolední představení vhodná pro děti i dospělé vždycky od 16 hodin. No a úvodní večer bude tedy toho 4. Také patřit muzice a čeká vás koncert jedné kapely. Víc už si přečtěte sami, v Rychnovském deníku jsou podrobnosti a můžete samozřejmě na Počtejn zavítat i v rámci tohoto divadelního představení. Já už se dívám také na stránky dnešního Práva, kde je rozhovor s českým hasičem, který také ve Venezuele věří na zázrak. Zpožděný odlet, dlouhá cesta do Venezuely i hrozba dalších pádů budov. Čeští hasiči z USAR týmu pátrající po lidech zasypaných po zemětřesení čelí překážkám. Od začátku této mise zástupce velitele Němčík pro Právo z místa popsal první dojmy i dosud neúspěšné hledání přeživších. No a na otázku, jak moc ovlivnilo zdržení odletu jejich šance najít ještě nějaké přeživší, tak Jiří Němčík odpovídá, že pro lidi zavalené v sutinách klesá šance na přežití s každou hodinou. První 2 až 3 dny je ještě relativně vysoká šance, pokud samozřejmě nemají zásadní zranění, ale jsou jenom uvěznění v nějakém malém prostoru, tak je šance na záchranu, ale po 3 dnech jsou šance stále menší a menší a jdou opravdu rychle dolů, takže to zdržení zaviněné přepravou, kterou bohužel nejsme schopni garantovat pro tak velký tým vždy a hned, bude mít na náš výsledek velký vliv, říká hasič Jiří Němeček, který tedy také pomáhá ve Venezuele, kterou zasáhlo tedy ničivé zemětřesení. Podrobnosti v článku, který začíná na titulní straně dnešního Práva a pak ještě pokračuje na straně číslo 6. Přečtěte si rozhovor s Jiřím Němčíkem. Tak tolik pro tuto chvíli z novin. Do novin se podíváme znovu i za hodinu.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, před minutou bylo 6:15, to byl samozřejmě Freddie Mercury. No a v dobrém ráno, až bude 8:30, tak vás budeme zvát do studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kde právě dnes začíná výstava výtvarníka, malíře, ilustrátora a propagátora české literatury na Tajvanu, Tomáše Říska, pro kterého se tento ostrov v Tichém oceánu stal už před lety jeho druhým domovem v Hradci Králové. Jinak Tomáš Řízek v knihovně, ve studijní a vědecké knihovně vystavuje pravidelně. No a letos to bude výstava inspirovaná dětskou knížkou Jeď, jeď, kouzelný vláčku, která přináší malým čtenářům obrázkovou formou exotický svět zajímavostí z daleké země, popisem atraktivních lokalit v okolí jednotlivých železničních stanic. Okolo Tajvanu totiž vede taková železniční tedy cesta, trasa, a o té nám bude Tomáš Řízek taky určitě dnes po 8:30 vyprávět až nás na výstavu svých obrázků a ilustrací k téhleté knížce, která dnes tedy ve vědecké a studijní knihovně v Hradci Králové začíná, bude vyprávět a povídat. Takže si poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové, pojďme se podívat na to, co nás dnes čeká taky venku.
1: Počasí.
0: Je po bouřce, možná, že nás nějaké bouřky asi i čekají během dne, počítejte určitě i s dešťovými přeháníkami. Teď tady v Hradci Králové vidím 20 stupňů, v Jičíně 19, v Trutnově 17, v Náchodě 18 a v Rychnově nad Kněžnou 18 stupňů. No a čeká nás tady přes den oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami, které zase můžou být i silné. Večer pak začnou srážky slábnout a ubývat a teploty budou stoupat na 21 až 24 stupňů Celsia, takže se výrazně ochladí, bude to určitě příjemné oddechnutí od těch příšerných veder. V Krkonoších pak budou teploty stoupat maximálně do 21 stupňů. No a vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, stupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.

0: dospíval. A teď to bude chviličku o mobilních telefonech v dobrém ránu, protože si dnes připomínáme jedno výročí, je to totiž přesně 30 let, kdy společnost Eurotel spustila u nás první mobilní digitální síť GSM v Česku, která umožňovala si posílat třeba i SMSky, tedy krátké textové zprávy, to předtím možné nebylo. No a ve stejném roce, tedy 1996, na konci září u nás začala působit i další společnost Radiomobil. Tak si pojďme o těch mobilech něco říct, taky s dětmi a Terezou Brázdovou, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někomu, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
3: Že já se podívám na fotky a mám tam už bez dovolení.
2: Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil.
4: Mobil.
2: Mobil a hračky.
4: Jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne.
5: Anička, já jsem ho dala strejdovi, ale on byl už stejně druze rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách.
6: Až budeme dospělí.
2: Ano, až budeme dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.
7: A takhle to vidíme my.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ranní bouřky v kraji znovu zaměstnali hasiče. V Rokytnici obnovili pomník prusko-rakouské války. V pražské spojce Kbelská začíná omezení. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer ubývání srážek a teploty do 24 stupňů. Zprávy Lukáš Pochylí, hezké ráno. Noční bouřky v Královéhradeckém kraji zaměstnávali hasiče. Záchranáři vyjížděli ke 14 zásahům v souvislosti s počasím. Vyplývá to z informací na jejich webu. Naprostá většina zásahů byla mezi půlnocí a 5 hodinou raní. Nejčastěji museli pomáhat s odstraněním spadlých větví a stromů ze silnic. U Častolovic uvolňovali železniční trať. V Albrechticích nad Orlicí zajišťovali poškozenou střechu sociálního zařízení. Nejvíc výjezdů měli hasiči na Rychnovsku. V Rokytnici v Orlických horách odhalili opravený pomník z prusko-rakouské války z roku 1866 na místním hřbitově. Obelisk připomíná vojáky, kteří se v Rokytnici léčili ze svých válečných zranění a později jim podlehli. Restaurátoři pomník očistili, doplnili poškozené části, obnovili zlacení i nápisy a opravili také oplocení. Podle restaurátora Luďka Špatenky bylo při obnově nejnáročnější právě restaurování původních textů.
2: Byly hodně nečitelné, teď už to nevypadá, jo? Ale Zdeněk Bláha někde jako měl nějaký texty, který sehnal, nebyly kompletně ty seznamy. Byly tam i tak drobné nejasnosti, ale 99% jako písma nám sedělo, takže jsme byli schopni zrekonstruovat nápisy na všech třech stranách. Tak to bylo takový, jakože tam jsem si nebyl úplně jistý, jak budeme postupovat, ale podařilo se to doplnit kompletně.
0: Důležitá Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Uzavřené budou sjezdy a nájezdy. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
3: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
1: Sport.
0: Do druhého kola Wimbledonu postoupili Jiří Lehečka a Jakub Minčík. Mezi ženami jdou dále Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů v Krkonoších do 21. Vítr mírný severozápadní v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a Bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do značky na silnici 11 v kruhové křižovatce u ČKD v Hradci Králové. S opatrností projedete a více událostí a spadlých stromů máme v okolí Železného Brodu, kde prošla bouřka. Projížděte tam opatrně. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6 dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno ve středu 1. července. Za chviličku v další reportáži budeme mluvit o tom, že farmář David Kotlář vytvořil naučnou stezku Sasové pod Zebínem. Společně s dalšími nadšenci ji zpřístupnil před 2 lety, no a zájemci se po ní projdou i letos u příležitosti 160. výročí bitvy u Jičína. Za chviličku nám o tom víc řekne v reportáži Vlaďka Vildová. Tak si poslechněte a ještě jednou dobré ráno. Hezké vstávání taky od nás Hradce Králové, od Jakuba Šmita.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Michal Tučný teď zpíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 6 hodin 10 minut. No a my se vydáme na Jičínsko, kde se můžou zájemci projít naučnou stezkou Sasové pod Zebínem. Jak jsem říkal před chvílí, inicioval ji a náklady zaplatil David Kotlář, farmář a chovatel koní ze statku pod Zebínem. Celkem 5 zastávek na stezce mezi pastvinami od úpatí Čedičového vrchu k vesnici Dílce provází návštěvníky událostmi bitvy u Jičína, která se odehrála v podvečerních hodinách 29. června roku 1866. Co tedy před 2 lety farmáře a jeho přátelé k vytvoření stezky vedlo, i to se teď dozvíte z reportáže Vlaďky Vildové.
1: Stojíme nedaleko vrchu Zebín. Tady také funguje jezdecký klub Jičín. Říkám to správně.
2: Ano, jezdecké centrum Jičín je název. Tady na tom statku původně působili moji prarodiče, kteří zhruba před 10 lety z podnikání už pomaličku začali odcházet. Já jsem v tu dobu žil a pracoval v cizině. Vždycky to bylo kolem koní. A z té ciziny jsem se právě vracel převzít rodinný statek. Někdy v tom roce 2015 se ke mně úplně náhodou dostala informace, že na jedné z našich pastvin se kdysi nacházel pomník, který měl někdy v 70. letech zmizet. Začal jsem potom pátrat, tím pádem jsme se dostali k nějakým informacím o té bitvě u Jičína, potom i k tomu, že část té bitvy probíhala i na těch našich dnešních pastvinách.
1: Když jsem šla po té panelové cestě, tak jsem si všimla pomníčku, který tam dřív nebýval.
2: Ta informace byla z části založená i na legendě, že tam ten pomník měl stát a v době, kdy se za minulého režimu stavila ta panelová cesta, ten minulý režim, který se k tady těm památkám choval dost necitlivě, snad měl základ toho pomníku použít pod tu panelovou cestu. Ale na to konto jsem se dostal k nějakým fotografiím. My to tady máme na z těch naučných cedulí. Tenhle ten, přesně tak. Samozřejmě my jsme nechtěli do té původní podoby, kdy to snad měřilo i 3 metry na výšku s tím křížem. A my jsme se vlastně v tom roce 2021 pokusili zjistit jméno toho vojáka a to se nám podařilo.
1: Řekneme jeho jméno?
2: Ano, jmenoval se Karl Švenke, bylo mu 26 let a pocházel z vesnice Kopic, která je dnes součástí známého saského města Pirna.
1: David Kotlář vystudoval na Filozofické fakultě obor historie. Tak se vracíte k tomu oboru.
2: Myslím si, že tohle bylo mnohem zábavnější než to studium.
1: Když se díváme na tabule, je to vybaveno i dobovými kresbami.
2: To jsou dobové kresby. Snažili jsme se získat i historické fotky těch pomníků. Já to i na ty ceduly uvádím, protože všem, co se na tom podíleli, patří poděkování. Sám bych to takhle zdaleka nezvlád.
1: Kdo zaštítil finančně? Vy?
2: Já. Včetně ty rekonstrukce pomníků, to jde všechno za námi. Není v tom žádná dotace. Tady po staletí byly ty statkářský sedlácký rody na svém místě. Bylo pro ně úplně běžný, že vysadili strom bez toho, že by na to byl vypsaný dotační fond, ale myslím si, že se to trošku tím minulým režimem násilně přerušilo. Viděl jsem to v Belgii, což je silně katolická země, když má nějaký farmář na poli boží můka, tak je pro něj úplně normální, že jednou za čas opraví. To tak nějak vidím stejně. Když se na těch pozemkách, který dneska spravujeme, kde se pasou koně, odehrála bitva, člověk o tom něco ví, tak mně přijde přirozený sem ty lidi trošku přitáhnout a ten zájem o tu lokalitu, o to místo a závěru i o ten kus historie, tu bitvu v nich nějak vzbudit. Není v tom nic jiného. Kéž by to tak dělalo víc lidí.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: www.zavináč.rozhlas.cz a nebo pak po 11. hodině do radioporadny zavolejte. Taky Zámecké léto dneska startuje, chci připomenout, 9.45 s Františkem Kinským, takže opět během léta více než 50 českých zámků navštívíme a čekají nás i soutěže v rámci Zámeckého léta. Jinak naše velká letní prázdninová soutěž taky odstartovala, dokonce už v pondělí, tam nadělujeme každý den krásné ceny a tou hlavní cenou je potom let balónem během balónového nebe. Takže krásné léto přejeme, příjemné prázdniny. Pojďme se podívat na to, jak je a jak bude dnes venku.
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují teď třeba tady v Hradci Králové kolem 20 stupňů, v Rychnově 18 stupňů Celsia, v Jičíně 19, v Trutnově 17, v Náchodě 18 stupňů Celsia. Všude obloha zatažená, někde ještě s deštěvými přehánkami, i bouřka se může objevit a to platí vlastně i o celém dnešním dni. Takže nás čekají bouřky a déšť, bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy se vytvoří bouřky nebo i silné, bouřky večer pak začnou srážky slábnout a ubývat teploty 22 až 25 stupňů. Celsia, na horách v Krkonoších 17 až 21, v Orlických horách 20 až 24 stupňů. No a ty bouřky, když budou silné, tak můžou být zase ojediněle doprovázeny i přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami, které můžou být velké až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Noc z dneška na zítřek bude ještě taky deštivá a budou doznívat i ty bouřky. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia, což bude na ten spánek velmi příjemné. No a zítra už bude méně oblačnosti a méně srážek, bude většinou polojasno, zítra během dne se ojediněle může objevit nějaká přehánka a teploty 23 až 26 stupňů.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Karel Gott dospíval, přejeme dobré ráno a taky hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Už jsem před chvíličkou začal říkat a povídat o tom, co pro vás všechno máme, o čem bude radio poradna, že dneska startuje zámecké léto ve 9:45 v dopoledním vysílání, v dopoledním Habaději s Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským. Samozřejmě zámecké léto pak každou sobotu a neděli, jak jste slyšeli před chvílí, ale každý všední den dopoledne budeme nabízet soutěž právě se zámeckým létem, kde budete tedy moci samozřejmě soutěžit každý všední den o zámecký cestovatelský balíček, taky velká prázdninová soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové o led balónem. Takže krásné léto, krásné prázdniny. No a hosta bude mít dnes samozřejmě také Alex Minářová, když už zvuk k tomu dnešnímu vysílání po 13. hodině. Dneska to bude Pavel Šporcl, houslový virtuos, taky naše šarmantní osobnost. Takže se třeba dozvíte i to, jestli na svých koncertech Pavel Šporcl prokládá ten klasický repertoár i modernějšími, třeba rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: A kdo by chtěl slyšet víc, tak si poslechněte dnes celý rozhovor s Pavlem Šporclem odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme a přejeme dobré ráno.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál Vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: 6.30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 euro nově připadá clo nejméně 3 eura. Jaroměř ode dneška spoplatnila parkování na náměstí Československé armády. Vybírá se ve všední dny mezi 8 a 17 hodinou. Zdarma je prvních 30 minut. Řidiči i cestující v městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat s dopravním omezením ve Vysoké nad Labem. Kvůli opravám bude silnice po celý červenec uzavřená. Autobusy 18 a 20 začínají i končí na zastávce Vysoká Hostinec. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. Postup do osmifinále fotbalového šampionátu si zajistili Norové vítězstvím 2-1 nad Pobřežím Slonoviny. Dál prošli taky Francouzi, kteří si poradili se Švédskem 3-0 a Mexiko, které v zápase odloženém kvůli bouřce porazilo Ekvádor 2-0. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11, blokuje krajnici u 16. kilometru směrem do Prahy. Osobní auto narazilo do značky na silnici 11 v kruhové křižovatce u ČKD v Hradci Králové. Tady s opatrností projedete. Ze silnic vše dobře dojďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl sedmé, dnes už po druhé otvíráme spolu s vámi noviny, tak Náchodský deník budeme číst jako první teď. 60 let čekání skončilo, bývalou skládku nahradil sportovní areál. Police nad Metu ji otevřela z brusu nový sportovní areál s fotbalovým hřištěm, s umělým povrchem a asfaltovým okruhem pro kolečkové lyže. Investice za 60 milionů korun realizuje záměr, který se v lokalitě plánoval už od 60. let minulého století. Můžete si přečíst tady tu historii. A jinak umělý trávník okusili jako první po oficiálním otevření místní dorostenci v přátelském zápase, zatímco se potkali na hřišti, které má maximální možné rozměry. Po asfaltovém oválu pak zase kroužili na kolečkových lyžích zdejší lyžaři. Přečtěte si víc v Náchodském deníku, jsou podrobnosti o novém sportovním areálu v Polici nad Metují. Tak já už se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Kino, divadlo i Zuška budou na jednom místě. Vrchlabí začne na podzim stavět kulturní kampus za 300 milionů. Do investice za 300 milionů korun se letos tady pustí Vrchlabí. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne pak nové náměstí. V nejbližších dnech radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele. Stavba začne na podzim a potrvá 2 až 3 roky. Nákladný projekt město zaplatí z nadšetřených peněz. Soustředění většiny kulturních zařízení do jedné jediné lokality je ve městech podobně velkých opravdu unikátním počinem, tak uvidíme, jak se to všechno povede. Jsou tady i nákresy, jak by to mohlo vypadat, tak si přečtěte a podívejte se na stránky dnešní Mladé fronty dnes. Tak a ještě pohled na stránky dnešního Práva. Tady se píše taky o unikátu v Beskydech. Vědci tam náhodou našli nejstarší buk v Česku. Je mu už 492 let a podle vědců z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu jde opravdu o senzaci. Řeč je o buku, který roste ve Velkých Karlovicích v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle odborníků se jedná o nejstarší strom svého druhu v Česku. Dosud byl nejstarším bukem ten, který roste v Krušných horách u Horního Jiřetína. Objevili ho tam vědci z České zemědělské univerzity v roce 2024 a jeho stáří zjistili pomocí odebraného vývrtu na více než 470 let. Také u tohoto beskydského buku vědci udělali vrt, no a přišlo opravdu velké překvapení. Po dvojím měření letokruhové série z odebraného vývrtu zjistili, že věk beskydského buku je opravdu zmíněných 492 let. Článek si můžete přečíst v dnešním Právu na straně číslo 7, tak se mrkněte. No a my vám dál přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové dobré ráno. Teď už Bee Gees.

0: Tak teď to byly Bee Gees v dobrém ráno, za chviličku skupina Krištof také a písnička Do nebe se propadám a pak už se vrhneme na dnešní sport, ve kterém si budeme povídat o tom, že čeští združenáři se vrátili z přípravy v Norsku. O jejich letním programu bude dnešní sportovní reportáž za pár minut v dobrém ráno, tak si určitě nenechte ujít a poslechněte si. Počasí. Dnes nás čekají bouřky a déšť i během dne. Čeká nás počasí, které bude oblačné, až zatažené s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se můžou tvořit právě i ty bouřky, které budou zase i silné. Večer pak začnou srážky slábnout a postupně ubývat. No a teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách, tedy konkrétně v Krkonoších 17 až 21. Orlické hory pak budou mít 20 až 24 stupňů Celsia. No a pokud se objeví ty silné bouřky, tak tam zase můžou být ale i přívalové srážky kolem 40 mm, kroupy až 2 cm velké a nárazy větru kolem 70 km v hodině. To je dnešek, v noci pak čekáme ještě doznívání deště a bouřek, teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia, což bude pro spánek už příjemné. No a zítřek bude s méně oblačností a také menším množstvím srážek, zítra bude většinou polojasno, během dne se může ojediněle objevit nějaká přeháňka, ale zatím podle té předpovědi by to nemělo být nic výrazného a zítřejší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: skupina Krištof. 9 minut před 7 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Sport.
0: Tak ani v letních měsících si čeští združenáři moc neodpočinou. Aktuálně se vrátili ze soustředění v Norsku, kde se společně připravovali s německou reprezentací. No a po pár dnech doma a po pár dnech odpočinku zase budou balit kufry a vydají se konkrétně do Slovinské Planice, jak teď uslyšíte.
2: Český reprezentační výběr bude mít v sezóně mezi dospělými dva reprezentanty, Jiřího Konvalinku a také juniorského mistra světa Lukáše Doležala. Ten má před sebou první sezónu už jen v seniorské kategorii.
3: Uvidíme, jako je to určitě velká motivace a doufám, že budeme zvědět přísliby do dalších let.
2: Výkony Lukáše Doležala motivují také Jiřího Konvalinku, který už má za sebou například zkušenosti z olympijského startu.
4: Určitě je to taková ta laťka, vlastně Doldy je takový to přímý porovnání, jak vypadá úroveň juniorského mistra světa, takže to mě těší a myslím si, že pro ten náš mladý tým, že to je akorát pozitivum.
2: Kromě přípravy čekají ovšem združenáře tradičně rovněž letní závody.
4: Letní sezóny máme tam vlastně zase Summer Grand Prix, čili jako letní světový pohár, máme tam vlastně Rakousko, Francie a Německo. To je asi největší jako ty highlighty letní sezóny, ale my se spíš jako budeme soustředit na tu zimní. No.
2: Hlavně potom na spolupráci mezi sebou. Po poslední sezóně totiž ukončili činnost Lukáš Daněk a Jan Vytrval.
4: Určitě nesoupeříme mezi sebou, spíš jako soupeříme spolu proti zbytku světa. Vlastně jsme zbylí dva kousci, takže určitě si nebudeme jako přitěžovat, spíš jako věřím, že budeme jako se navzájem podporovat a že vlastně tímto dojdeme nejdál. No.
3: Tak my s Jirkou budeme objíždět nejspíš všechny světové poháry, takže teďka bude důležité vybudovat nějakou dobrou kapacitu toho vytrvalostního formátu a pak už vlastně jenom vyladit, aby jsme vydrželi celou zimu podávat nějaký rozumný výkony. Já si myslím, že oba máme asi největší cíl mistrovství světa, takže určitě tam něco předvíst a další velký cíl je být pravidelně prostě nějaký rozumný výsledky předvádět a dobrý výkony v tom světovém poháru.
2: Navázal na Jiřího Konvalinku Lukáš Doležal. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou. She's crazy like a fool.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Horké dny zvýšily počet výjezdů krajské záchranky. Hradecká stoletá je znovu průjezdná. Sněmovna chystá nový jednací řád. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer ubývání srážek a teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji evidují za minulý týden kvůli tropickému počasí zhruba o třetinu víc výjezdů, než je dlouhodobý průměr. Od pondělí do neděle vyjížděli téměř k 16 případů, což představuje bezmála 230 zásahů denně. Opatrnost je na místě i nyní při mírném ochlazení, připomíná mluvčí záchranné služby Lucie Hanušová.
2: Vysoké teploty představují zátěž nejen pro organismus, ale i pro zdravotnickou záchrannou službu. Proto prosíme veřejnost, aby preventivní doporučení nepodceňovala. I zdánlivě banální dehydratace nebo přehřátí mohou vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Ulice Bratří Štefanů v Hradci Králové je po téměř dvou letech opět znovu průjezdná bez omezení. Poslední etapu stavebních prací mezi ulicemi Ječná a Klacká dokončili silničáři zhruba o dva týdny dříve, než původně plánovali. Do běžného provozu se tak vrátila i městská hromadná doprava. Ulice má nový asfaltový povrch, obrubníky, odolnější autobusové zálivy i upravené chodníky a nová dopravní značení. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavěni nad běžné zaměstnance, kterým používá návykových látek zakazuje zákoník práce.
3: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně. Sport.
1: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Navázali na povedenou základní část. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie Kongo. Hrát se bude v pondělí ve 2 hodiny našeho času znovu v Mexiku.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré. Dobré až velmi dobré, aby ho na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11, blokuje krajnici u 16. kilometru směrem do Prahy. A s kyvadlovým provozem teď počítejte na silnici 35 mezi Ktovou a újezdem pod Troskami a taky na silnici 14 mezi Rudníkem a Čistou v Krkonoších. Pracuje tu údržba. Tolik z dopravy, jděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už půl roku musí obce a kraje ve školách platit ze svých rozpočtů nepedagogické pracovníky. Peníze na tuto novou povinnost dostávají od státu z rozpočtového určení daní. Stačí to na zaplacení všech potřebných mest? My jsme se o to zajímali a situaci v Královéhradeckém kraji nám za chviličku přiblíží náš reportér David Macháček. Poslechněte si o tom, taky vás pozvu do Bleskovky, kde i dnes před půl osmou budeme hrát o dvě permanentky na festival Hrady.cz na Kunětickou horu 17. a 18. července, kde vystoupí třeba Rybičky 48, MiG-21, Mirai, Xindl X, Vypsaná, Fixa a další, takže cena báječná. I dnes tady na vás čeká před půl osmou hodinou zazní otázka. No a Jakub Šmit vás pěkně zdraví z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové 1. červencového, takže středa 1. července dnes v kalendáři. Ať se dál hezky poslouchá naše vysílání a ještě jednou vám všem krásný den.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, teď je 10 minut po 7. Kuchařky, školníky, uklízečky a další nepedagogické pracovníky musí od ledna letošního roku platit ze svých rozpočtů obce a kraje. Aby měli na výplaty dost peněz, zvýšil jim stát příděl z rozpočtového určení daní. Zda tyto peníze zřizovatelům škol v našem kraji stačí, zjišťoval reportér David Macháček. Tak ho teď zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno. První várka informací bude o školách, které zřizuje u nás Královéhradecký kraj, protože ten zřizuje celkem 9 mateřských škol, potom 20 základních škol pro žáky se speciálními potřebami. Nejvíc zřizuje škol středních, těch je 54, a k tomu ještě 8 vyšších odborných škol a jednu jazykovou školu. Dobrá zpráva je, že k propouštění nepedagogů ve všech těch možných profesích zatím nedošlo. Rozpočet byl nastavený podle skutečnosti a kraj měl nebo má pro letošní rok v rozpočtu na ty nové výdaje požadovanou částku vyčleněnou a podařilo se mu pokrýt i navýšení tarifů, které bylo od 1. dubna.
0: No a jak novou povinnost zvládají města a obce? Stačí jim státem přidělované peníze z rozpočtového určení daní?
1: Tak zatím ano, ale říkám to opatrně, protože postupně už začínají doplácet ze svého rozpočtu. Trutnov ten zatím od toho ledna musel sáhnout do svého rozpočtu pro 15 milionů korun. Tam hlavní důvod je, že v Trutnově oproti standardnímu zřizovateli provozuje i základní uměleckou školu a středisko volného času. Náchod ten zatím problémy nehlásil, jemu se z toho rozpočtového určení daní podařilo pokrýt všechno, co je potřeba, ale bylo potřeba na některých školách upravit už úvazky.
0: To je tedy náš kraj. Jak ta situace pro srovnání vypadá jinde, v jiných krajích?
1: Tak když se podíváme k tomu nejbližšímu sousedovi na Pardubicko, tak tady už kraj jako oznamuje, že bude muset doplatit ze svého 40 až 60 milionů korun. Město Pardubice to dorovnávalo nepedagogům už přes 27 milionů a celkově se odhaduje, že v Pardubicích budou potřebovat tento rok 600 milionů, ale od státu dostanou jenom 500 milionů. Takže tam ten doplatek nějaký bude a jenom velmi stručně doplácí se už i v Olomouckém kraji a nebo také ve Středočeském kraji, tam dokonce přes 200 milionů. A jak se to všechno projeví v novém školním roce, který začne v září, tak to města a obce v našem Královéhradeckém regionu teprve vyhodnocují.
0: Zjistil David Macháček, děkujeme za to, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Bouřky se taky zase můžou během dne objevit, můžou být i silné. Bude tady oblačno podle předpovědi, až zataženo s občasným deštěm a přeháňkami, místy se můžou tvořit bouřky, které, jak jsem říkal, můžou být zase i silné. Večer začnou pak srážky slábnout a ubývat. Teploty budou dnes se pohybovat mezi 22 a 25 stupni na horách. V Krkonoších tady konkrétně naměříme teplotu mezi 17 a 21 stupni Celsia, v Orlických horách pak mezi 20 a 24.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 hodin 23 minuty. No jako byste to věděli, že ta písnička už končí, protože zase těsně asi 10 vteřin před koncem té písničky jste začali volat o 106, no a voláte správně. Ano, je tady soutěž.
1: Bleskovka.
0: Tak hrajeme i dnes o permanentky dvě na festival Hrady.cz, který bude na Konětické hoře teď 17. a 18. července. Vystoupí Rybičky 48, MiG-21, Mirai, Xindl X, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Leny a další. No a protože máte permanentky, tak

0: Můžete přijít buď v pátek, nebo v sobotu, nebo v pátek a v sobotu, na co chcete. Tak a vaším úkolem bude dneska poznat narozeninového oslavence. Já bych chtěl napovědět, že každé ráno před 8 hodinou nám nabízí rubriku Co v učebnicích nebylo. A dneska má narozeniny. Tento herec, moderátor, muzikant a daber. Tak vzpomenete si takhle rychle na jeho jméno?
1: Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat.
0: To jsou všechno zajímavé věci, co vám nabízí v téhleté rubrice. Tak zavolejte, jestli jste si vzpomněli na jeho jméno.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a koho pak máme na telefonu jako prvního? Dobrý den.
3: Dobrý den, Lukáš.
0: Dobrý den, Lukáši, moc vás zdravíme. Tak povídejte, koho jste poznal, jestli mi...
3: Já si myslím, že to je Martin Písařík.
0: Výborně, je to Martin Písařík, který teda svoji první roli ve filmu získal už jako malý kluk. Bylo to ve filmu Městem chodí Mikuláš, kde si zahrál vedlejší roli Mikuláše Arnošta. Jinak my si ho spojujeme hlavně se seriálem Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktora v Šetečku. No a často dabuje taky...
3: vlastně byl.
0: Ano. Dabuje taky televizní seriály a tak dále a tak dále. Má to hodně Martin Písařík, který dneska slaví 47. narozeniny, tak ho zdravíme. On se narodil 1. července roku 1979. V Praze, tak mu přejeme všechno nejlepší. No a kdybyste chtěl vědět, co bude Lukáši dneska v rubrice Co v učebnicích nebylo, tak to bude taky zajímavé. My se vydáme spolu s Martinem na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici. Ale to bude zase až před 8 hodinou. Teď vám moc blahopřeju, protože pojedete na Kuňku, na Hradec.cz, paráda, ne?
3: Díky moc, mám radost.
0: Kdo je tak vaším oblíbeným interpretem z těch, které jsem jmenoval? Mirai, Xinu,
3: Daniel Landa asi.
0: Daniel Landa tam taky bude. Tomáš Plus, Rytmus a další, takže si to hezky užijte. Mějte se pěkně, Lukáši, hezký den, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: Tak a permanentky dvě pro vás máme samozřejmě i v zítřejší bleskovce, takže i zítra ráno před 7:30 se s těmito parádními cenami na vás budu těšit.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku od dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Rekonstrukce hradecké třídy ČSA pokračuje. Od dneška uzavřený úsek od magistrátu po křižovatku s Divišovou ulicí neprojedou ani spoje městské hromadné dopravy. Trutnov se rozhodl navýšit počet sdílených kol kvůli velkému zájmu. Jich od července v ulicích bude k dispozici 120, rozšíří se i stanoviště. Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař překvapivě končí v A-týmu Hradce Králové. Po vyprašení smlouvy dostal od vedení klubu nabídku mentora třetiligového Bčka. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na poruchané osobní auto ještě dejte pozor, na dálnici 11 blokuje krajnici u 16. kilometru směrem do Prahy a na pohyb údržby dejte pozor na dálnici 35 u 137. kilometru v obou směrech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 9 minut po půl osmé otvíráme dnes už po třetí noviny, tak co se tady píše? V Mladé frontě dnes je velký celostránkový článek s titulkem Konec kolonce blíží, trasa obchvatu Náchoda už je dobře viditelná v tom terénu, řidiči po něm projedou začátkem roku 2028. S velkým očekáváním sledují obyvatelé Náchoda i projíždějící řidiči práce na stavbě obchvatu, přeložku silnice první třídy číslo 33 začali silničáři budovat loni v březnu a teď je trasa v krajině už dobře čitelná, zatímco v loni se pracovalo hlavně na zakládání mostů a zahajovaly se stavby tunelů. Teď se pozornost soustředí na intenzivní zemní práce. Přesunout se musí tisíce kubíků zeminy a víc už si můžete dočíst sami. Článek, jak jsem říkal, je opravdu obsáhlý, takže v Mladé frontě dnes v příloze kraji Hradecký. Dívám se do Náchodského deníku a tady vás zvou stejně tak jako třeba Rychnovský deník nebo i ten Hradecký na Počtejn, kde to ožije teď festivalem, láká se tady i na muziku. V jedinečné kulisy divadelního festivalu se od 4. července promění hrad Počtejn na Rychnovsku. Představení 12. letního festivalu pro děti i dospělé sem bude lákat až do 7. července. No a první ročník divadelního festivalu na hradě Počtejn proběhl v roce 2013 a od té doby úspěšně pokračuje dál. Divadelní Počtejn nabídne letos ve dnech 4. až 7. července vždycky 3 večerní představení pro dospělé od 19 hodin a ještě předtím 3 odpolední, vhodná pro děti i dospělé vždycky od 16 hodin a ještě hudba bude, ten úvodní večer, to znamená toho 4. července, obstará ten začátek hudební produkce, koncert, kapely, jazz, rock and roll, band. Hezky si to užijte na Počtejně, zve vás dnešní regionální deník. No a ještě Právo tady máme, tak se do něj taky podíváme. Je tady rozhovor s českým hasičem, který pomáhá ve Venezuele, věří na zázrak. Spožděný odlet, dlouhá cesta do Venezuely i hrozba dalších pádů budov. Čeští hasiči z USAR týmu pátrající po lidech zasypaných po zemětřesení čekají nebo čelí překážkám už od začátku celé té mise. Zástupce velitele Jiří Němčík pro Právo z místa popsal první dojmy i dosud neúspěšné hledání přeživších. Když se ho zeptali na otázku, jak moc ovlivnilo zdržení odletu jejich šance najít ještě nějaké přeživší, tak Jiří Němčík odpovídá: pro lidi zavalené v sutinách klesá šance na přežití s každou hodinou. První 2 až 3 dny je ještě relativně vysoká, pokud samozřejmě nemají zásadní zranění, ale jsou jen někde uvěznění v nějakém malém prostoru. Ale po 3 dnech jsou šance velmi malé, jdou rychle dolů, takže to zdržení zaviněné přepravou, kterou bohužel nejsme schopni garantovat pro tak velký tým vždycky a hned, bude mít na náš výsledek velký vliv, říká hasič Jiří Němčík, který pomáhá ve Venezuele, kterou postihlo ničivé zemětřesení. Přečtěte si víc, článek začíná na titulní straně a pak ještě pokračuje na straně číslo 6 v dnešním vydání Práva. Tolik noviny, zavíráme je. Za 3 minuty už bude 3:15.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat, co nás dnes čeká venku a jak tam bude. Čekají nás bouřky a taky déšť. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se vytvoří i bouřky, které můžou být zase velmi silné. Večer začnou srážky slábnout a postupně ubývat. No a teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. Na horách v Krkonoších 17 až 21, Orlické hory budou mít 20 až 24 stupňů. No a co se týče těch bouřek, silných bouřek, tak můžou se samozřejmě v nich zase objevovat přívalové srážky kolem 40 mm, velké kroupy až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Tady píše Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, se kterým mimochodem o počasí budeme mluvit asi za půl hodiny. Takže všechno ještě upřesní. Za chviličku, co v učebnicích nebylo. No a já už jsem dneska říkal při Bleskovce, kdy jsme hádali dnešního oslavence Martina Písaříka, že se podíváme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Takže už za chvíli s dnešním oslavencem Martinem Písaříkem. Dobré ráno z Hradce Králové.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

sauveur.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pokým krát.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na rozkoši cvičili výsadkáři a záchranáři. Oprava silnice omezila městskou dopravu v centru Hradce. Za laciné zásilky si od dneška připlatíme clo. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné, večer ubývání srážek a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, dobré ráno. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku cvičili armáda a záchranáři. Zhruba 150 vojenských parašutistů postupně se skakovalo do vody, ze které je na břeh dopravovali armádní, policejní i vodní záchranáři. Pro část výsadkářů šlo o první seskok do vody, patří mezi ně i Renata.
2: Zajímavá jako zkušenost, zajímavý pocit, přece jen člověk má trošku obavy z toho, že to je poprvé, ale pak je to super. Říkám, tyjo, tam je von, ale tak jako nějak to zvládnu, že jo, a bylo to nakonec v pohodě. Vytáhl mě policie ČR, takže fajn, kluci šikovný, byla jsem zamotaná, takže mi trošku pomohli a je fajn, že máme nějakou tu spolupráci a součinnost s nima a poznáme se.
1: Stavební práce na třídě Československé armády na malém silničním okruhu v Hradci Králové ode dneška změnily trasu některých linek městské hromadné dopravy. Autobusy a trolejbusy nově uzavřený úsek objíždějí ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Zastávku Magistrát města cestující nově najdou u Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici. Omezení má skončit 9. srpna. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě. Popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
3: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky. O to by někdo měl vymáhat. Sport.
1: 44-letá tenisová legenda Serena Williamsová skončila na Wimbledonu v úvodním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na Australanku Maju Jointovou a prohrála s ní 1-2 na sety. Počasí. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné, večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnicích v kraji přibývá komplikací. Čerstvá nehoda je hlášená ze silnice 37 na průjezdu obcí Heřmanice na Náchodsku. S opatrností byste měli projet. Porouchaný kamion částečně blokuje průjezd po silnici 35 mezi Holovousy a Ostroměří nedaleko železničního přejezdu. Tady projedete jen Kyvadlovi, počítejte se zdržením kolona už je v obou směrech. A na pohyb údržby dejte pozor na dálnici 35 u 137. kilometru v obou směrech a mezi 148. a 158. kilometrem ve směru na Moravu. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my se dopravě už za chviličku budeme taky věnovat v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je totiž středa, tak jako každou středu i dnes po 8. hodině zamíříme za mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou, aby nám pověděla, co se na důležitých tazích našeho kraje děje důležitého. No a po 8:30 pak v Dobrém ránu budeme zvát do studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kde právě dnes začíná výstava výtvarníka, malíře, ilustrátora a propagátora české literatury nad Chajvanu Tomáše Řízka. Tomáš Řízek tam teď vystavuje své obrázky a ilustrace k dětské knížce Jeď, jeď, kouzelný vláčku okolo Chajvanu. I tu knížku vám moc rádi s Tomášem Řízkem představíme. Tak poslouchejte Dobré ráno z Hradce Králové a ještě jednou hezkou středu 1. července od Jakuba Šmita.

0: 15 minut po 8 přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a míříme na silnice, alespoň tady krátká zastávka na silnicích Královéhradeckého kraje s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou, která nás teď konkrétně zavede na Trutnovsko do Batňovic.
1: V Batňovicích finišujeme na 3-kilometrovém úseku silnice 1/14 opravu povrchu vozovky. Na konci minulého týdne jsme dokončili pokládku nových asfaltových vrstev a tento týden pracujeme na svislém a vodorovném dopravním značení a terénních úpravách. Kompletní zprovoznění celé stavby a zároveň ukončení kyvadlového provozu je v plánu na konci tohoto týdne. Celkové náklady na opravu vyšly na téměř 23 miliony korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí dnes bude bouřlivé a deštivé. Jak moc, to nám řekne dnes Imrich Drapák, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Tak ty noční bouřky, které byly příjemné dneska, nebo alespoň na mě to tak příjemně působilo, že se vždycky tak jako osvěžil ten vzduch, budou pokračovat i během dne. Jak to bude vypadat tedy?
2: Ještě nám dneska volňová ta zvlněná studená fronta, takže musíme počítat ještě s velkou oblačností a můžou se nám vyskytovat nějaké přehánky nebo déšť i ty bouřky, ještě můžou být někde i silné a večer teprve začnou postupně slábnout a i ubývat. Ty maximální teploty dneska už jen 22 až 25 stupňů a vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů bude zesvolenou v těch bouřkách, opět v těch silných bouřkách můžou být nějaké kroupy, nárazy větru i nějaké přívalové srážky kolem 40 mm, takže dneska to ještě může zlobit. Podmínky, ale během se budou lepší na dobré a byl stupeň číslo 1, mírná zátěž.
1: Takže mírná zátěž. Co noc, taky už ty teploty budou pod těmi 20 stupni Celsia většinou?
2: Ano. Určitě už budou 16 až 13. Zpočátku by se nám ještě mohla vyskytovat nějaká přánka, postupně budou ubývat a v noci postupně polojasno až skoro jasno. Ráno se nám můžou vytvořit mlhy a zítra teploty opět nějakých 23 až 26 stupňů a spíše slunečně, jenom výjimečně se nám může vyskytnout hlavně na horách nějaká slabá přehánka a vítr slabý, místy mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takže zítra to bude takové klasické, normální léto už, letní
2: ano,
1: den.
2: Tak.
1: No a pak zítra máme zítra čtvrtek, co pátek, sobota, neděle?
2: Prakticky to vypadá, že už by ty teploty měly být takhle kolem těch letních 25 stupňů maximálně, takže zatím nějaké tropické třísítky nehrozí. Na oboze spíše skoro jasno, polojasno, jenom výjimečně a opravdu nějaká slabá přehánka na horách. Zatím vypadá nějaké srážky, že by se mohli vyskytnout až po víkendu.
1: Dobře, takže si odpočineme teď od těch vener úmorných. Dobře,
2: určitě.
1: Děkuju. Imrich Drapák pro nás měl dnes předpověď. Přeju hezký den, nashledanou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny teď v dobrém ránu, ať víte, kolik je 17 minut po 8.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový vláhý večer.
3: Student Kroupa.
5: Tak co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní jsem s těma do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba

0: mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má.
0: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Jaroměř ode dneška spoplatnila parkování na náměstí Československé armády. Vybírá se ve všední dny mezi 8 a 17 hodinou. Zdarma je prvních 30 minut. Řidiči i cestující v městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat s dopravním omezením ve Vysoké nad Labem. Kvůli opravám bude silnice po celý červenec uzavřená. Autobusy 18 a 20 začínají i končí na zastávce Vysoká Hostinec. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. Postup do osmifinále fotbalového šampionátu si zajistili Norové vítězstvím 2-1 nad Pobřežím Slonoviny. Dál prošli taky Francouzi, kteří si poradili se Švédskem 3-0, a Mexiko, které v zápase odloženém kvůli bouřce porazilo Ekvádor 2-0. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nová nehoda nákladního auta, které skončilo mimo komunikaci, je na silnici 290-286 mezi Jičínem a Valdicemi. Projedete tu pouze jedním pruhem kyvadlově. Ze silnic všech dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Český rozhlas Hradec Králové. Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

0: Budeme zvát, jak jsem slíbil, do studijní a vědecké knihovny tady v Hradci Králové, kde právě dnes začíná výstava výtvarníka, malíře, ilustrátora a propagátora české literatury na Tajvanu Tomáše Říska, pro kterého se tento ostrov v Tichém oceánu stal už před lety jeho druhým domovem. Jinak tady v Hradci Králové Tomáš Řízek vystavuje pravidelně, vlastně vždycky takhle si tak uvědomuji někdy na začátku léta nebo prázdnin. A o čem ta výstava bude? Tentokrát to už nám Tomáš Řízek určitě řekne sám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Děkuji za pozvání. Mám se krásně, je tady, počasí je teď taky horké, taky jako na Tajvanu, i když na Tajvanu teď hodně prší.
0: Mm-hmm. No tak s čím jste přijel tentokrát na výstavu do vědecké, do studijní a vědecké knihovny?
1: Tentokrát vystavuje ilustrace ke knížce Jeťeť kouzelný vláčku, což je taková knížka zobrazující nádražní budovy z na začátku století, 20. století. Je to vlastně knížka z období, jak začínala železnice na Tajvanu a budovali i Japonci, protože tehdy Tajvan byl součástí japonského císařství. A takže je to takový mírný pohled do historie a autorem textu je známý tajvanský autor Liu Keqiang.
0: On má prý moc rád železnici.
1: Samozřejmě. Cestuje, je to velmi vyhlášená celebrita na Tajvanu, zejména co se týká i cestování a přírody.
0: Já tady koukám právě na titulní stranu, kde je krásná lokomotiva, tedy musíme říct historická, takže taky na Tajvanu měli kdysi historické lokomotivy samozřejmě. Je to teda knížka pro děti?
1: Je to knížka pro děti, protože vlastně se vydáváme kolem Tajvanu. Je to taková poznávací knížka, že vlastně jsou tam zastávky na cestě kolem Tajvanu a vždycky je jedna stránka, jak je to nádraží a druhá stránka je, co je okolo. Mm-hmm. Co je okolo zajímavého a to samozřejmě, co je okolo zajímavého, to tam zůstává.
0: No a je to vlastně ta trať okolo, tedy okolo ostrova. Okolo Tajvanu, kolem dokola. Mně tak napadá, že vy jste teda tou železnicí taky asi museli jet, abyste
1: já
0: viděl.
1: Já znám Tajvan, v podstatě procestoval jsem tolikrát, že naprosto známé prostředí.
0: Tak jaká je tam ta železnice na Tajvanu? Kdybychom se podívali do současnosti teď třeba.
1: Do současnosti.
0: Rychlovlaky mají.
1: Je to velká výzva samozřejmě pro našince, protože samozřejmě mají rychlovlaky, takže na jihu jsou tím tajvanským šikanzenem asi za ty 2 hodiny, jako jo, a zase zpátky. Je to samozřejmě moderní způsob cestování a v podstatě velmi, velmi komfortní, velmi pohodlný.
0: Ta knížka prý taky vznikla přes hudbu, jste mi naznačil.
1: Úplný počátek té knížky je, že vlastně jsem byl osloven Národním tajvanským orchestrem, jestli bych jim nepřipravil pár ilustrací pro jejich vlastně koncert pro děti. Mm-hmm. Vlastně hudební koncert pro děti a tam vlastně jsme se dostali do toho času, toho zhruba roku 1920 až 30 plus minus, kdy v podstatě vznikly ty skladby, které vlastně jsem pak ilustroval k tomu. A ty se týkaly právě těch nádraží a těch záležitostí kolem. No a když už v podstatě jsem měl takhle základ ilustrací, tak v podstatě to už byl pak jenom kousek si říct, no tak já ještě udělám pár obrázků a mám krásnou knížku. Mm-hmm. A stalo se a je to tak.
0: Je na světě knížka.
1: Na světě.
0: No a z té knížky tady vychází ta výstava, ty ilustrace.
1: Přesně tak. Takže vystavuji ty ilustrace, vlastně ta knížka je vlastně formou výstavy představená takhle veřejnosti. No.
0: Jenom připomeňte, Tomáši, jak to bylo s vámi a s tím Tajvanem, protože já jsem říkal na začátku, že už je to váš druhý. Vy jste vždycky na léto tady a na zimu jedete tam.
1: No ono je to daný vlastně našima aktivitami, protože já mám zároveň, kromě toho, že jsem výtvarník, ilustrátor, nakladatel, tak jsem teda nakladatel, teď jsem to prozradil. A vlastně mám nakladatelství jak v České republice, tak na Tajvanu. Na Tajvanu funguji, vydávám českou literaturu pro Tajvance a tady vydávám tajvanské autory pro české publikum. Mm-hmm. No a zároveň samozřejmě funguji teda jako výtvarník a tím pádem jsem tak nějak rozkročený a vlastně spolupracuji se spoustou institucí, spoustou lidí, setkávám se zajímavými autory, jak na Tajvanu, tak v České republice.
0: Já si pamatuju, když jsme se tady viděli naposledy, že jste Tajvancům představoval Erbenovu kytici.
1: Ano. Erbenova kytice dokonce je doporučenou četbou. pro studenty základních a středních škol v roce 2022 Ministerstvo kultury na Tajvanu vybralo. Je to pro nás, spoustu lidí si klepalo na čelo, jako že co Erbenova kytice, ale...
0: Co jim řekne, že jo.
1: Ale já, pro mě jako pro výtvarníka, to samozřejmě byla velká výzva, protože to samozřejmě je úžasné téma a hlavně ta Erbenova kytice vlastně se různě svojí poetikou a svým obsahem se velmi rezonuje i pro tajvanské čtenáře. Já jsem jako ilustrátor vlastně to musel pojmout úplně jinak, jako aby vlastně těm ilustracím i rozuměli tedy lidé v tak daleké zemi. No a samozřejmě zároveň ta nepřímo nám ta Erbenova kytice otvírá vlastně prostor pro představování dalších autorů, kteří vlastně jako souvisí s tím tématem trošku. No.
0: Budeme o nich mluvit i za chvíli po písnice, jenom připomenu našim posluchačům, že hostem Dobrého rána je dnes výtvarník a nakladatel Tomáš Řízek, který ode dneška vystavuje své ilustrace tady v Hradci Králové ve studijní a vědecké knihovně. To taky ještě připomeneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes výtvarník a nakladatel Tomáš Řízek, který od dneška vystavuje své ilustrace tady v Hradci Králové ve studijní a vědecké knihovně. Jsou to tedy jeho vlastní obrázky ke knížce, která se jmenuje Jeď, jeď, kouzelný vláčku a je právě o historii tajvanské železnice. Knížka vychází i u nás tady. Jsou to krásné poetické obrázky právě těch železničních stanic z Tajvanu, těch historických starých. Jinak Tomáš Řízek, jak už jsme říkali, je rozkročený mezi Českem a Tajvanem pravidelně půl roku tam, půl roku tady. Co ještě vlastně patří mezi ty vaše aktivity veškeré?
1: Tak kromě mé výtvarné práce, protože se samozřejmě cítím i jako hlavně malíř a ilustrátor, prezentuji tajvanskou literaturu v České republice a českou literaturu na Tajvanu. Prostřednictvím svých nakladatelství, které mám v obou zemích. Letos jsme pořádali, protože v Česku pořádáme festival Myslet jako ostrov každý rok. Součástí tohoto festivalu vždycky už bývá i tato výstava, kterou dneska tady o ní hovoříme, tak vlastně, a zveme tajvanské autory do České republiky, velmi významné, tak vlastně na Tajvanu organizujeme něco podobného. Letošní rok byl poprvé, kdy jsme organizovali Czech Literature Tour on Taiwan. A v rámci této nové aktivity vlastně vydáváme české knihy a zveme autory. Takže letos jsme pozvali na Tajvan na akci na knižním veletrhu Tibet a okolo tohoto data paní Kateřinu Tučkovou, protože jsme vydali její žítkovské bohyně v tradiční čínštině pro tajvanské čtenáře.
0: Já musím říct, že román Žítkovské bohyně byl nejpůjčovanější knihou od českého autora v českých knihovnách v roce 2013. Jsem našel.
1: Ano.
0: Takže měla úspěch s touhletou knížkou na
1: Tajvanu? Já se troufám říct, že máme s touto knížkou velký úspěch. Předpokládáme, že brzy už budeme dělat další dotisk. Na veletrhu akce byly naprosto neuvěřitelně navštěvovaný čtenáři, dlouhé fronty na podpis a její akci, kterou jsme organizovali dokonce ve spolupráci s Tibe, což je organizátor veletrhu na hlavním pódiu, tak v podstatě vlastně ten celý sál v tom hlavním hlavního pódia byl plný čtenářů, dokonce lidé byli i okolo na balkonech.
0: Co vás na Tajvanu nejvíc, jak si nás vzrušuje, přitahuje? Co je to, co máte na Tajvanu rád?
1: To se obtížně definuje, ale pro mne je to takový zvláštní pocit. Když řeknu pocit, na Tajvanu je to nějaké teplo, nějaká pro mě samozřejmě exotika, protože i když tam funguji již dlouho, tam žiju v podstatě minimálně, už to ani nepamatuju, 10 let, mám tam své přátele, mám tam své zázemí, lidé mě rozpoznávají, tak v podstatě je to prostě pro mě takový milý exotický svět, do kterého dneska si troufnu říct, že už patřím a je to můj, samozřejmě, jak jste tady řekl na začátku, můj druhý domov. A jako je to velmi významná část mé osobnosti, velmi významná část mého života.
0: Já jsem si nachystal takovou otázku, v čem jsou jiní než my, a vy jste mi na ní odpověděl už dopředu, že prý hodně rádi jedí
1: Tajvanci. Tak. Tady k tomu v podstatě vlastně jídlo Chaocher je prostě velmi mystické téma pro něj. Jako, a je to velmi blízké. Dokonce já, když jsem ještě nebyl schopen hovořit čínsky, tak v podstatě mi čínština vždycky zněla tak jako velmi libozvuči a tak dále. Samozřejmě potom, když jsem začal rozumět, tak jsem zjistil to téma, které je jedno z hlavních, a to je samozřejmě to jídlo. Takže tam bylo pořád v tom chaocher. A Tajvanci opravdu, na rozdíl od Čechů, v podstatě my jíme, my se stravujeme, ano, užijeme si jídlo, ale není to takové, jako že bychom byli prostě, že bychom o tom snili, že bychom měli sen. Ale já si troufnu říct, že dost často, nechci hovořit samozřejmě za všechny Tajvance, ale dost často je to velmi frekventované téma, velmi významná součást jejich života, společenského, osobního, takže oni, když se chtějí něco užít, tak prostě jdou společně na nějaké bezvadné chaocher, bezvadné jídlo
0: a
1: jsou schopní si to užít. i kdyby neměli na účtě spoustu peněz, tak prostě tohle je nutné.
0: Tak jsem moc rád, že jsem taky mohl nakouknout trošičku do kultury Tchaj-wanu. Ještě bychom měli připomenout, že kdo by chtěl tedy z vaší tvorby vidět něco, tak může ode dneška do vědecké a studijní knihovny tady v Hradci Králové na výstavu o vašich obrázků a ilustrací ke knižce Jeď, jeď, kouzelný vláčku, a my na ní tady srdečně zveme všechny naše posluchače. Kdy se vracíte zpátky? To bude až někdy?
1: To bude až na podzim, protože ještě připravuji velkou výstavu pro oblastní galerii a muzeum v Mostě, kde budou moje obrazy, ilustrace, a to bude velké téma samozřejmě, takže teď jsem velmi busy, ale zároveň vlastně jsem velmi rád, že mohu malovat a maluji a užívám si to.
0: Říká Tomáš Řízek, malíř, výtvarník, ilustrátor a nakladatel. Moc děkuji, že jsme se zase po čase mohli vidět, pane Řízku. Mějte
1: také se krásně, děkuji za pozvání. Mějte tak, se hezky.
0: A to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme opět naším dnešním dopoledním habadějem s Janou Kudevejsovou. Takže hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Těším se na vás v dobrém ránu zase zítra. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oprava kanalizace ve dvoře uzavřela cestu na Verdek. Ranní bouřky zaměstnávaly hasiče a záchranáře. Ukrajina získá švédské gripeny. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy bouřky i silné, večer ubývání srážek a teploty do 25 stupňů. U nových zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Krásné dopoledne. Ve dvoře Králové nad Labem pokračuje výstavba kanalizace v místní části Verdek. Kvůli stavebním pracím je do 6. srpna uzavřená silnice 299 v ulici Vodlešská. Příjezd k nemovitostem bude zajištěný v omezeném režimu po dohodě se stavbou.
2: Aktuální etapa prací začne výstavbou čerpací stanice z flaškových vod, která potrvá zhruba 3 týdny. Následně budou práce pokračovat na domovních přípojkách. Kvůli uzavírce tak řidiči v příštích zhruba 5 týdnech musí využít objízdnou trasu. Ze dvora Králové nad Labem Verdeku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Noční bouřky v Královéhradeckém kraji zaměstnali záchranáře. Hasiči vyjížděli zhruba ke 20 zásahům v souvislosti s počasím. Vyplývá to z informací na jejich webu. Naprostá většina zásahů byla mezi půlnocí a 5. hodinou raní. Nejčastěji museli pomáhat s odstraněním spadlých větví a stromů ze silnic. U Častolovic uvolňovali železniční trať, v Albrechticích nad Orlicí zajišťovali poškozenou střechu sociálního zařízení. Nejvíc výjezdů měli hasiči na Rychnovsku. Bez elektřiny bylo v noci v regionu přibližně 240 domácností. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
3: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař překvapivě končí v A týmu Hradce Králové. Po vypršení smlouvy dostal od vedení klubu nabídku mentora 3. ligového Bčka s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. 37-letý křídelník se podle vyjádření klubového webu o své budoucnosti zatím nerozhodl. Evropské poháry si ale s mateřským klubem nezahraje.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nákladní auto skončilo mimo vozovku na silnici 286 mezi Jičínem a Valdicemi. Projedete pouze kyvadlově, čekejte zdržení. Nehoda osobního auta je na silnici 37 na průjezdu obcí Heřmanice na Náchodsku. Tady s opatrností projedete. Práce údržby uzavřely levý jízdní pruh na dálnici 35, a to u 137. kilometru v obou směrech mezi 148. a 158. kilometrem ve směru na Moravu, u 200. kilometru směrem na Hradec Králové a mezi 110. a 120. kilometrem ve směru na Jičín. A s kyvadlovým provozem teď počítejte na silnici 35 mezi Ktovou a Újezdem pod Troskami a taky na silnici 14 mezi Rudníkem a Čistou v Krkonoších. Tady pracuje údržba. Ze silnic všech jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 9. hodině už začíná dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, a to první červencový. V něm vás vezmeme třeba na Jičínsko společně s naší redaktorkou Zuzanou Boučkovou, která tam jela zjišťovat další regionální perličky. O co přesně se jedná, tak to nám řekne za okamžik. Taky představíme sestry Chalupovy, i když mnozí je znáte, je to spolek žen, který se zabývá první republikou. Tentokrát se představili i na festivalu Rock for People, a to s velikým úspěchem. Přijdou nám o tom povyprávět a ve 9:45 nás opět čeká soutěž Zámecké léto, kde tentokrát zavítáme na zámek Humprecht. Jana Kudivejsová přeje hezký den.

Přejeme krásné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Když se jede na výlet, chce to nějaký cíl. Většinou buď něco dobrého k jídlu nebo k pití a předem si vytipovat, kde se stavíte, abyste se měli na co těšit, nebo stačí jen vyhlásit pátračku. Kdo první najde něco předem určeného? No a pátrat můžete třeba po cestě do Orlických hor. Na kopci mezi Letohradem a Písečnou vzniklo nové vyhlídkové místo, můžete se tam rozhlédnout po Orlicku a taky se vyfotit. Nově je tam takový ten dřevěný rám, okno, ve kterém se dá zapózovat a dají se pořídit originální obrázky. A toto místo je vlastně dárkem k 20. výročí působení místní akční skupiny Orlicko. A až to místo najdete, vypátráte, můžete nám třeba poslat fotku, že jste ho objevili. Přejeme krásné dopoledne a krásné léto.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.

0: Doktorka farmacie Daniela Suchánková nám včera v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové dala návod, jak si doma můžeme připravit nápoj kombuchu, co všechno k tomu budeme potřebovat. Najdete to na našem webu hradec.rozhlas.cz. Taky jsme si povídali o medicinálních vínech, což jsou vína z příměsí bylinek. Podívali jsme se i do historie jejich vzniku. U nás totiž s nimi začínali bratři Svatkové.
1: Oni dováželi víno ze španělského města Malaga, vytvářeli

0: železité víno, který vlastně po tom znárodnění už používali místní zdroje a vzniklo z něj železité víno Malagelo. Možná znáte všichni písničku Malagelo.
1: Ivan Hlas.
0: Přesně tak. Takže to je o tomhle tom medicinálním víně, které bylo velice dostupné v lékárnách, stálo pár korun, bylo plné cukru, takže ten alkohol rychle stoupal do hlavy a bylo teda oblíbené hlavně mezi studenty.
1: A nejenom jako medicína.
0: Nejenom jako medicína. No a v dnešní době tahle ta tradice těch bratří svatků je zachována, stále se vína medicinální vyrábí. Můžete právě sehnat třeba to železité víno ještě vlastně s extraktem z chinovníku, což je vlastně tropický strom, který zlepšuje vstřebávání toho železa. Je doporučené pro lidi, kteří mají nějaké anémie, ženy třeba, které mají silnou menstruaci, nebo i pro dárce krve. Můžeme se setkat s dalšími typy těch medicinálních vín, jako je víno třeba s vilkakorou, znáte ho jako kočičí dráb, který je výborné na podporu imunity, a nebo víno s kondurangem, což je zase popínavá tropická rostlina, která zase podporuje trávení, takže jako takový aperitiv půl hodinky před nějakým tím tučnějším, těžším jídlem a vlastně nastartuje to trávení.
1: Jaké je dávkování medicinálního vína?
0: Správné to užívání je vlastně po likérových skleničkách, což je zhruba 50 ml. U toho železitého vína se doporučuje jedna až dvě tyhle ty likérové skleničky za den. U toho vína s vilkakorou se doporučuje 2 až 3 skleničky za den, tyhle ty malé likérové. A u toho konduranga záleží, jakou máme tu stravu. Klidně až 4x denně, když budeme někde na nějaké oslavě a budeme tam jíst od rána do večera nějaký těžší jídla, tak klidně až 3-4 ty likérové skleničky za den si můžeme dát. Ale samozřejmě jsou tam upozornění, například u toho vína na trávení, tam se podporuje vylučování žaludečních šťáv, žluči a tak dále. A když někdo má třeba žaludeční vředy, tak je to může podráždit. Když někdo má nějaké žlučníkové kameny nebo ucpané žlučové cesty a budeme tím vínem nutit produkovat tu žluč, tak zase může člověk dostat žlučníkový záchvat.
1: Říká Daniela Suchánková. Více ze včerejší radioporadny tedy najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. No a dnes po 11. hodině budeme mluvit o významu pohybu a rehabilitace u pacientů na odděleních JIP a ARO, protože pohyb je základní životní funkce. Svaly umožňují dýchání, kašel, stabilitu i oběh a při nehybnosti klesá jejich síla už po 48 hodinách. Takže co je nejdůležitější, to všechno zmíníme. Budeme mluvit i o tom, jak rehabilitovat, pokud třeba pečujeme doma o méně pohyblivé pacienty. To všechno po 11. Dotazy, tak ty můžete posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A na cestách regionem máme opět naši létající reportérku Zuzanu Boučkovou. Kam máš, Zuzko, dnes namířeno? Dobré dopoledne.
2: Přeji hezké dopoledne. Dnes jedu do Jičína. Konkrétně mě to táhne do tamní slavné Valdštejnovy Lipové aleje, protože o ní jdou hotové legendy.
1: No a Jičínsko je samo o sobě nádherné, ale čím je tahle konkrétní alej tak výjimečná, že ses rozhodla jí prozkoumat?
2: Je to naprosto jedinečný a krásný lipový unikát. Představte si čtyřřadé stromořadí, dlouhé téměř 2 kilometry, které nechal v 17. století vysázet sám Albrecht z Valdštejna. Je to tak dokonale promyšlené barokní dílo, že při letním slunovratu slunce na jednom konci aleje vychází a na druhém zapadá. Dnes tu roste kolem 900 lip a ta atmosféra, když jste mezi nimi, prý nemá v Česku obdoby.
1: To zní úplně magicky, když tam naši posluchači vyrazí. Proč je to podle tebe to pravé místo na procházku nebo na výlet?
2: Je to jednoduché, protože je to oáza klidu pro každého. Vedou tam 2 paralelní chodníky, jeden sypaný pro pěší a cyklisty, druhý z hladkého asfaltu, což je ideální cesta pro kočárky. Navíc na konci aleje dojdete k nádherné valdštejnské lodžii a parku Libosad. A kdo má dost sil, může vystoupat na Čedičový kopec Zebín s kapličkou, odkud je výhled na celé Jičínsko. Doufám, že mi dnes nebude pršet a myslím, že pohled na Lipovou alej stojí za těch pár kroků pěší chůze.
1: Zuzana Boučková tedy dnes míří do Jičína, my budeme její cestu sledovat. Můžete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, taky na sociálních sítích, kam už brzy budou přibývat fotky a taky nějaká videa. Zuzko, děkujeme pro tuto chvíli a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No a za chvíli už na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové soutěž Zámecké léto, kde každý den hrajete o celý balíček plný cen a potom samozřejmě jednou za týden vylosujeme někoho, kdo zažije osobní prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí na návštěvě u Františka Kinského. Tak si můžete zahrát i dnes s námi. Hezké dopoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem, třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: A Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěže zbytečné, vyvoláte. Mimochodem, jenom zajímavostím vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnov nabídne více sdílených kol. Třebechovičtí se zapojili do plánování rozpočtu. Začala sezona pálení ovoce, letos podraží. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné, večer ubývání srážek a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké dopoledne. Trutnov se rozhodl navýšit počet sdílených kol v ulicích města. Kvůli velkému zájmu stoupne jejich počet od července na 120. Zároveň se rozšíří i stanoviště, kde je možné kola zapůjčit a vrátit.
2: Město reaguje na vytíženost služby navýšením stávajícího počtu o 10 klasických kol a 10 elektrokol. Přibudou i dvě nová stanoviště, autobusová točna ve Volanově a v Poříčí v ulici Petříkovická. Obě tato nová místa, která rozšíří síť stanovišť, mají zjednodušit cestování lidem z okrajových částí města. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
0: Obyvatelům Třebechovic pod Orebem skončila možnost přihlásit své nápady do participativního rozpočtu. Radnice na projekty vyčlenila 1 milion korun, 200 tisíc z toho půjde na projekty místních částí, zbytek na vylepšení veřejného prostoru ve městě. Loni zvítězil projekt revitalizace prostoru za kulturním domem. V Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
3: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun. Sport.
0: Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
4: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila jakoby každý rok, tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné. Večer zase začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda osobního a nákladního auta je na nové silnici 33 nedaleko nájezdu u Hořenic na Náchodsku. Projedete pouze Kyvadlově, počítejte tu se zdržením. A nákladní auto skončilo mimo vozovku na silnici 286 mezi Jičínem a Valdicemi. I tady je Kyvadlový provoz, také čekejte zdržení. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách pokračuje dál první červencový habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Sledujeme dnešní osvěžující počasí i jeho vývoj v dalších dnech. Taky budeme soutěžit po 10:30 o něco, co vás v pondělí hodně zaujalo, tak pro velký úspěch tu máme ještě jednou sadu nářadí. Je to 24 kusů a je to kutilské nářadí pro ženy. No a budeme si povídat taky o ledu a o zvláštních plážích. Hezké dopoledne přejeme, příjemný poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

10 hodin, 11 minut a s vámi Český rozhlas Hradec Králové. I u nás už existují firmy, které vyrábí led z pitné vody pro gastronomii a potvrzují, že v minulých dnech jim zákazníci volali od rána do noci i o víkendu. Firmy dodávají led do velkých podniků, ale mimořádná poptávka je i pro soukromou potřebu na různé oslavy, akce a podobně. Na letní festivaly třeba firma z Vysočiny dodává 10 tun ledu na víkend. Letošní roční produkce bude podle jejího šéfa okolo 600 tun. Dnes horka konečně polevila, v sobotu má být už zase slunečno, 26 stupňů, ale i když to láká, přece jenom hodně ledové nápoje nejsou v létě úplně ideální, ať už pro naši tělesnou teplotu, nebo třeba pro žaludek, tak to chce asi zvolit nějakou zlatou střední cestu. Dejte si nějaké občerstvení, nějaké osvěžení, s vámi je dál dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku si popovídáme taky s dětmi, no a připomínám, po půl jedenácté nás čeká soutěž Věřte, nevěřte.

0: A dnes tu máme krásné téma pro děti úplně jako stvořené, a to budou mobily. Dnes už jsou nedílnou součástí našich životů. Možná ani nepřemýšlíme o tom, že to bylo jinak. Když byste si vzpomněli na svůj první mobil, mobilní telefon, jaký to byl? Ty první modely, to byly docela velké a někdy i pořádně těžké cihličky do kabelky. Dnes už je to zase někde jinde. Možná si ani nebudete pamatovat, kdy jste si z něj zavolali, komu to bylo úplně poprvé. Já připomenu jedno výročí, dnes je to 30 let, kdy společnost Eurotel spustila první mobilní síť v Česku. A ve stejném roce, tedy 1996, na konci září, u nás začala působit i další společnost Radiomobil. Tak si pojďme teď o těch mobilech něco povědět s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je mobil?
2: Mobil, kdyby někdo chtěl zavolat někomu, který není na dlátky.
1: Čemu slouží mobil hlavně?
2: Aby věděli, kolik je hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
3: Že já se podívám na fotky a mám tam už bez dovolení.
2: Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
4: Mobil.
5: Mobil.
2: Mobil a hračky.
4: Jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne.
6: Anička, já jsem mu dala strejdovi, ale on byl už stejně druce a rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách.
7: Až budem dospělí.
2: Ano, až budem dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.
8: A takhle to vidíme my.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: před přeháňkami. Pane Drapáku, jak to bude vypadat po celý dnešní den?
1: Ještě nás pořád ovlivňuje ta zvonící se studená fronta, takže v těch odpoledních hodinách nám ještě může přinášet přehánky nebo i bouřky, ty můžou být ještě pořád i silné, můžou tam být nějaké nárazy větru kolem 70 km hodině i nějaké úhrny kolem těch 40 mm. Na večer potom postupně ale by ty už srážky slábly a postupně nám začaly ubývat oblačnost. A vítr nám bude foukat mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, bouřka přechodně zesílí. V noci potom už ubývání oblačnosti, takže postupně polojasno až skoro jasno. Ráno se dá můžou vytvářet mlhy, 16 až 13 minimální teploty a zítra příjemný den, sluneční většinou, nějaké přehánky, pokud se vyskytnou, tak opravdu výjimečně někde na horách a teploty 23 až 26 stupňů a vítr slabý, místy mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A mohl byste se nám ještě v rychlosti podívat na pátek a víkend?
1: Tak jen to vypadá, že teploty by měly být příjemnější. Většinou kolem těch 25 stupňů. Tak pátek bude nějaký oblačno polojasno, ale ráno ještě může být většina oblačnost, bude nám tam přecházet slabý frontální systém, tak by nám ho přinášet dopadně na nějaké srážky, ale ty teploty 20 až 24 stupňů a mohlo by tam trošku víc foukat. Tam by mohly být nějaký severozápadní vítr 3 až 7 metrů sekundu a místy z nárazy kolem 15. Sobota spíše slunečná, opět jenom nějaké výjimečné přehánky na horách a teploty 21 až 25. A neděle tam se by nám přibývala oblačnost a na většině území by se nám mohly vyskytovat i přehánky, výjimečně i nějaké bouřky a tam by mohly už o něco malinko tepleji, 23 až 27 stupňů.
0: Imrich Drapák, děkujeme za informace, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky hezký den, naslyšenou.
0: No a abyste se i vy měli hezky, tak pro vás máme už za chviličku připravenou soutěž. Věřte, nevěřte, tak už si můžete chystat telefony, otvírat e-maily a za chvilku si zahrajeme.

0: Pojďte si s námi zahrát, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď můžete s námi soutěžit, jak jsem říkala, o něco, co se vám líbilo v pondělí, hráli jste hodně, snažili jste se hodně, dnes je tu druhá šance, protože tady máme opět sadu nářadí, je to kutilské nářadí, 24 kusů pro ženy, ale samozřejmě spíš designově, jinak je to normální kutilské nářadí, které můžete používat úplně všichni doma, kteří to s ním budete umět. No tak pojďme na to, naše telefonní číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Věřte, nevěřte.
0: A jak už napovídá název naší soutěže, tak já vám teď opět řeknu jednu, ani ne tak zprávu, ale jednu takovou letní zajímavost ze světa a vy se zamyslíte, případně se poradíte, pokud vás poslouchá víc, máte děti na prázdninách a dáte hlavy dohromady a potom nám zavoláte nebo napíšete, jestli si myslíte, že je to pravda nebo není pravda. Budeme se bavit o plážích, i když se u nás trošičku ochladilo, tak ono se zase sluníčko i teplo vrátí, ale v Dánsku tam existuje pláž, jmenuje se Sandervý štrán, kde musí mít všichni návštěvníci pruhované plavky. A teď proč? Díky těm pruhům totiž plavčíci lépe rozeznají člověka mezi vlnami Severního moře, kde bývá voda neklidná, počasí se může během chvíle změnit. Dánské léto, to nejsou žádné tropy, u moře bývá kolem 20 až 25 stupňů Celsia, je to takové svěží léto, často tam ale fouká silný vítr, moře mívá jen 17 až 22 stupňů. No a o to prý jsou pruhované plavky důležitější kvůli těm změnám počasí. Sice v srpnu se může voda v moři ohřát až na 25 stupňů, ale ty vlny, ty tam bývají opravdu silné za každého počasí a právě proto jsou potřeba dobře rozeznatelné pruhované plavky a vlastně bez nich je vstup na tuto konkrétní pláž Sandervý štrán zakázán. Věříte tomu nebo nevěříte? 726 46 46 46, naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak nám volá?
2: Já jsem se dovolal z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ano.
2: Rudo. Je to zajímavý, Dánové, jakoby Vikingové a námořníci. Já bych tomu věřil, může to vypadat i zajímavě, pruhovaný plavky, každý jiný pruh má jinou šířku, že jo?
0: Takže no, jinou barvu.
2: Je to zajímavý a určitě bych věřil. Teda.
0: Dobře. A vy jste se někdy koupal, pane Rudolfe, v Dánsku nebo někde v severských zemích?
2: No, koupal jsem se dokonce v sibiřské řece, v severských zemích akorát v Polsku nahoře, ale koupu se rád, teda dokonce i v zimě.
0: Patříte mezi otužilce, tak to je dobře. Tak vám děkujeme za zavolání. Zdravíme do Rychnova nad Kněžnou.
2: Dokonce se plavalo přes řeku, tam u mostu.
0: Přes Labe, ano.
2: Ano, tam každý rok tam u toho, nebudu zdržovat, ale takhle u mostu, že jo, tam se plave, že jo.
0: Je to pravda, to my to tady sledujeme pravidelně z okna, protože hned naproti je budova Českého rozhlasu
2: jo,
0: Hradec Králové.
2: Vlastně
0: tak, takže my na všechny otužilce a plavce po celý rok dohlížíme. Mějte se moc hezky v Rychnově nad Kněžnou, naslyšenou.
2: Naschle.
0: Protože už tady máme další volající. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne. Tady je Marcela.
0: Ano. No, paní Marcelo, co vy na to?
3: No, je to strašně krásný nápad, musí to vypadat pěkně a já bych s tím souhlasila.
0: Takže taky dáváme, že věříme. Taky se ráda koupete, ráda plavete, nebo máte doma bazén? Teď v těch vedrech se to hodilo.
3: Bohužel, bazén nemám, ale koupu se ráda, chodím do plaveckého bazénu v Hradci. Mhm. Občas na Plošnu,
0: ano.
3: A nejstudenější voda, v který jsem se koupala, bylo v Německu, ve Stralsundu. Tam bylo tenkrát asi 13 stupňů, ale vlezla jsem tam.
0: Když už tam člověk je, tak prostě tu výzvu přijme. Mějte se moc hezky, paní Marcelo, naslyšenou.
3: Vy taky, děkuju, naschledanou.
0: A kdo tam bude další? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
4: Dobrý den, tady pan posluchač František a já vám nevěřím.
0: Pan František nevěří. Proč? Všem se to líbilo? Všem to přišlo jako dobrý nápad?
4: Ne, to já bych to, mně by se tam líbila ta barevnost, která by to rozlišila právě. Tak si myslím,
0: aspoň ty pruhy třeba můžou být různě barevné, ale tak, uvidíme. Mějte se hezky, pane Františku. Naslyšenou, nashledanou. Můžete odpovídat i e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Věříte tomu, že v Dánsku existuje pláž? Není to plošně v Dánsku. Tvrdím, že je to na jedné pláži Sendervístrand, kde musí mít všichni návštěvníci pruhované plavky a je to z bezpečnostních důvodů, aby je plavčíci ve vlnách dobře rozeznali. Myslíte si, že je to pravda nebo to není pravda?

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Kdo dnes udělal dobré rozhodnutí? Ten, kdo nám věřil, nebo ten, kdo nám nevěřil? Pokračuje totiž soutěž Věřte, nevěřte, ve které jsem dnes tvrdila, že v Dánsku existuje jedna pláž, kde musí mít všichni návštěvníci pruhované plavky a je to kvůli tomu, aby je plavčíci lépe rozeznali mezi vlnami Severního moře, kde bývá voda neklidná a počasí se může opravdu během malé chvíle změnit. Co vy na to? Ještě klikám do e-mailu, které stále přibývají. Nevěřím, určitě to bude chyták. Plavky budou podle mě spíš nějaké reflexní než pruhované. Pozdravuje Marek. Paní Jarmila, nevěřím, respektive vám věřím, ale nevěřím tomu, že na dané pláži musí mít všichni pruhované plavky. Naopak si myslím, že pruhy na plavkách by s vlnami více splývaly. Líba, nevěřím, ale mám dojem, že tam byla nuda pláž. Paní Iva, zkusím nevěřit. Možná je to opravdu dobré pro bezpečnost, ale určitě nejsou ty pruhované plavky pro vstup na pláž povinné. Ale podívaná by to určitě byla, tak to určitě. Od Dominiky odpověď, krásné dopoledne, dnes vám věřit nebudu, i když pokud by to byla pravda, bylo by výnosné mít firmu na výrobu pruhovaných plavek v této oblasti. Tak vidíte to. Spousta z vás ale věřila a pravda to dnes není. Byl to spíš jenom takový vtípek, jenom taková legrace, ale jsou různé zvláštnosti na různých plážích. Možná jste teď četli o italském Terstu v té souvislosti, že tam je oddělená část pláže, sektor muži, sektor ženy a že tam teď došlo k nějaké šarvátce, když jedna žena se objevila v té mužské části. A opravdu já jsem to hledala, že je to pláž, přes kterou vede asi 3 metry vysoká bílá zeď, která pokračuje i několik desítek metrů do moře, odděluje mužskou a ženskou část pláže. Byla takto otevřena už v roce 1890. Ženy můžou mít sebou děti do 12 let, včetně chlapců, ale po 13. roce už musí kluci přejít na mužskou stranu. Místní obyvatelé si tu zeď většinou přejí zachovat, i když v minulosti se vedly debaty o jejím odstranění. I když muži a ženy jsou na břehu oddělení zdí, ve vodě se potom potkat můžou, protože po pár metrech v moři zeď končí, pak už tam jsou jenom bojky a volné moře, takže kdo odplave dál, může se svým těžkem bez problémů sejít nebo se může třeba seznamovat. Tak to pravda je o italském Terstu, o Dánsku to dnes pravda nebyla. Takže sadou 24 kusů nářadí Kutilského pro ženy dnes odměníme paní Evu z Chlumce nad Cidlinou a moc gratulujeme.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Největší potíže působilo v noci počasí na Rychnovsku. Hradecká stoletá je po opravách znovu průjezdná. Praktici můžou předepisovat víc druhů léků. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné, večer ubývání srážek a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, pěkné dopoledne. Noční bouřky v Královéhradeckém kraji zaměstnávaly záchranáře a energetiky. Bez elektřiny bylo v noci v regionu přibližně 240 domácností. Hasiči výjížděli zhruba k 25 zásahům v souvislosti s počasím. Naprostá většina zásahů byla mezi půlnocí a pátou hodinou raní. V Albrechticích nad Orlicí například zajišťovali poškozenou střechu sociálního zařízení. Pokračuje Zuzana Strouhalová z krajského ředitelství hasičů.
2: Jednalo se primárně o technické zásahy, a to popadané stromy na komunikaci nebo čerpání vody. V obci Častolovice najel do jednoho ze stromů dopravní vlak, ale nikdo během zásahu nebyl zraněn. Nejvíce zasaženou oblastí bylo Rychnovsko.
0: Ulice Bratří Štefanů v Hradci Králové je téměř po dvou letech oprav znovu průjezdná bez omezení. Poslední etapu stavebních prací mezi ulicemi Ječná a Klacká dokončili silničáři zhruba o dva týdny dřív, než původně plánovali. Do běžného provozu se tak vrátila i městská hromadná doprava. Ulice má nový asfaltový povrch, obrubníky, odolnější autobusové zálivy i opravené chodníky a nová dopravní značení. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují. Sport.
0: Postup do osmifinále fotbalového šampionátu si zajistili Norové vítězstvím 2-1 nad Pobřežím Slonoviny. Dál prošli taky Francouzi, kteří si poradili se Švédskem 3-0. V zápase odloženém kvůli bouřce Mexiko porazilo Ekvádor 2-0.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky i silné, večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty 22 až 25, v Krkonoších do 21 stupňů, v Orlických horách až 24. Vítr mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby odnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda osobního a nákladního auta je na nové silnici 33 nedaleko nájezdu u Hořenice na Náchodsku. Projedete pouze Kyvadlově, počítejte tu se zdržením. Tolik ze silnic, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Stále posloucháte dopolední Habaděj. Před námi radioporadna, ale taky další tipy Jarky Vykoupilové. Dnes připomene všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého dobrého espressa. A v radioporadně zase připomeneme význam pohybu a rehabilitace u pacientů na odděleních JIP a ARO, u ležících nebo méně pohyblivých pacientů. Budeme mluvit o tom, proč je i malý, ale pravidelný pohyb tak důležitý. Pro vaše dotazy je tu telefonní číslo 726 46 46 46. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes se dvěma hosty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a jsou to naši hosté z fakultní nemocnice v Hradci Králové, protože se budeme bavit o rehabilitaci u vážněji nemocných pacientů nebo po nějakých traumatech. Zkrátka u pacientů, kteří jsou třeba dlouhodobě nepohybliví, jsou ležící nebo mají velká omezení v pohybu. Takže našimi hosty je fyzioterapeutka magistra Lucie Kožešníková a pan doktor Jiří Nový. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: A my si teď uděláme, říkám si, asi jasno v těch pojmech, protože jsme se o tom teď bavili, tak možná i pro posluchače, protože pan doktor vlastně působí i na záchrance, i na jednotce intenzivní péče, což máme pojem JIP a pak je taky pojem ARO. Tak můžeme jenom v rychlosti rozdělit, co znamená, protože my se budeme bavit o pacientech, kteří jsou tam i tam.
2: Jasně, rozumím, tak ta intenzivní péče, to je jako obecný pojem pro nějaký typ péče u pacientů s ohrožením třeba životních funkcí, to znamená, to je tam vyšší stupeň sledování, pacienti jsou připojeni na monitorování srdeční činnosti a tak dále. Jak jste zmínil ten pojem ARO, to už je přímo název odbornosti lékařské anesteziologie resuscitace, kde samozřejmě na tom ARO, jak se někdy laicky říká, tak tam leží taky pacienti v intenzivní péči, to tam patří, ale ten intenzivní péče je obecnější pojem pro typ péče, která je poskytovaná pacientům s akutním stavem.
1: Takže to je vlastně typický pacient s nějakým akutním stavem, to znamená, že už jenom z toho vyplývá, že se asi nemůže moc pohybovat.
3: Nemůže se pohybovat, ale je to tak jako v úvozovkách. Záleží samozřejmě na tom onemocnění, který u něho probíhá, a není to vždycky tak, že pacient na jednotce intenzivní péče je ležící, nespolupracující. Takhle to určitě úplně nefunguje.
1: Ale jsou tam jistá omezení a my právě o nich budeme mluvit, protože jaká jsou ta hlavní rizika u ležících pacientů? Co všechno se oslabuje, když se člověk nemůže hýbat tak, jak je zvyklý? A jak to rychle postupuje?
3: Postupuje to rychle. Jestliže je člověk ležící, tak zhruba po 14 dnech imobilizace klesá svalová síla nebo svalový objem o 20-30%. Sval je strašně důležitý pro to, aby ten člověk vůbec mohl se nejenom pohybovat, ale aby mohl dýchat, aby fungoval oběh, a sval je taky důležitý metabolický orgán, aby fungoval metabolismus organismu. Takže to, že člověk je ležící, je imobilní, je pro něho velký zásah.
1: To je totiž velice důležité i s tím dýcháním. To si člověk úplně možná tak jako na první dobrou neuvědomí, že vlastně i tohle to je ovlivněné. A pan doktor chtěl doplnit.
2: Já jsem chtěl jenom doplnit, ono možná trošku jako z druhé strany. Říkáte, jako jak dlouho to trvá, než ten člověk začne jako mít nějaký problém z toho, že je imobilizovaný. Jako historicky byla taková snaha, a to pramení od nás lékařů, jo? Hlavně s ním moc nehýbejte, aby se něco nestalo. A ono se ukazuje z těch moderních dat a moderních jako výstupů z těch jednotlivých studií, že naopak čím díl se s ním nic nedělá, tak tím hůř ten pacient dopadne. To znamená, je potřeba, třeba jsme mluvili o těch traumatech, tu péči, tu fyzioterapii, začít jako co nejdříve. V ten den toho příjmu už je potřeba o tom začít přemýšlet, kdy začneme. Jo? Ono to třeba nepůjde hned ten den, nepůjde to zítra, ale už o tom musíme přemýšlet, protože když to odložíme, ten pacient dopadne hůř.
1: No a paní magistro, záleží to tady právě na dohodě s panem doktorem. Vy přijdete, on vám řekne, které tam má nové pacienty a jak to s nimi vypadá, a podle toho už se společně rozhodnete, kdy to zahájíte.
3: Ano, ta péče je založena na tom, že my spolu spolupracujeme. Ten fyzioterapeut se každý den na tom oddělení vyskytuje a bez indikace lékaře a bez té domluvy, co je vůbec s tím pacientem možný v rámci jeho stavu, by to nemohlo fungovat.
2: Mm-hmm. Tady bych možná doplnil jeden důležitou věc, co taky souvisí s tou historií, jo? Jak to bylo vnímáno dřív, jak je to vnímáno dneska v té moderní době. Ten fyzioterapeut je prostě součástí týmu. To není tak, že lékař přijde a všechno určí, všechno jako rozhodne. Je to tak, že vlastně dneska ty možnosti jsou tak široký a ty znalosti jsou tak hluboký, že prostě není možnostech toho lékaře to všechno zvládnout. To znamená, je to týmová práce a ten fyzioterapeut je fyziologicky jako součást toho týmu. Bez něj to nepůjde. My se domlouváme, ale my spíš jako říkáme, co jako ne a co jo, to už pak řekne ten fyzioterapeut, jo, který toho pacienta zná. Ve spolupráci samozřejmě s tou ošetřující sestrou na té jipce, to je strašně podstatné.
1: Hmm. No a jak to potom vypadá, když ta rehabilitace začne? O tom si povíme určitě po písničce. Já jenom připomenu posluchačům, že kdyby měli k našemu tématu dotazy, protože se dostaneme třeba i k domácí péči, tak náš telefon je 726 46 46 46.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové a my dál pokračujeme v našem povídání s magistrou Lucí Kožešníkovou a panem doktorem Jiřím Novým z fakultní nemocnice v Hradci Králové a bavíme se o tom, jak je důležitá rehabilitace u pacientů na jednotkách intenzivní péče a že se vlastně začíná co nejdříve. Je to možné o tom, že je to na vaší vzájemné dohodě, už jsme si povídali, ale jak to potom tedy vypadá prakticky? Jsou nějaké části těla, které je potřeba podle možností rozpohybovat opravdu jako první?
1: První a nejdůležitější určitě je dýchání. A máme dechové svaly v oblasti hrudníku, takže takovým tím prvním momentem, kdy ten člověk třeba ještě ani vůbec nemusí spolupracovat, je ovlivnění mechaniky nádechu, výdechu, ovlivnění dýchacích svalů, mezižeberních prostorů. Na to máme techniky fyzioterapeutické, které používáme. Další věc je polohování. To je výrazně v dikci spíš sestřiček a zdravotních bratrů, ale i my se na tom podílíme. No a když ten člověk už je schopen, tak mobilizování pacienta a pohyb jako takový.
0: A třeba pro tohle to je podmínka, aby pacient sám dýchal, protože asi na těch jipkách jsou i pacienti někteří napojení na dýchací přístroje.
2: To je právě hrozně zajímavý. Někdy jako představa těch laiků nebo i vlastně zdravotníků, kteří se s tím nesetkali a třeba přicházejí k nám na stáž nebo na nějakou praxi, tak je takový to povědomí, že vlastně až se teda zlepší a my ho odpojíme od těch přístrojů, vyndáme mu všechny ty hadičky, které jsou do něj zavedeny, tak pak začne ta fyzioterapie. Ale ono to tak není. Tam je, jak jsem říkal, už je potřeba začít o tom uvažovat hrozně brzo. A když to ten stav toho pacienta umožňuje, což většinou umožňuje, tak my začínáme tu fyzioterapii ve spolupráci s těmi fyzioterapeuty v okamžiku, kdy ten člověk je napojený na dýchací přístroj, kdy má spoustu drénů, třeba který má ještě zavedený v těle a všechno to funguje a jde to. Samozřejmě musíme se přizpůsobit tomu trošku, jako jakou techniku ten fyzioterapeut zvolí, to je zase na jejich zkušenosti, ale jde to a jde to hrozně brzo a má to výrazně efekt pozitivní na ten jejich další osud.
0: Co to je hygiena dýchacích cest?
1: Během toho, když ten člověk má zajištěné dýchací cesty a nebo během delší doby imobilizace se tvoří víc sekretu a hlenu v dýchacích cestách a je ten sekret je potřeba z těch dýchacích cest dostat a jak i mizí svalová síla u toho člověka, tak má problém s tím, aby odkašlal, aby efektivně si ty dýchací cesty sám vyčistil. Tak my přicházíme s technikama, kterýma jim pomůžeme tak, aby to odkašlávání bylo efektivní a bylo takové, aby ten nádech byl pro toho člověka co nejlepší a nejjednodušší.
0: A k tomu používáte dechové trenažéry?
1: Ano.
0: Co to je?
1: Máme dechové trenažéry, máme

0: finále bude i líp odkašlat. Takže dechový trenažer, můžete si to představit i jednoduše, úplně si posluchači někdy viděli frkačku, zakačku, jak z toho vylejzá takový ten jazyček, nebo košíček, do kterého se vydechuje, jakože do píšťalky a zvedá se v něm balónek. Je to hodně se... Dá se říct, že takto vypadají podobně dechové trenažery. Samozřejmě pro naši potřebu jsou takový sofistikovanější.
1: Ano, no a když mluvíme o tom, že to dýchání je tak velice důležité, máte ještě třeba i nějaké další pomůcky k dispozici?
0: My používáme úplně tyhle ty nejjednodušší, ty jiné pomůcky. To už by bylo v dikci lékařů, pokud je dechová tísně, dechová nedostatečnost, tak pak používají lékaři.
2: Samozřejmě jako ty možnosti jsou různý, jo, ale tam je hlavně potřeba si uvědomit ten cíl je společný a to je jednak co nejrychleji obnovit ty normální funkce, protože když ten člověk například v důsledku toho zranění, toho úrazu je jako na zádech po většinu času, jo, protože to nejde, má různý fixátory na sobě, tak to není přirozená poloha. My když chodíme, když ležíme na boku, tak je to pro nás samozřejmě jednodušší ty dýchací cesty očišťovat, takže to je jedna věc, že prostě jakoby prevence nějakého zahlenění. Druhá věc je pak trénování těch svalů toho hrudníku právě na to dýchání a to odvykání třeba toho dýchacího přístroje.
1: Mm-hmm. Tak my si teď zahrajeme, pak se podíváme na další aktivní cvičení a třeba i na to, jaký je rozdíl mezi spolupracujícím a nespolupracujícím pacientem, nejenom kvůli zdravotnímu stavu, ale třeba i kvůli psychickému stavu. O tom všem si ještě dnes popovídáme.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dnes v radioporadně mluvíme o významu rehabilitace u politraumatizovaných pacientů, a to s panem doktorem Jiřím Novým a magistrou Lucí Kožešníkovou, která tady je právě za tu fyzioterapii, a pan doktor za toho, který tu fyzioterapii předepisuje, když bych to tak řekla. No a my jsme mluvili o tom, jak velký význam mají dechová cvičení i u pacientů, kteří třeba jsou opravdu v té nejakutnější fázi, že se snažíte to dělat co nejdříve, ale pak určitě přichází i další aktivace dalších částí těla. A my jsme slíbili, že probereme taky rozdíl mezi spolupracujícím a nespolupracujícím pacientem. Teď to myslím i kvůli psychickému stavu, že prostě někdo opravdu je vyděšený, je vystrašený, jak jste tady už popisovali, tak má na sobě různé přístroje, různé hadičky, takže i z toho může mít strach. Jak to řešíte?
1: Vy jste to už jako hezky vlastně uvedla, tak v principu můžou být jako dva typy nespolupracujícího pacienta. Jeden typ je ten, který nespolupracuje z důvodu toho, že ten jeho jako objektivní stav, to znamená ty jeho životní funkce, ty to postižení v důsledku toho úrazu, jsou natolik jako limitující pro něj, že jak mu tuto spolupráci nedovoluje, nebo to tu spolupráci limituje. To je trochu snažší situace. Tam to většinou vyřeší čas, nebo ten pacient není to většinou tak, že ho čeká jedna operace, on ho čeká s tím mnohočetným traumatem více operací, tak to se pak v čase zlepšuje, ty jeho možnosti. Druhá situace je, kdy on nespolupracuje z důsledku nějakých psychických limitací, což představme si to tak, že ten pacient po tom úraze, už jenom ten fakt, že prostě utrpěl závažný úraz, rozbil si auto, prostě rodina má starosti, nebo nedej bože, třeba někdo blízký ještě při té nehodě zahynul taky, tak ta psychická jako zátěž pro něj je obrovská. Pak je potřeba s ním nějak pracovat, aby jsme ho motivovali k tomu, že ta fyzioterapie je součást léčby. To je stejně důležité, někdy možná i důležitější, než ty tabletky, které mu tam ráno píšeme na jednotlivé diagnózy. Takže pak ta práce je opravdu hodně o tom povídání, o té spolupráci toho týmu, zdravotní sestra, která je s tím pacientem po většinu času, fyzioterapeut, který s ním provádí to cvičení, a i ten lékař, který jako s ním komunikuje, a potřebujeme ho dostat trošku nahoru a říct mu, hele, má to smysl, je to důležitý.
0: Paní Lucie, to vy asi potvrdíte, že to psychické nastavení je důležité i pro úspěšnější průběh té léčby.
2: Určitě. Ten člověk nám musí věřit, samozřejmě. Musí věřit, že to bude dobrý a že vlastně to, co my s ním děláme, že vlastně ho někam posouvá. Musí to být bezpečný pro něho. Nemůžeme se pouštět do situací, které by toho člověka přiváděly ještě do většího stresu, než byl předtím. Ale je i na místě pojmenovat strach, že třeba se něčeho bojí, musíme myslet, že třeba to momentálně trošičku bolí, ale ono postupně, jak to bude zkoušet, tak to bolet přestane a začínáme malými kroky. Úplně mikro. Tak pojďte mě ukázat, jak skrčíte nohu, pojďte mě ukázat, jak zvednete ruce nahoru, pojďte, teď se tady posadíme, vyzkoušíte to, srovnáte se, podíváte se, jak ten svět vypadá, a oni vám postupně začnou věřit a ve finále se posouváme dál a dál.
0: Vy máte takový hezký pojem pohybové svačinky. Co to je?
2: Prostě spousta lidí se hrozí toho, teď já budu cvičit a teď budu, a teď každý ví, že ten trénink trvá hodinu, dvě, vidí to u těch sportovců. A ono to vlastně ve finále takhle vůbec nemusí vypadat. Je důležitý se zapojit do těch aktivit během dne a stačí každou chvíli zvednout ruce. Většina pacientů má nad sebou hrazdičku, chytit se hrazdičky, vzpomenout si, že tamhle jsou hodiny, a já jim řeknu, tak tady každých 10 minut zkusíte pětkrát skrčit jednu nohu, pětkrát skrčit druhou nohu, zkusíte se zhluboka nadechnout, vydechnout, posadíte se, chviličku zůstanete sedět, a takhle to jakože, a tady máte ten trenažér dechový, o kterém jsme se bavili předtím, a takhle do toho běžného dne, plus k tomu přichází i sestřička, a mají oběd, mají nebo jakoukoliv stravu, takže se musí sami obstarat, musí se třeba sami učesat, musí si vyčistit sami zuby, nebo měli by si. A vlastně to jsou úplně jednoduché věci, které ten člověk je schopný do toho svého režimu, byť je hospitalizovaný na té jednotce intenzivní péče, vložit. A najednou, když to poskládáte časově, tak vlastně on tu hodinu, hodinu a dvě splní a vlastně cvičí, ani neví jak.
0: Tím pádem protože vy máte samozřejmě hodně pacientů i na různých jiných odděleních, takže nemůžete tam chodit každou hodinu třeba. Takže vy jim dáte tyhle ty úkoly a je ale důležité, pane doktore, taky asi potvrdíte, aby to ti lidé plnili, aby nejen čekali na vás, že třeba jednou denně přijdete, ale aby to prostě dělali i sami.
1: Samozřejmě, tak pokyny nebo to, jak to má být, ten fyzioterapeut určitě řekne, ale tam bohatě stačí už jenom to, že toho člověka, jako ten lékař, když tam přijde ráno na tu vizitu raní a řekne si, sakra, ten vypadá docela dobře, zkusme ho dneska posadit. Jo? A už jenom to posazení z toho pacienta dělá zase daleko víc člověka než pacienta. Jo? Když prostě vidíte ho ležet v lůžku, je to takový nemocný člověk. Ale jak se posadí ten stejný pacient, tak najednou vypadá daleko líp. Jo? Tak znovu říkám, je to ta cesta od toho pacienta z toho operačního sálu po té operaci toho úrazu zpátky z pacienta k člověku. Jo? Tohle to je naše společný dílo. A velkou roli v tom hraje samozřejmě ta zdravotní sestra, která je u toho lůžka, toho pacienta po většinu času.
0: A je to asi i povzbuzující, když třeba i překonají ten strach, který měli, nechtěli spolupracovat, ale pak se najednou posadí. Je to taková motivace zase do dalšího snažení.
2: Je to úplně stejný, jako máme, potřebujete zažít úspěch. A ty lidi zažijou úspěch. Ono to najednou jde a ono jim v tom nic nebrání a oni překonají takový ten svůj vnitřní jako diskomfort, takovou tu obavu a posadí se, pak zkusíme stoj, zkusíme první kroky a oni vidí, že už se blíží to, kdy se přesunou z té naší jednotky intenzivní péče třeba na to standardní oddělení a postupně se blíží ten odchod domů. Pro spoustu lidí je to obrovská motivace, prostě chtějí domů.
0: Pohyb je důležitý pro nás všechny, ale i pro nemocné pacienty, i pro pacienty po úrazech zvlášť a my si o tom budeme povídat ještě za okamžik.

0: se bavíme o významu pohybu, a to s panem doktorem Jiřím Novým z fakultní nemocnice v Hradci Králové, který je tu za jednotky intenzivní péče, a s magistrou Lucí Kožešníkovou, která je tu za fyzioterapii. A my jsme mluvili o tom, jak vlastně vy se musíte vždycky domluvit, co s jednotlivými pacienty, že tam opravdu je veliká spolupráce. A pan doktor mi tady teď, když hráli Beatles, říkal, že pro ně je velice důležitá ta týmovost, tak možná, pane doktore, zmiňte to ještě na závěr.
1: Tak vy jste se ptala na to, co by byl takový jako závěrečný motiv toho našeho povídání dneska, tak pro mě osobně za těch 25 let praxe, tak musím říct, že se to velmi posunulo právě v té týmovosti, že to není lékař a všichni ostatní, ale je to prostě tým, který se o toho pacienta stará a který mu dává šanci co nejlépe to období, které je pro něj nepříjemné, ať už je to úraz nebo cokoliv jiného, dává šanci vlastně na to dostat se co nejdříve zpátky do toho normálního života, to znamená co nejdříve zpátky stát se z pacienta zase člověkem. A tam prostě ten tým, kde každý má svoji roli a svoji důležitou roli, je nezbytný a už to jako jinak nepůjde. A v tomhletom jako hodně následujeme vlastně to pojetí té západní medicíny, co je v Německu, v Británii, tam, kam bychom to chtěli jako směřovat. Jo? Tam opravdu jako ta role těch jednotlivých členů týmu je jako významná.
0: Moc přeju, ať to i tak dál funguje, ať to ještě dál vylepšujete, ale my teď máme tipy i pro vás posluchače, kteří se třeba staráte doma o nějakého méně pohyblivého pacienta, nebo třeba pro vás samotné je pohyb obtížný, ale slyšeli jste od nás, jak moc je důležitý. Tak měli bychom nějaké základní rady a tipy, jak k tomu přistoupit i v domácí péči?
2: Určitě. Lidé, kteří pečují o méně pohyblivého příbuzného, tak by se určitě měli postarat i o tu jeho pohybovou stránku. Takže trochu pohybu, často a bezpečně. Stačí občas posadit, takový ten pokyn z hluboka se několikrát nadechni, vydechni, aby, když si představíme ten nádech a výdech, jestliže ten člověk je schopný všechno vydechnout, tak má zase šanci efektivně se zpátky nadechnout. Když dlouho leží, což už tady bylo zmiňováno, tak si leží na těch zádech a ta zadní část plic není dostatečně ventilovaná, taky ten set v tomhle tom hraje důležitou roli. Lehké izometrie, my víme, co je izometrie, takže pro vás je to takový ten zatnutí svalu. A může to být stehna, velký svalový skupiny, stehna, břicho, hýždě, stačí pokyn, zapni, ukáž, jak ti to jde, stáhni půlky k sobě. A už jsme tady mluvili o těch krátkých pohybových svačinkách. Zkusy skrčit nohu v koleni, natáhnout, pokud si obě dvě nohy v kolenou, ukaž mi, jak zvedneš zadek od podložky, zvedni ruce nahoru, dej si je třeba za hlavu, několikrát zhluboka nádech, výdech. To všechno má určitě vliv i na ten komfort toho člověka, o kterého já pečuju, a stačí pár minut občas si vzpomenout a jenom připomenout, aby ten člověk byl schopný, buď to si na to vzpomene sám, anebo bude reagovat na moji výzvu.
0: A třeba ta dýchací cvičení, je lepší je provádět v leže anebo v sedě?
2: Samozřejmě, že je lepší v sedě, ale někdy to nejde. Někdy prostě ten člověk leží, takže musíme vycházet z té polohy, kterou je ten člověk schopný dosáhnout. A v domácím prostředí můžete klidně použít třeba sklenici vody, dát mu brčko, ať fouká brčkem do sklenice vody a bublá. Můžete mu dát nafouknout balónek nafukovací, můžete si třeba právě koupit i zmiňovanou frkačku, zakačku nebo takový ty jednoduchý dětský pomůcky, anebo i píšťalku, pokud nás teda nebude potom následně obtěžovat hluk, ale pokud by to mělo pomoct tomu člověku, tak určitě i ta píšťalka je na místě.
0: No a ještě jenom na závěr, protože já popíšu posluchačům, že paní Kožešníková je velice drobná. Vy jste na to sama, když přijdete za pacientem a je potřeba třeba ho i nějak polohovat, nějak brát končetiny, pohybovat i s nimi, jak to zvládáte?
2: Určitě sama ne. Pokud by fyzioterapeut zůstal jakoby v tom týmu sám, že by přišel k tomu pacientovi a teď se měl o něco snažit, kor u těch imobilních pacientů, tak by to nebyl schopný zvládnout. Bez té spolupráce toho týmu, bez toho, aby všichni chtěli a pomohli, ať už je to sestra, ať už je to o další ošetřující personál jako sanitář, bez toho by to nešlo. Samozřejmě, že máme takové ty pomůcky třeba v rámci mobilizace, kdy ten člověk chodí, že se může třeba opřít o chodítko, nebo máme zvedáky, když je opravdu ten člověk imobilní, ale sám fyzioterapeut na jednotce intenzivní péče prakticky nemá šanci fungovat. Tam musí být tým a musí být ochotný spolupracovat.
3: Pane doktore, tak to uzavíráme tak, jak jsme chtěli, vlastně zase tou týmovostí.
1: Přesně tak. Já bych jenom tady podotknul k té tělesné konstituci. Ono to není ani tak o tom, jak je kdo velký nebo malý, jak se to umí zorganizovat, jo? Což Lucka umí velmi dobře. Takže.
3: No a já jsem ráda, že zorganizovala i vaši návštěvu tady u nás ve studiu magistra Lucie Kožešníková, pan doktor Jiří Nový. Moc vám děkujeme, jak jste mi prozradili, tak se vracíte zpátky do práce, tak ať se vám daří a mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkujeme.
4: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
5: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: o čem budeme mluvit zítra po 11. hodině. O tom, co všechno je potřeba udělat k tomu, kdyby vás se lákalo začít s myslivostí, vás nebo vaše děti, nebo třeba vás všechny. Tak o tom to bude zítra v radioporadně a teď ještě taky Jarka Vykoupilová. Teď je sice za 6 minut 12 hodin, takže čas oběda, ale po obědě to bude chtít dobrou kávu a právě s ní a s její přípravou vám teď pomůžeme.
1: Babské rady.
2: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Od ledna do června zemřelo při dopravních nehodách v našem kraji 7 lidí. Tenistky Muchová, Krejčíková, Bartuňková a Siňaková budou bojovat o účast ve 3. kole Wimbledonu. A dnešek čekáme zamračený s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
3: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
2: Na silnicích v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí zemřelo 7 lidí. Loni ve stejném období jich bylo 11. 3 ze 7 letošních obětí byli motorkáři. V červnu při dopravních nehodách nikdo nezemřel. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Lázně Bělohrad pokračují ve vylepšování okolí rybníku Pardoubek. Pro návštěvníky, kteří se do veřejně přístupného rybníku chodí koupat, teď technické služby vybudovaly za 10 000 korun jednoduchou a veřejně přístupnou převlékárnu. Ta u rybníku doplnila nové plovoucí molo a volně dostupnou pramici.
0: Sport.
2: 4 české tenistky budou bojovat o účast ve 3. kole Wimbledonu. Karolína Muchová se utká s Číňankou Chang, Barbora Krejčíková s Ruskou Andrejevovou. Kateřina Siňaková si poprvé v kariéře zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která se na souboj s Krajankou a světovou jedničkou v deblu těší.
4: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mě to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
0: Počasí.
2: Dnešek zůstane oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy přijdou bouřky nebo i silné bouřky. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, v Krkonoších na 17 až 21 a v Orlických horách naměří 20 až 24 stupňů. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace na Jičínsku pozor v ulici Legií, kde se srazila 3 osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou tu první červencové písničky od srdce, protože je 1. července, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnes mají svátek Jaroslavy, zítra Patricie, do konce týdne budou slavit ještě Radomírové, Prokopové, no a v neděli Cyril a Metoděj. Pokud byste chtěli někomu poslat písničku, nebo si ji vybrat, poslat, nechat si zahrát sami pro sebe, tak nám telefonujte na číslo 726 46 46 46, psát můžete i e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz nebo taky SMS-kou na číslo 900 1104. Jenom pozor, vzkazy pište bez diakritiky, bez háčku, bez čárek, bez kroužku a ještě na úvod té SMSky napište velkými písmeny heslo Hradec, Mezeru a potom text vašeho vzkazu. Nabídnout vám můžu třeba Marii Rotrovou, ta je tady v našem hudebním seznamu, nebo třeba skupinu ABBA, Olympik, Jiřího Korna, Karla Černocha, Davida Dejla, nebo třeba slovenskou skupinu Elán, taky Věru Martinovou. Tak si napište nebo zavolejte, přejeme vám dobrou chuť k obědu a hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: A co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No, nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní jsem od seba do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

Vzkazy od vás chodí jak e-mailem, tak SMS-kami, tak ještě jednou připomenu kontakty do písniček od srdce studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa číslo 900104 pro SMSky, pokud si tedy budete chtít přát a posílat někomu písničku písemnou formou. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro moji kamarádku Jarušku Válkovou z Jeníkovic. Přeji jí hodně zdraví a dny plné pohody, to přeje dlouholetá kamarádka Hanka Boháčová. Wow.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

My už jsme o tom ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili a ještě určitě několikrát mluvit budeme, že v Hradci Králové se budou konat připomínky 160. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Celý program začíná už v pátek, kdy bude na Chlumu slavnostně otevřeno Muzeum války 1866. Večer je potom připravený program s koncertem na Velkém náměstí v Hradci Králové. No a v sobotu po městě budou k vidění vojáci v dobových uniformách a takovým vrcholem bude bitevní ukázka v Šimkových sadech. A i my budeme o té bitvě 1866 mluvit taky v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, a to v pátek po 11. hodině s Josefem Šrámkem z Královéhradeckého muzea. Takže nabídneme taky podrobnosti, nabídneme možná zase i další zajímavosti, o kterých se až tak moc neví, ale ví to historikové, takže Josef Šrámek všechno připraví a poví nám v pátek po 11. Teď pokračujeme vašimi vzkazy, protože jsme stále v písničkách od srdce. Zahrajte prosím pro mého muže Vaška Jeřábka z Janova k jeho dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, vše nejlepší, hodně rybářských radostí, manželka Péťa a synové s přítelkyněmi a vnouček Vojta.

0: Další blahopřání, které zazní, bude k svátku. Zahrajte prosím pro moji skalickou tetu Jarušku. Všechno nejlepší přeje Evka z Náchoda.
1: Když jeme...

0: A v dalším e-mailu píšete, dnes má svátek moje maminka Jaroslava, takže mé mamince, ale i ostatním Jaroslavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá písničku Sylvie.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Nejen píšete, taky nám telefonujete do písniček Od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás teď vítám, dobré odpoledne a už můžeme spolu poslat někomu písničku.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Ilona Patrná z Broumova a ráda bych poslala písničku našemu tatínkovi Jaroslavu Čepelkovi, taky z Broumova. Dneska mu je 80 let a přejeme mu s jeho manželkou, babičkou Věrkou a sourozenci Petr, Ilona, Jana a Michal. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti. A ať je to s námi, máme ho rádi.
0: Tak to krásně oslavte, zdravíme oslavence a mějte se moc pěkně. Naslyšenou, zdravíme do Broumova.
1: Děkujeme, taky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.

Pokračujeme v poledních písničkách od srdce, ale už je 12 hodin 48 minut, tak kdo patří k dalším oslavencům? Prosím písničku pro Jarušku Nevěřilovou k svátku, zdraví, štěstí a mnoho úsměvů přeje Jana.

Na zámku v Opočně už se to všechno chystá na svátky růží, které se budou konat v pátek a v sobotu. Takže to bude samozřejmě nádherná, bohatá květinová výzdoba, ale taky další téma, móda, šaty, doplňky a proměny odívání v průběhu času. Tak to je další prázdninový tip od nás z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co připravuje nového na léto a na prázdniny Muzeum Náchodska, tak to od nás uslyšíte v dobrém odpoledni, ale teď uzavřeme ještě jedním vzkazem polední písničky Od srdce. Zahrajte prosím pro Jarku Najmanovou do Rychnova, babičce hodně zdraví a radosti přejí vnučky Jolanka a Adélka.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pondělní požár autoservisu ve Dvoře Králové způsobil zkrat baterie ve vrtačce. Používání amalgámových výplní v zubařských ordinacích dneškem skončilo. Kvůli varování před bouřkami přestalo mnichovské letiště odbavovat cestující a dnešek zůstane zamračený s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Příčinou pondělního požáru autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem byl zkrat baterie v akumulátorové vrtačce. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 3 miliony korun. Údaje dnes uvedli na síti X. Zasahovalo tam celkem 8 jednotek. Oheň dostali zhruba po 45 minutách pod kontrolu. Jednoho hasiče ošetřili zdravotníci kvůli přehřátí organismu. Základní škola v Týništi nad Orlicí bude mít od září novou učebnu fyziky s kabinetem. Vznikne během letních prázdnin přestavbou současných prostor a škola ji vybaví novými pomůckami. Součástí investice za víc než 4 miliony korun bude i montáž venkovních žaluzí na budově prvního stupně. Práce mají skončit ještě o prázdninách, říká nezávislý starosta Týniště, zvolený za TOP 09 Michal Procházka.
2: Učebna fyziky vypadá tak, co si pamatují i moji rodiče. To znamená, je prostě několik desítek let stále stejná, opravdu nevyhovující na dnešní poměry. To znamená, rozhodli jsme se, aby vznikla moderní učebna fyziky podle dnešních parametrů a ta by měla vzniknout dokonce prázdnin.
1: Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj zvýší náklady pro pacienty i pojišťovny.
3: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
1: Většina lékařů se už novým pravidlem řídila. Mnichovské letiště přestalo dopoledne kvůli varování před silnými bouřkami odbavovat cestující. Jak dlouho bude odbavování pozastaveno, není jasné. Podle webů mnichovského a pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí.
0: Počasí.
1: Dnešek zůstane oblačný až zatažený s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy přijdou bouřky nebo i silné bouřky. Večer začnou srážky slábnout a ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, v Krkonoších na 17 až 21, v Orlických horách naměří 20 až 24 stupňů. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že no, možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě a na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah, ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený, dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává, nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču a koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když

0: Máme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co, jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb, takže prostě mi říkal už několik lidí a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech, naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. Když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník, a oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
1: Jasně.
0: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmínil Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hausl, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě zase jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakkoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Republikou projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci. Trutnov navyšuje počet sdílených kol. Poslanci schválili zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele a tajemníky úřadů. A noc bude zamračená s deštěm i přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčelová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích nebo u osamocených stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zatopených míst. Výstraha platí do půlnoci. Trutnov se rozhodl navýšit počet sdílených kol v ulicích města. Kvůli velkému zájmu stoupne jejich počet na 120. Zároveň se rozšíří i stanoviště, kde je možné kola zapůjčit a vrátit.
3: Město reaguje na vytíženost služby navýšením stávajícího počtu o 10 klasických kol a 10 elektrokol. Přibudou i dvě nová stanoviště, autobusová točna ve Volanově a v Poříčí v ulici Petříkovická. Obě tato nová místa, která rozšíří síť stanovišť, mají zjednodušit cestování lidem z okrajových částí města. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
0: Město Jaroměř spoplatnilo ode dneška parkování na náměstí Československé armády. Platit musí řidiči od pondělí do pátku mezi 8 a 17 hodinou. Zdarma je prvních 30 minut. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít pětiletá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice, označili ji za přílepek. Koaliční poslanci ji totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Součástí stejné novely jsou i sociální renty pro bývalé úspěšné sportovní reprezentanty.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo a doznívání deště nebo přeháněk a bouřek. Od západu postupně polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty spadnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Slabý severozápadní vítr v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je na Hradecku uzavřená silnice mezi Hlušicemi a Starým Bydžovem. Objížďky jsou tam značené a skončí 15. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Červencové odpoledne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové příjemný poslech. Ode dneška začíná fungovat centrální evidence psů. Co nová povinnost znamená pro chovatele, jak dlouho zabere registrace a musí majitelé zamířit k veterináři hned v prvních dnech? Všechno potřebné se za chvíli dozvíte v reportáži. A naplno startuje také ta pravá letní prázdninová výletní sezóna s pořádnou porcí inspirace pro prázdninové dny napříč celým regionem Náchodska. Přijde do studia Tomáš Menec z Muzea Náchodska. I letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta, tak vás pozveme na víc než 50 zámků, které stojí za to. Každý den navštívíme jeden a za chvíli se vydáme na první z nich, tak zůstaňte s námi. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanem.

Jak víte, 30. ročník populární ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku už zná desítku finalistů. František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucka Výborná, Taťána Medvecká a Saskia Burešová. V prvním kole právě tito získali největší počet hlasů od vás posluchačů a teď se o vaši přízeň ucházejí až do konce září v druhém kole hlasování. Takže ale teď už musíte vybrat jenom jedno jméno z té naší finálové desítky a jestli chcete hlasovat, tak můžete poslat hlas elektronickou poštou, tedy na e-mail nebo SMS-kou nebo klasicky poštou na adresu Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Všechno to podrobně najdete na webu. A slavnostní gala večer, na kterém vyhlásíme výsledky, se bude konat v pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Samozřejmě zase pozveme i vítěze minulých ročníků. Zahraje tradičně rozhlasový big band Gustava Broma se solisty s Michalem Malátným, Davidem Dejlem, Ivanou Regešovou. Přijde spousta prima hostů a moderátory večera budou Lada Klokočníková a Mirek Vaňura. A ta nejdůležitější informace pro vás, jestli chcete být u toho s námi, předprodej na gala večer Šarmantní osobnost roku na 23. října už běží na hkpoint.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Majitelé psů mají ode dneška novou povinnost. V Česku začala fungovat centrální evidence psů, do které budou veterináři zapisovat údaje o zvířatech, jejich čipech i očkování proti vzteklině. Zápis do registru je pro majitele povinný, ale až při první plánované návštěvě na veterině. Sběr dat tak bude nějakou dobu trvat.
1: Čip nám teda souhlasí, takže to je v pořádku. A tím pádem nám nic nezbraňuje. Do registru.
2: Kontrola čipu a krátký formulář. Zápis do centrální evidence psů podle veterinářky Kristýny Šrámkové nezabere ani 5 minut.
1: Pro běžný majitele to znamená pouze to, že při nějaké další návštěvě vyplníme jenom takový krátký dotazníček a v rámci toho bude ten pes vlastně námi zapsán do té evidence a je to vlastně jednorázová věc, která tam zůstává už po celý život toho psa.
2: Majitelé přitom podle ní nemusí mít obavy, že by museli zamířit do ordinace hned v prvních dnech fungování registru.
1: Určitě nemusí, ten termín je poměrně benevolentní. Pro každého je jiný, tam nejzazší termín, kdy zapsat psa do toho registru, je při dalším očkování na vzteklinu.
2: To uklidnilo i paní Šárku, která přišla se svou 11-letou Yorkshirekou Amy. Ta je sice už několik let čipovaná a vedená v jiné databázi, do nové evidence ji ale nechává zapsat při běžné návštěvě veterináře.
3: Jsem člověk, který chce mít všechno v pořádku a nemít nějaké problémy. A jelikož máme všechny očkování teď v pořádku, budeme je mít až v příštím roce, ale jdeme pro ty léky, tak jsem se rozhodla, že to uděláme hned, ať pak na to nemusím myslet, ať máme všechno v pořádku.
2: Výhodou nové evidence je podle veterinářů to, že informace o čipovaných psech jsou na jednom místě.
1: Jde vlastně o jeden nástroj, kde budou, doufejme, do budoucna všichni ti psi zaregistrovaní. To znamená, v případě nálezu psa má k tomu přístup i obec, městská policie, obecně všichni veterináři, takže ten nález toho psa a jeho navrácení domů se tím úplně minimalizuje v řádu několika hodin.
2: Kristýna Šrámková říká, že registr má usnadnit život i samotným chovatelům.
1: Ten registr by měl hlídat za ně tu povinnost očkování, to znamená, oni si budou schopni vybrat, jakým způsobem chtějí být informováni a až jim bude končit platnost, tak jim přijde buď SMS-ka nebo e-mail, že teda je potřeba doplnit to očkování.
2: Majitelé starších psů tak nemusí do ordinací spěchat. Do centrální evidence je stačí zapsat při nejbližším přeočkování proti vzteklině, které může ale některé čekat až za 3 roky. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na čase být.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor.

0: Madonna v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 1. července a letní měsíce plné sluníčka, pohody a skvělých zážitků si můžete užívat také s muzeem Náchodska. S pořádnou porcí inspirace pro prázdninové dny napříč celým regionem přišel do studia Českého rozhlasu Hradec Králové mluvčí muzea Tomáš Menec. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání.
0: Vítám vás. No po těch horkých dnech, i když dneska už to polevilo, teda naštěstí, je první otázka následující. Kde se v Parnu ochladit?
1: Tak u nás je to úplně jednoduchý, pevnost Dobrošov, tam je celoročně stálá teplota 8 stupňů Celsia.
0: Tak to je až moc.
1: Je to velké ochlazení a teď vlastně ideální, hnedka v pátek třeba, tam pořádáme noční prohlídku pevnosti Dobrošov. Takže pokud by posluchači chtěli zažít, jak asi mohli podzemí vidět vojáci, kteří byli před druhou světovou válkou připraveni bránit naši republiku, tak můžou přijít, protože to podzemí bude nasvícený petrolejkami, takže opravdu dobová atmosféra.
0: To bude teď v pátek, v kolik hodin?
1: Máme to od 9 hodin s tím, že sraz u pokladny je už ve 9:15.
0: Takže opravdu večer až od 9.
1: Je to tak, je to asi na 2 hodiny.
0: Je potřeba rezervovat místo, stačí
1: Je to
0: přijít?
1: Lepší od tyhle ty

0: prohlídky bývá obvykle velký zájem, takže je lepší si vstupenky dopředu koupit na webu Pevnosti Dobrošov.
1: A přihodit svetr.
0: Přesně tak.
1: No ale když mluvíme o tom Dobrošově, tak tohle bude večerní výlet do podzemí, ale pak máte ještě pozvánku na srpen, na to zase naopak budete obracet, nebo návštěvníci budou obracet oči k nebi.
0: Je to tak. Vlastně letos jsme tam zkusili udělat takovou novou akci a bude to pozorování zatmění slunce. Na tom spolupracujeme s hvězdárnou v Úpici. A kdo přijde, tak si bude moct poslechnout zajímavou přednášku a pokud počasí dovolí, tak i pozorovat částečně zatmění slunce.
1: Tak předpokládám, že ne z podzemí, takže odkud? Jako, že
0: to nebude
1: z podzemí,
0: to bude z povrchu. Ono vlastně pevnost má i vlastně jako nadzemní části, takže z nich.
1: Je to, jak to je zajímavá pozvánka. 12. srpna tady vidím v programu.
0: Přesně tak.
1: Takže to chce zapsat si do kalendáře, to bude zajímavý zážitek. No a když jsme u těch nočních akcí, tak Polický klášter, to je taky vždycky atraktivní večerní prohlídka.
0: To je taková stálice, přesně tak. Ty děláme vždycky třikrát ročně. Teďka vlastně nejbližší bude 10. července, potom další 28. srpna a poslední letošní 25. září. A je to taky taková dvouhodinová prohlídka jak exteriéru, tak interiéru kláštera s Honzou Tůmou, jakožto naším historikem.
1: Ten se skvěle poslouchá.
0: Přesně tak, ten se opravdu skvěle poslouchá, má skvělý historky a úplně super je, že každá prohlídka je trochu jiná, takže pokud už na ní někdo dřív byl, tak se nemusí bát, že když by přišel znova, tak by neslyšel i jiné věci.
1: Zase rezervace se doporučuje?
0: Doporučuje se rezervace, ale tam to není úplně nutný, protože ta kapacita tam je daleko větší než na Dobrošově.
1: Takže Polický klášter 10. to je příští týden v pátek.
0: Pátek, přesně
1: příští
0: tak.
1: Týden v pátek, ta první. No a Náchodsko, to jsou Čapkové, Jirásek, Jiráskův Hronov a to všechno je taky letos muzeem Náchodska.
0: Je to tak, my vlastně už několikátým rokem spolupracujeme na festivalu Jiráskův Hronov tím, že děláme doprovodní program a letos tomu nebude jinak. Vlastně už čtvrtý ročník divadelní laboratoře bude v Čapkově mlýně, opět to bude taková akce hlavně pro děti, je to v dopoledních hodinách od 10 do 13 hodin a je to opět zaměřené na divadlo. A my jsme ten konkrétní program ještě nikde úplně nezveřejnili, ale vám tady můžu exkluzivně říct, že to bude zaměřené tentokrát na japonské divadlo Kamishibai, takže kdo přijde, tak si bude moct vytvořit takový hezký rám do toho pozadí, různé loutky k tomu.
1: Super, takže to bude vlastně souběžně s Jiráskovým Hronovem, s festivalem.
0: Přesně
1: a to
0: tak.
1: Je 3. až 7. srpna.
0: Jo, přesně
1: takže
0: tak.
1: Divadelní laboratoř v
0: Hronově.
1: Máme
0: to od pondělí do pátku.
1: V Čapkově mlýně, protože to je velmi úspěšný program, takže asi bude nabito.
0: To doufáme, že to bude super a že o to zase bude zájem jako v předešlých letech.
1: No a pak ještě jedna věc, kterou musíme zmínit. Jaroslav Cita, výtvarník, animátor, autor večerníčků animovaných, rodák z Náchodska, nebo tedy dlouho žil v Náchodě, nevím, jestli se tam narodil.
0: Narodil se na Vysokově.
1: Na Vysokově v Náchodě, tak má 100 let letos výročí narození, tak to musíte samozřejmě reflektovat.
0: Je to tak, my jsme to velice rádi reflektovali, vlastně minulý týden jsme otevřeli úplně novou výstavu Jaroslav Cita a film, to je k vidění ve výstavní síni muzea Náchodska přímo v Náchodě. Je to takový projekt, na kterém jsme spolupracovali i s Galerií výtvarného umění v Náchodě, takže ta výstava je rozdělena vlastně na dvě části. Jedna je dole u nás ve výstavní síni a jedna je nahoře přímo v galerii v kabinetu. My máme teda tu část věnovanou animovanému filmu. Je to zaměřené hlavně na Večerníček, Maťo a Klinček, ale jsou tam i další animované filmy Jaroslava City, jako například Můj dům, můj hrad, nebo Pan zametač Silvestr.
1: Takže přijít s dětmi.
0: S dětmi určitě, je tam i spoustu interaktivních a edukativních prvků, děti se tam můžou vyzkoušet, jak se taková animace dělá. Zároveň nám Slovenská televize poskytla 3 díly toho večerníčku, takže je tam takový promítací sál, takže určitě to stojí za to tam
1: tak
0: s dětmi
1: dorazit. Dnešní děti to možná uvidí poprvé asi.
0: Je to tak, no, je to
1: večerníček.
0: Vlastně v České republice to není zas tak úplně známý večerníček, on se vysílal hlavně na Slovensku, a co je zajímavý, tak vlastně je to nejdéle vysílaný večerníček v historii slovenské televize, má vlastně 100 dílů rovných.
1: Tak a letos se urodilo tedy, takže ještě je 160. výročí prusko-rakouské války a bitva u Náchoda 1866, to byl taky mazec a samozřejmě i to je u vás k vidění, ta historie.
0: Přesně tak, máme vlastně doslovně, jak jste to řekla, výstavu Bitva u Náchoda 1866 v Broučkově domě, přímo na Náchodském náměstí. A máme to dělané tak, že tam reflektujeme i příběhy lidí, jak to ovlivnilo život v regionu. Máme tam dokonce udělaný takový model terénu s tím, jak ta bitva probíhala, aby se vlastně náchodáci uvědomili, vůbec, jak to probíhalo, kde to probíhalo, jak se ty jednotky přemysťovaly, takže je to taková unikátní výstava u nás.
1: No a to teda podotýkám, že to zdaleka není všechno, takže co jsme nestihli, najdete na webu Muzea Náchodska a s tou nabídkou na léto, hlavně na červenec i na srpen, tedy přišel mluvčí Tomáš Menec, tak děkujeme, ať se všem všechno všude líbí a mějte se krásně, taky trošku užívejte.
0: Moc děkujeme a přeju posluchačům krásný den.
1: Hezký den. Výťah

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Češi jsou velkými milovníky památek. A jestli se také chystáte letos navštívit některý z našich zámků, tak se můžete nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jeden z našich zámků představujeme. A navíc s námi můžete vždycky od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď ale dávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto. Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
2: A je otevřeno.
3: Dobrý den.
2: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Faměrová, dobrý den.
3: Hezky vítám.
2: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
3: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
2: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
3: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
2: Černínové se tady už byli podívat?
3: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
2: To je rehabilitace Diany.
3: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
2: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
3: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

seber si to sama. Seber si to sama.

to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Létem v našem regionu milovníky klasické hudby i letos provází 17. ročník Mezinárodního festivalu Hudební léto KUX. Na sobotních koncertech konaných v kostele Nejsvětější Trojice v KUXu vždycky od 18 hodin se představí několik špičkových interpretů v průběhu celého léta. V sobotu 4. července to bude kytarový koncert fenomenálního Zorana Dukiče z Chorvatska. Bude to asi jeden z největších jmen letošního ročníku festivalu, protože Zoran Dukič je považován za jednoho z nejlepších klasických kytaristů současnosti. Bude to zážitek. No a i na letošním festivalu hudebního léta KUX vedle novodobé premiéry skladby z KUXského archivu, což už je taková tradice, zazní i světová premiéra a bude to letos skladba pedagoga Pražské konzervatoře a AMU Miloše Orsona Štědroně. Festival pořádá Králové dvorský chrámový sbor spolu se správou hospitálu KUX a více informací a celý program najdete na webu festivalu hudební léto KUX.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do opravených bytů v Hradeckém domě Harmonie se začnou vracet původní nájemníci. Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Na fotbalovém mistrovství světa jsou na programu 3 zápasy prvního kola play-off. A noc bude zamračená s deštěm i přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na moravském předměstí v Hradci Králové dělníci dokončují první etapu oprav bytového domu Harmonie 1. První původní nájemníci by se do nich mohli začít vracet na konci července. Jde hlavně o seniory a handicapované. Za celkovou rekonstrukci 16-podlažního domu město zaplatí víc než 500 000 000 korun. Závěrečná 10. etapa by měla skončit v roce 2029, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Koncem července bude dokončeno 42 bytů. Do 28 z nich by se mohli začít postupně stěhovat nájemníci z druhé etapy a podobně to bude pokračovat i v etapách navazujících. Kvůli hluku zůstane jeden sloupec bytů, byť hotových, neobsazen. Červencové stěhování potrvá přibližně 3 týdny a probíhat bude od horních pater k těm nižším.
2: V bytech jsou osázená nová okna, hotové je obložení a aktuálně dělníci dokončují elektrické rozvody a pokládky podlah. Modernizace Harmonie je největší jednorázovou investicí města do bydlení v jeho novodobé historii. Řidiči i cestující v městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat s dopravním omezením ve Vysoké nad Labem. Kvůli dokončování kanalizace a pokládce nového povrchu silnice bude opravovaný úsek po celý červenec zavřený. Autobusy s číslem 18 a 20 proto nezajíždějí k obecnímu úřadu ani na konečnou a začínají i končí na zastávce Vysoká Hostinec. Řidiči musí místo objíždět novou zástavbou po vyznačené objízdné trase. Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, který chce koalice nahradit nynější služební zákon. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michály Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
5: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
2: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři. Sport. První kolo play-off se na mistrovství světa ve fotbale dostane za polovinu, a to díky 3 zápasům. Anglie vyzve Demokratickou republiku Kongo v 18 hodin. Ve 22 hodin nastoupí Belgie proti Senegalu. Od 2 hodin ráno pak Spojené státy americké nastoupí proti Bosně a Hercegovině.
3: Počasí.
2: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo a doznívání deště nebo přeháněk a bouřek. Od západu postupně polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty spadnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Slabý severozápadní vítr v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 pozor na cestě do Prahy. Mezi 61. a 62. kilometrem u sjezdu na Chlumec stojí porouchané osobní auto. Projíždějte kolem ní opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin a 4 minuty, pěkné první červencové, teď zrovna v Hradci Králové, taky deštivé odpoledne vám přejeme ze studia. Naše rozhlasová reportérka Zuzana Boučková se dnes vydala do Jičína. Je tam čtyřřadá lipová alej a měla by být podle návrhu Národního památkového ústavu vyhlášena za památku, tak za chvíli se Zuzanou spojíme, abychom se dozvěděli podrobnosti. Farmář David Kotlář vytvořil naučnou stezku Sasové pod Zebínem. Společně s dalšími nadšenci přístupnil před 2 lety. Zájemci se po ní projdou i letos u příležitosti 160. výročí bitvy u Jičína, jak za chvíli uslyšíte. Na Radio Bazar také nezapomeňte, po půl čtvrté vám nabídneme možnost inzerovat v našem vysílání. Příjemný poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Marie Rotrová vám zpívá v prvním červencovém dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Ačkoliv většina divadel má v létě prázdniny, do Hradeckého Draku s dětmi můžete přijít stále, a sice do divadelní laboratoře. Labyrint divadla Drak totiž zůstává otevřený a navíc zve na úplně novou interaktivní výstavu s názvem Město pro každého. Výstava vznikla podle stejnojmenné oceňované knihy architekta a urbanisty Osamu Okamury na míru galerii Labyrint divadla Drak a jejím ústředním prvkem je velký interaktivní model města vytvořený Richardem Loskotem. Společně s ilustracemi Jiřího Franty otevírá témata veřejného prostoru, dopravy, bezpečnosti, přístupnosti i kvality života ve městě. Díky albitušce taky ožívá model města desítkami příběhů a různých zvukových situací, takže stačí se dotknout některých vybraných míst a poslouchat, co se děje na náměstí, v parku, na křižovatce. Návštěvníci zjišťují, jak veřejný prostor ovlivňuje náš každodenní život. Proč záleží i na maličkostech, jako je třeba lavička, strom nebo přechod pro chodce. Na interaktivní část výstavy pak navazuje velká dílna, kterou připravila výtvarnice Klára Kašaj. A děti i dospělí si tam můžou navrhnout a postavit vlastní město. A bonusem během letních měsíců je určitě i to, že Labyrint divadla Drak je plně klimatizovaný, takže to je ideální místo, kam lze uniknout vysokým teplotám a současně i zažít něco skvělého a inspirativního. Labyrint divadla Drak je otevřen po celé léto. Můžete se tam jít podívat na své město trošku jinýma očima.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a na Jičínsku, jak už jsme zmínili, se můžou zájemci projít naučnou stezkou Sasové pod Zebínem. Inicioval ji a náklady zaplatil David Kotlář, farmář a chovatel koní ze statku pod Zebínem. Celkem 5 zastávek na stezce mezi pastvinami od úpatí Čedičového vrchu k vesnici Dílce provází návštěvníky událostmi bitvy u Jičína. Ta se konala v podvečerních hodinách 29. června 1866. Co před dvěma lety farmáře a jeho přátelé k vytvoření stezky vedlo, to se dozvíte z reportáže kolegyně Vlaďky Vildové.
1: Stojíme nedaleko vrchu Zebín. Tady také funguje jezdecký klub Jičín. Říkám to správně.
2: Ano, jezdecké centrum Jičín je název. Tady na tom statku původně působili moji prarodiče, kteří zhruba před 10 lety z podnikání už pomaličku začali odcházet. Já jsem v tu dobu žil a pracoval v cizině. Vždycky to bylo kolem koní. A z té ciziny jsem se právě vracel převzít rodinný statek. Někdy v tom roce 2015 se ke mně úplně náhodou dostala informace, že na jedné z našich pastvin se kdysi nacházel pomník, který měl někdy v 70. letech zmizet. Začal jsem potom pátrat, tím pádem jsme se dostali k nějakým informacím o té bitvě u Jičína, potom i k tomu, že část té bitvy probíhala i na těch našich dnešních pastvinách.
1: Když jsem šla po té panelové cestě, tak jsem si všimla pomníčku, který tam dřív nebýval.
2: Ta informace byla z části založená i na legendě, že tam ten pomník měl stát a v době, kdy se za minulého režimu stavila ta panelová cesta, ten minulý režim, který se k tady těm památkám choval dost necitlivě, snad měl základ toho pomníku použít pod tu panelovou cestu. Ale na to konto jsem se dostal k nějakým fotografiím. My to tady máme na
1: ano,
2: jedné
1: máme
2: z těch naučných cedulí. Tenhle ten, přesně tak. Samozřejmě my jsme nechtěli do té původní podoby, kdy to snad měřilo i 3 metry na výšku s tím křížem. A my jsme se vlastně v tom roce 2021 pokusili zjistit jméno toho vojáka a to se nám podařilo.
1: Řekneme jeho jméno?
2: Ano, jmenoval se Karl Švenke, bylo mu 26 let a pocházel z vesnice Kopic, která je dnes součástí známého saského města Pirna.
1: David Kotlář vystudoval na Filozofické fakultě obor historie. Tak se vracíte k tomu oboru?
2: Myslím si, že tohle bylo mnohem zábavnější než to studium.
1: Když se díváme na tabulek, je to vybaveno i dobovými kresbami.
2: To jsou dobové kresby. Snažili jsme se získat i historické fotky těch pomníků. Já to i na ty ceduly uvádím, protože všem, co se na tom podíleli, patří poděkování. Sám bych to takhle zdaleka nezvlád.
1: Kdo zaštítil finančně? Vy?
2: Já. Včetně ty rekonstrukce pomníků, to jde všechno za námi. Není v tom žádná dotace. Tady po staletí byly ty statkářský sedlácký rody na svém místě. Bylo pro ně úplně běžný, že vysadili strom bez toho, že by na to byl vypsaný dotační fond, ale myslím si, že se to trošku tím minulým režimem násilně přerušilo. Viděl jsem to v Belgii, což je silně katolická země, když má nějaký farmář na poli boží můka, tak je pro něj úplně normální, že jednou za čas opraví. To tak nějak vidím stejně. Když se na těch pozemkách, který dneska spravujeme, kde se pasou koně, odehrála bitva, člověk o tom něco ví, tak mně přijde přirozený sem ty lidi trošku přitáhnout a ten zájem o tu lokalitu, o to místo a závěru i o ten kus historie, tu bitvu v nich nějak vzbudit. Není v tom nic jiného. Kéž by to tak dělalo víc lidí.

0: další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes se v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vydáme na velmi magické místo Českého ráje. Naše reportérka Zuzana Boučková si vzala pláštěnku a hlásí se nám přímo z Jičína, konkrétně z monumentu

0: Digitální Valdštejnovy Lipové aleje. Po těch parných dnech dneska prší, ale tebe to, Zuzano, asi neodradilo, jak to tam teď vypadá. No, je to slyšet. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Jičína. Deštivé počasí mi nevadí. Vlastně naopak. Sice to teď není ta klasická prosluněná romantika a lidi se schovali, ale pro tyhle staré lípy je déšť hotová radost. Když se nadechnu, tak vůně mokré kůry a svěžího listí je vlastně také příjemná. Stojím přesně uprostřed čtyřřadé katedrály stromů a vedle mě po asfaltce právě projela maminka s kočárkem. Ta spěchá, protože prší stále více. Voda sice kape ze stromů za krk, ale ta barokní atmosféra má i v tomhle šedivém dnu obrovské kouzlo.
0: No, ona ta barokní atmosféra a velkorysost je znát i z tvého hlasu. Ostatně ta alej, kterou v 17. století založil Albrecht z Valdštejna, to je unikát a právě k její výjimečnosti máme čerstvou novinku.
1: Přesně tak. Tohle skoro 2-kilometrové stromořadí, které spojuje centrum Jičína s Valdštejnskou loďí, totiž možná brzy získá ten nejvyšší punc uznání. Rada města odsouhlasila návrh Národního památkového ústavu, aby byla alej prohlášena za kulturní památku. A odborníci ti mají jasno. Svým stářím, rozsahem a neuvěřitelnou zachovalostí nemá v Česku obdoby. Je to tak dokonale promyšlené barokní dílo, že při letním slunovratu slunce na jednom konci aleje vychází a na druhém zapadá. Traduje se, že když ji Valdštejnovi vojáci v roce 1631 sázeli, dělali to na povel výstřelů z děl. Sice je to jen pověst, ale když se tady podíváte na těch zhruba 900 stromů, co tu dnes stojí, ta vojenská disciplína a geometrie v tom i po 300 letech pořád mám pocit, že žije.
0: Zuzano, ty si pro ty, kteří teď sedí doma nebo v autě, přemýšlejí, kam vyrazit na víkend, připravila tip, takže stojí to za to zbalit rodinu a projít se touhle alejí nakonec až. A co tam vůbec na ně čeká?
1: Myslím, že tu na ně čeká kompletní restart hlavy. Procházka trvá příjemných 20 minut, můžete vyrazit pěšky, vzít kolo nebo klidně i koloběžku. Na konci aleje v parku Libosad vás přivítá Valdštejnská loďie, barokní letohrádek, kde se pořád něco děje. A pokud vám zbydou síly, rozhodně doporučuji vydat se kousek dál na Čedičový kopec Zebín s kapličkou. Právě teď na něj koukám přes pole. Sice se kolem něj honí mraky, ale když je hezky, je opravdu odtamtud vidět celé Jičínsko, Trosky a dokonce i Sněžka. A jako bonus pro milovníky přírody, v dutinách zdejších lip žije náš kriticky ohrožený brouk Páchník hnědý. Takže až sem pojedete, dívejte se kolem sebe. Stojí to za to v každém počasí.
0: I za deště Zuzana Bůčková se nám přihlásila z Jičína, z Valdštejnovy Lipové aleje. Děkujeme za tip, Zuzano, opatrně na té mokré cestě a brzy zase naslyšenou ve vysílání. Hezký den.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak to rozjedeme, vytáčíte telefonní číslo do studia a sem s vašimi inzeráty, ať se nezdržujeme. Dobrý den, Radio Bazar.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Dobrušky a já nabízím za odvoz nebo za malou pozornost. Dveře ze dvou třetin zasklené, pravé šíře 70 cm a levé šíře 60 cm se zárubní. A je to na telefon 721 047 375. Děkuji, pěkný den přeji.
1: Hezký den i vám naslyšenou. Máme tady nabídku dveře 70 pravé, 60 levé, částečně prosklené, zárubně, velmi levně nebo za hubičku nebo za odvoz 721 047 375 a to byl dnešní první inzerát. Vítejte v Radio Bazaru i vy.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Koupím plynové masky, přilby vojenské, hasičské, hornické i motopřilby. Veškeré velmi přilby. Je to na telefon 608 10 38 10. Děkuji.
1: Naslyšenou, pane sběratel, takže plynové masky a veškeré přilby všeho druhu nabídněte na číslo 608 10 38 10 a vás vítám, Radio Bazar, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych měl na prodej stoly, které jsou i rozkládací, a židle. Takže kdyby někdo měl zájem, jinak tady byl by tady ještě skútr 125 a to je asi zatím všechno.
1: A kolik těch stolů máte?
4: No, tři.
1: Tři stoly a k tomu židle.
4: Mhm. Když jsou složený, tak jsou kulatý a pak se rozloží do elipsy.
1: Ano, takže číslo bude?
4: 605, mhm. 169, 236 a je to Trutnovsko.
1: Tak hezký den a naslyšenou.
4: Já děkuju a nashledanou.
1: Takže stoly rozkládací jsou kulaté, rozloží se na ovál, má pán tři. K tomu židle a ještě skútr 125 na Trutnovsku 605 169 236. Radio Bazar, dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych nabídl výprodej likvidace Clio 1.2 náhradní dílu.
1: Mm-hmm.
5: Byla by to cena na dohodu a je to na číslo 721.
1: Můžete?
5: 117.
1: Mm-hmm.
5: 97.
1: Kolik? 9?
5: 977.
1: 77. Chápu to správně, že to je Renault Clio na náhradní díly?
5: Jo.
1: Jo?
5: Ano.
1: Je to Clio na náhradní díly, jo? Je to tak?
5: Yeah.
1: Dobře, tak jo. Hezký den a naslyšenou. A telefon je 721 117 977. A tady je další nabídka. Dobré odpoledne,
6: dobrý poptávka. Dobrý den, já vás zdravím. A měl bych na prodej klece na drobné papoušky a na hlodavce. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji a pěkný den přeji.
1: Pěkné odpoledne, klece na ptáky nebo hlodavce. 731 347 275 pán volal z České Skalice a tady je další inzerát. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já prosím vás nabízím okůrky nakladačky v exportní kvalitě za 30 korun kilo. 30 korun kilo. Nový Bížov, telefonní číslo 777 992 283.
1: Dobře, hezký den.
7: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. Okurky, nakladačky za 30 korun kilo Novobidžovsko. 37, 992, 283. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
8: Dobrý den. Já bych prodala kurník pro 10 slepí, cenově postavený. Cena by byla 5500. Tomu bych ještě prodala babetu 210 rychlostní, je to je funkční, velmi dobrý stav. A cena by byla 13 500. Protože je Česko na Hronu, číslo telefonu 176 109 273. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou, tak to bylo hodně špatně slyšet, tak snad jste zaslechli. Kurník pro 10 slepic nový a babeta 210 776 109 273. Tak jedeme dál. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
9: Dobrý den, posluchač Turnovsko. Prosím vás, mám takovou prosbu. Poptávám jednu kostku haky lešení, pokud možno někde do 50 kilometrů kolem Turnovska. Použita, ale aby byla tak nějak jako starší, ale aby se dala použít. Cenu bych respektoval nějak do těch 5-6 tisíc, pokud možno s podlážkami, a na číslo 735 916 360.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou. Prosím vás všechny, když voláte do Radiobazaru, vypněte rádio v momentě, kdy se dovoláte. Dneska nám to tady hodně houká a velmi špatně se to poslouchá, navíc si nerozumíme. Takže pán schání jednu kostku haky lešení, nabídněte na Turnovsko na 735 916 360. No a tím to dneska končí Radiobazar. Zase zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Od ledna do června zemřelo při dopravních nehodách v našem kraji 7 lidí. Náchodský zámek nabízí o prázdninách mimořádné dětské prohlídky. Lidé si objednali státní dluhopisy za 80 miliard korun. A noc bude zamračená s deštěm i přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Na silnicích v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí zemřelo 7 lidí. Loni ve stejném období jich bylo 11. 3 ze 7 letošních obětí byli motocyklisté. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Na státním zámku Náchod začaly prázdninové prohlídky pro děti. Potrvají do 30. srpna. Správa zámku doporučuje rezervaci minimálně den dopředu. Při prohlídkách se zájemci zábavnou formou seznámí s tím, jak se žilo na aristokratickém sídle ve druhé polovině 18. století, popisuje program kastelán zámku Petr Ťažký.
2: V rámci prohlídek se nejmenší návštěvníci podívají do apartmánu vévody Petra Verona a společně s průvodcem budou hravě plnit úkoly, díky kterým poznají život dávných majitelů Náchodského zámku. Splněné úkoly budou také sloužit jako klíč k návratu do přítomnosti.
0: Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost využili do konce června desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 euro, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
3: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
0: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo a doznívání deště nebo přeháněk a bouřek. Od západu postupně polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty spadnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 12 až 9. Slabý severozápadní vítr v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
3: Krásné odpoledne přeji.
2: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů.
3: Mm-hmm.
2: Nějaký vtip?
3: To jsem nevěděl. Nějaký vtip?
2: No, já
3: jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc toho nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam, a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvuká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběhl Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No, tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Vývoj. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
3: Pěkně. My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brinich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísát, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, mm-hmm. nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak raně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když se jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Tak
4: to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že...
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch
4: 5 roků.
3: Vzpomíná
4: na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí

0: A ten Štrc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Čudo, byste se potkal se Štrclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda, a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat. A on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to studovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy, nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli si to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: No? Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně, kdo další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme úvod. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej a on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slany, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slany, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam nezabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 let se s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem. No,
2: obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: se číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, také silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma, a chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štěrco byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to, teď je tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten já nechlichním, nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Českem projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci. Ode dneška se mění provoz na třídě Československé armády v Hradci Králové. Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. A zítřek bude většinou polojasný, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích nebo u osamocených stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zatopených míst. Výstraha platí do půlnoci. Rekonstrukce frekventované třídy Československé armády na malém silničním okruhu Hradce Králové pokračuje další fází. Ode dneška už uzavřeným úsekem od Pelclovy ulice u magistrátu až po křižovatku s Divišovou neprojedou ani autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy.
3: Autobusy a trolejbusy nově jezdí po objízdné trase ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Zastávku magistrát města nově cestující najdou u lékařské fakulty v Šimkově ulici. Rekonstrukce zhruba 350-metrového úseku za 14,5 milionu korun má skončit 9. srpna. V první etapě stavbaři opravili hlavně krajnice, uliční vpusti a obrubníky. Ve druhé etapě přijde na řadu plošná oprava silnice, včetně pokládky nového povrchu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ještě 2 týdny mohou obyvatelé Vysokého Veselí na Jičínsku podávat u krajského úřadu své připomínky k navrhované péči o místní rybník Smrkovák. Ten je od roku 2011 přírodní památkou. Přísná ochrana má pomoci hlavně udržet u rybníka populaci ohrožené kuňky ohnivé. Na krajském úřadu je teď k nahlédnutí plán péče o rybník až do roku 2036.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká jí souboj s thajskou kvalifikantkou Savan Kevovou. Do zápasu druhého kola dnes ještě nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Nikola Bartuňková začne každou chvíli hrát s krajankou Kateřinou Siňakovou.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje většinou polojasno. Během dne se můžou výjimečně objevit přeháňky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku se srazila 2 osobní auta na silnici číslo 16 u obce Chotěvice. Nehoda je u železničního přejezdu a s opatrností kolem ní projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Je 1. července po 17. hodině a máme pro vás přehled dnešních událostí Královéhradeckého kraje. V Jičínské nemocnici otevřeli odpoledne nové pracoviště magnetické rezonance. Dlouhodobě v tomto zařízení chybělo. Jaký přínos to má pro pacienty, za chvíli poví naše redaktorka. Na počasí se zeptáme Imricha Drapáka. Hostem v našem ranním vysílání byl výtvarník, malíř, ilustrátor a propagátor české literatury na Tajvanu Tomáš Řízek. A poví vám také o návštěvě, která je k vidění dění ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Krkonoše patří v létě k nejnavštěvovanějším horám v Evropě. Na Sněžce se pravidelně tvoří přetlak hlavně kolem poledne. K tématu nám řekne více mluvčí zprávy KRNAP Radek Drahný. A do vysílání se živě přihlásí reportérka Zuzana Boučková, která byla dnes v Jičíně ve Valdštejnově Lipové aleji.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: Provede vás a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí připravila Alena Brantová.
2: Oblastní nemocnice Jičín dnes oficiálně zahájila provoz magnetické rezonance. Nové pracoviště za 46 milionů korun by mělo zlepšit zdravotní péči v regionu a zkrátit čekací doby na vyšetření pacientů v celém kraji. Další podrobnosti uslyšíte za chvíli. Na silnicích v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí zemřelo 7 lidí. Loni ve stejném období bylo 11. 3 ze 7 letošních obětí byli motorkáři. Vyplývá to dnes zveřejněných předběžných policejních statistik. Stavební práce na třídě Československé armády na malém silničním okruhu v Hradci Králové ode dneška změnily trasu některých linek MHD. Autobusy a trolejbusy nově uzavřený úsek objíždějí ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišavova. Omezení má skončit 9. srpna. Kvůli stavbě kanalizace ve čtvrti Verdek ve dvoře Králové nad Labem je ode dneška do 6. srpna zavřená část silnice ze dvora směrem na Hostinné. Řidiči musí jezdit objížďkou přes Bílou, Třemešnou a Mostek. Příčinou pondělního požáru autoservisu ve dvoře Králové nad Labem byl zkrat baterie v akumulátorové vrtačce. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 3 miliony korun. Údaje dnes uvedli na síti X. Radnice v Jaroměři spoplatnila ode dneška parkování na náměstí Československé armády. Platit musí řidiči ve všední dny mezi 8 a 17 hodinou. Zadarmo je prvních 30 minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Pacienti z Jičínska a okolí už nemusí na vyšetření magnetickou rezonancí dojíždět do okolních zdravotnických zařízení. Nemocnice v Jičíně otevřela nové pracoviště právě s touto technikou. Více podrobností má Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je to tak. Dosud totiž museli lidé z této oblasti na toto vyšetření dojíždět do okolních zařízení, ať už třeba do Hradce Králové, Liberce nebo do jiných nemocnic. Teď se na základě doporučení od specialisté dostanou přímo do Jičína. Nové pracoviště výrazně zlepší komfort pacientů, urychlí diagnostiku a zároveň také omezí ty náročné převozy hospitalizovaných do jiných zdravotnických zařízení. Přínos se očekává hlavně u pacientů neurologie, ortopedie, chirurgie, gynekologie a také onkologie.
0: Jak se lidé na to vyšetření magnetickou rezonancí můžou objednat?
1: Tak nemůže to udělat samozřejmě kdekdo. To vyšetření magnetickou rezonancí je možné absolvovat pouze na základě indikace lékařského specialisty, ať už například neurologa, ortopeda nebo chirurga. Pro vyšetření je potřeba žádanka, takže lidé by se nejdřív měli obrátit na svého ošetřujícího lékaře, no a ten posoudí právě vhodnost vyšetření a vystaví to potřebné doporučení.
0: No a co všechno je možné pomocí magnetické rezonance vyšetřit, zjistit?
1: Tak ona patří mezi klíčové diagnostické metody a je hodně důležitá. Umožňuje totiž například detailní zobrazení měkkých tkání nervového systému, dále třeba páteře, kloubů i dalších orgánů. No a hlavně pomáhá lékařům stanovit přesnou diagnózu a následně také i navazující léčebný postup. Zkušební provoz zahájilo zařízení tady v Jičíně před měsícem. Zatím funguje v jednosměrném provozu a to s kapacitou 12 pacientů denně.
0: Kateřina Kohoutová se nám přihlásila z Jičína. V tamní nemocnici otevřeli nové pracoviště magnetické rezonance. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Tak nás trošku postrašily boušky, jak to bude vypadat na východě našeho kraje, nám poví Imrich Drapák z Hradeckého hydrometeorologického ústavu, protože na východ máme pořád výstrahu, ale asi ne u nás. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ne, ta výstraha už platí spíše jenom pro tu Moravu na té bouřky. Tady už postupně ty srážky i ten déšť budou postupně ustávat. Bouřky, pokud se nějaké vyskytnou, tak už by neměly být na výstrahu a postupně potom bude ubývat oblačnost na pole jasno až skoro jasno a ty teploty v noci 16 až 13 stupňů a vítr slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu a potom zítra nějaký 23 až 26 a převážně slunečno, jenom s malou pravděpodobností se může někde vyskytnout nějaká slabá přeháňka a vítr slabý, místy mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takže vedro máme za sebou, bouřky máme za sebou, takže nás už čeká do konce týdne jenom samá letní krása.
2: Ano, přesně tak. Ty teploty by se měly pohybovat kolem těch letních 25 stupňů a spíše slunečno. Přibývání oblačnosti potom o víkendu, ale zatím by to asi bylo beze srážek, až neděle vypadá. Tam by měl dát přecházet frontální systém, takže v neděli potom by se mohl objevit nějaký slabý déšť a zatím to vypadá, že by to bylo bez nějakých vystražených bouřek a ty teploty, jak se říká, pohybovat kolem těch letních 25 stupňů Celsia.
1: No, to jste nám udělal radost, tak děkujeme. Krásný zbytek služby přejeme Imrichu Drapákovi do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Mějte se, naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 1. července a hostem Jakuba Šmita v našem ranním vysílání po 8:30 byl výtvarník, malíř, ilustrátor a propagátor české literatury na Tajvanu Tomáš Řízek, pro kterého se tento ostrov stal takovým druhým domovem. Do Hradce Králové se ale vrací rád, a to i proto, že tu pravidelně vystavuje. Tak jako třeba zrovna teď. Od dnešního dne můžete navštívit ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové výstavu jeho ilustrací ke knižce pro děti.
1: Tentokrát vystavuje ilustrace ke knižce Jetěť kouzelný vláčku, což je taková knižka zobrazující nádražní budovy na začátku století, 20. století. Je to vlastně knižka z období, jak začínala železnice na Tajvanu a budovali i Japonci, protože tehdy Tajvan byl součástí japonského císařství. A takže je to takový mírný pohled do historie a autorem textu je známý tajvanský autor Liu Keqiang.
2: On má prý moc rád železnici.
1: Samozřejmě.
2: Koukám právě na titulní stranu, kde je krásná lokomotiva, tedy parní, musíme říct historická. Je to teda knížka pro děti?
1: Je to knížka pro děti, protože vlastně se vydáváme kolem Tajvanu. Je to taková poznávací knížka. Mm-hmm. Jsou tam zastávky na cestě kolem Tajvanu a vždycky je jedna stránka, jak je to nádraží, a druhá stránka je, co je okolo zajímavého, a to samozřejmě, co je okolo zajímavého, to tam zůstává.
2: No a je to vlastně ta trať okolo, tedy okolo ostrova. Okolo Tajvanu, kolem dokola.
1: Ano.
2: Mně tak napadá, že vy jste teda tou železnicí taky asi museli jet, abyste
1: já
2: věděl.
1: Já jsem Tajvan, v podstatě procestoval jsem tolikrát, že naprosto známé prostředí.
2: Ta knížka prý taky vznikla přes hudbu.
1: Úplný počátek té knížky je, že vlastně jsem byl osloven Národním tajvanským orchestrem, jestli bych jim nepřipravil pár ilustrací pro jejich koncert pro děti. A tam vlastně jsme se dostali do toho času, toho zhruba roku 1920 až 30 plus minus, kdy v podstatě vznikly ty skladby, které vlastně jsem pak ilustroval k tomu. A ty se týkaly právě těch nádraží a těch záležitostí kolem. No a když už v podstatě jsem měl takhle základ ilustrací, tak to už byl pak jenom kousek si říct, no tak já ještě udělám pár obrázku a mám krásnou knížku. Mm-hmm. A stalo se a je to tak.
2: Je na světě knížka.
1: Na světě.
2: No a z té knížky tedy vychází ta výstava, ty ilustrace.
1: Přesně tak. Takže vystavuji ty ilustrace. Ta knížka je vlastně formou výstavy představená takhle veřejnosti. No.
2: Jenom připomeňte, Tomáši, jak to bylo s vámi a s tím Tajvanem, protože já jsem říkal na začátku, že už je to váš druhý. Vy jste vždycky na léto tady a na zimu jedete tam.
1: No ono je to daný aktivitami, protože já mám zároveň, kromě toho, že jsem výtvarník, ilustrátor, nakladatel, vlastně mám nakladatelství jak v České republice, tak na Tajvanu. Na Tajvanu funguji, vydávám českou literaturu pro Tajvance a tady vydávám tajvanské autory pro české publikum. Mm-hmm. No a zároveň samozřejmě funguji teda jako výtvarník a tím pádem jsem tak nějak rozkročený a vlastně spolupracuji se spoustou institucí, spoustou lidí, setkávám se zajímavými autory, jak na Tajvanu, tak v České republice.
2: Já si pamatuju, když jsme se tady viděli naposledy, že jste Tajvancům představoval Erbenovu kytici.
1: Erbenova kytice dokonce je doporučenou četbou pro studenty základních a středních škol v roce 2022 Ministerstvo kultury na Tajvanu vybralo. Pro mě jako pro výtvarníka to samozřejmě byla velká výzva a hlavně ta Erbenova kytice vlastně svojí poetikou velmi rezonuje i pro tajvanské čtenáře. Já jsem jako ilustrátor vlastně to musel pojmout úplně jinak, aby těm ilustracím i rozuměli tedy lidé v tak daleké zemi. No a samozřejmě zároveň nepřímo nám ta Erbenova kytice otvírá prostor pro představování dalších autorů, kteří vlastně jako souvisí s tím tématem trošku, no.

Hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové byl dnes tedy výtvarník a nakladatel Tomáš Řízek, který ode dneška vystavuje své ilustrace ke knižce Jeď, Jeď kouzelný vláčku. A nejen o ní, ale i o tom, co Tomáš Řízka přitahuje na Tajvan a co tu má rád, se dozvíte na našich webových stránkách, na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové, no a na tu výstavu můžete zajít do studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Krkonošský národní park patří mezi nejvíce navštěvované v Evropě a typickým příkladem je Sněžka. Jejíž vrchol už několik let čelí extrémnímu náporu návštěvníků. Jak to vidí zpráva Krkonošského národního parku, nám řekne mluvčí Radek Drahný. Vítejte ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Pane Drahný, tak Krkonoše v létě jsou velmi navštěvované. Na Sněžce se tvoří turistický přetlak, hlavně asi kolem poledne. Potvrdili to i ty první dny letošních prázdnin? Je to pořád stejné nebo horší?
1: No, ona ta extrémní návštěvnost spojovaná se Sněžkou má několik rovin a je třeba to trochu rozvést. Ono opravdu, když tam pojedete za pěkného víkendového slunečného dne o letních prázdninách, tak zažijete v situaci, která je podobná třeba Václavskému náměstí v Praze. Když tam ale půjdete v době, kdy je předpověď taková, že nebude hezké počasí, nebo v pracovní den, nejlépe mimo letní prázdniny, tak se může také stát, že budete mít Sněžku prakticky samu pro sebe. To znamená, že opravdu je třeba dobře plánovat a zvažovat. Pokud to někomu nevadí, že na Sněžce bude s dalšími stovkami, ba tisíci lidmi, tak je to asi jedno. Pokud ale někdo má rád samotu, klid a pohodu, tak v tom případě doporučuji dobře plánovat, kam do Krkonoš vyrazí, protože Sněžka a některá další místa jsou opravdu velkými turistickými magnety a může se stát, že na nich ten návštěvník narazí opravdu na stovky dalších.
0: Říkal jste Sněžka a další místa, která to jsou především na těch hřebenech?
1: Tak v zásadě se dá říct, že to jsou ty velmi atraktivní hřebenové partie. Dalším takovým místem je třeba Pramen Labe a okolí, to znamená Hrana Labského dolů, okolí Pančavského vodopádu, nebo v jiných částech potom to může být třeba Moumlavský vodopád.
0: Tak říkal jste, kdo nechce davy, ať jde, když je horší počasí, nebo v ne ty letní atraktivní dny v čase dovolených. Má to ještě nějaké jiné řešení? Ne každému se chce na Sněžku, když je ošklivě.
1: Ono těch míst, které Krkonošský národní park nebo obecně Krkonoše jako území nabízejí, je mnohem víc a v tyto horké dny myslím, že není od věci si připomenout, že velmi příjemné klima je v údolí různých horských říček a potoků, takže když někdo chce do přírody, nechce zažívat davy na hřebenech nebo se spálit, tak v každém případě může vyrazit třeba do údolí Moumlavského dolu nebo v západních Krkonoších projít se po planírce. Když potom už v okolí Špindlerova mlýna bude moci vyrazit, tak může do Labského dolu nebo do údolí Bílého lve a stejně tak v Peci pod Sněžkou třeba údolí výlet do Obřího dolu může být pro mnoho návštěvníků velmi zajímavým.
0: Samozřejmě, že s tím, aby to bylo snesitelné, to extrémní vytížení turistické souvisí také pravidla, která by návštěvníci měli dodržovat a nejen pěší.
1: Přirozeně, jak jste zmínila, Krkonoše jsou jedním z nejnavštěvovanějších území v celé Evropě, možná i dokonce na celém světě. Proto jsou tady nastavená pravidla, aby ta vzácná příroda přetrvala nápor těch návštěvníků, kteří chtějí tu krásu vidět. A to pravidlo v zásadě je jedno jediné. Chovejme se v přírodě s respektem k té přírodě, s respektem k ostatním návštěvníkům a také s respektem k legislativě, která upravuje právě to, co se v Národním parku dělat může. Zmíním vlastně jedno základní pravidlo a to, že v klidových územích se nesmí chodit volným terénem, což je takové úplně nejzákladnější, které by návštěvníci měli dodržovat.
0: Není někdy úplně jasné, jestli návštěvníci vědí, kdo má vlastně přednost, kdo je víc, cyklista nebo pěší turista, jak tohle funguje?
1: Žádná taková přednost v horách nefunguje, je to opravdu o respektu a o domluvě jedné skupiny s druhou. Není to tak, že by pěší turisté měli přednost před cykloturisty, stejně tak cykloturisté nemají přednost před kýmkoliv dalším. Hory jsou relativně malé, jsou historicky protkány stovkami cest, stovkami kilometrů cest a všichni se na ně chtějí vejít, což je pochopitelné a tím pádem o to větší respekt musí mít jedni ke druhým a nevynucovat si to, že oni mají nějakou přednost.
0: Říká mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Děkujeme a zdravíme moc do našich nejvyšších a nejkrásnějších hor. Naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: On a downtown street, motorbike ride

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové a do vysílání se hlásí Zuzana Boučková, naše reportérka, která už míří z Jičína zpátky k nám do Hradce. Dobré odpoledne, Zuzano, zdravíme tě. Haló, slyšíme se a neslyšíme, tak spojení se nám ztratilo. Haló, slyšíme se, Zuzanu Boučkovou, slyšíme? Haló, haló, haló. Neslyšíme, tak pustíme si písničku a uvidíme, snad se nám podaří spojení navázat ještě jednou a dozvíme se, jaké to výčině ve Valdštejnské aleji bylo.

0: Český rozhlas Hradec Králové a pokus o spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou číslo 2. Dobré odpoledne, slyšíme se.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Tak, Zuzano, ty jsi dneska byla v Jičíně a tam tě zastihl déšť. Zlepšilo se po tomto počasí a jaký je vlastně tvůj celkový dojem z Valdštejnovy aleje, kterou si navštívila?
1: Počasí se sice vybralo, ale hlavní dojem dělá ta monumentální barokní urbanistika. Jde o čtyřřadé stromořadí, staré téměř 400 let, které spojuje centrum Jičína s Valdštejnskou lodí. Fascinující na něm je, že je projektované s astronomickou přesností. Při letním slunovratu slunce na jednom konci aleje vychází a na druhém zapadá.
0: V Jičíně také padlo zásadní rozhodnutí a to se týká právě této lipové aleje, takže to shrňme.
1: Rada města Jičína odsouhlasila návrh Národního památkového ústavu, aby byla tato téměř dvoukilometrová alej prohlášena za kulturní památku. A odborníci potvrzují, že svým stářím, rozsahem a zachovalostí nemá alej v Česku obdoby. Dodnes v ní stojí zhruba 900 stromů, které v roce 1631 sázeli Valdštejnovi vojáci s vojenskou disciplínou a přesnou geometrií.
0: Procházka alej zabere tak 20 minut. Je to pořádná alej. Co je na jejím konci? Co tam čeká na turisty? A ty si to dnes zdokumentovala.
1: Na konci trasy v parku Libosad stojí Valdštejnská lodžie, což je funkční barokní letohrádek. Přímo odtud je výhled na Čedičový kopec Zebín s kapličkou, odkud lze vidět celé Jičínsko, Trosky a za dobré viditelnosti i Sněžku. A důležité unikum pro přírodovědce, v dutinách zdejších lip žije kriticky ohrožený brouk páchník hnědý. Celé toto propojení historie a přírody jsem dnes, tedy kromě brouka páchníka, v aleji pro naše posluchače natočila a nafotila.
0: Takže web Českého rozhlasu Hradec Králové, naše sociální sítě, fotky, videa, zajímavosti od Zuzany Boučkové, která se dnes vydala do Jičína, do slavné lipové Valdštejnovy aleje. Děkujeme a pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Pěkný podvečer. Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Právě.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnešní události jsme shrnuli v publicisticko-spravodajském souhrnu a pojďme se podívat, co ve vysílání budeme sledovat zítra 2. července. Zítra bude naším ranním hostem po 8:30 kastelán Opočenského zámku Tomáš Voborník, pro kterého byla zatím nejnáročnější zakázkou i výzvou obnova čínského altánu v zámeckém parku. Naše redaktorka Zuzana Boučková představí unikátní trať mezi Kopidlnem a Dolním Bouzovem Kopidlnku, což je první plně autonomní železnice v Česku, kde jezdí vlaky bez strojvedoucích. Ochránci přírody zjišťují v Broumovském výběžku, jak intenzivně tu loví vlci, kam vyjedou a co zjistí, budeme sledovat. Bude tam s nimi náš reportér. A hygienici začínají s kontrolami letních táborů, tak se zeptáme, jaké byly v loni nejčastější chyby a jak jsou tábory připravené letos, a to i na horké slunečné dny a uchovávání potravin. Ve Vrchlabí platí zákaz používání pyrotechniky. Cílem je zvýšit bezpečnost, chránit zdraví obyvatel i zvířat, přispět také ke klidnějšímu a čistšímu prostředí pro všechny. I tomu se zítra budeme věnovat. Také vás pozveme do obce Lhota pod Lipčany, ta pozvala všechny Lhoťáky místní i přespolní na 44. ročník sjezdu Lhot a Lehot. Akce začne zítra a skončí v sobotu. No a po 18. hodině si dáme kvízovku, tedy dnes. Těší se na vás Romana Joudalová.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pondělní požár autoservisu ve Dvoře Králové způsobil zkrat baterie ve vrtačce. Do opravených bytů v Hradecké Harmonii se začnou vracet původní nájemníci. Otroci prodloužili smlouvu s fotbalovým útočníkem Mihálikem a zítřek bude většinou polojasný, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Příčinou pondělního požáru autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem byl zkrat baterie v akumulátorové vrtačce. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 3 miliony korun. Údaje dnes uvedli na síti X. Zasahovalo tam celkem 8 jednotek. Oheň dostali pod kontrolu zhruba po 45 minutách. Jednoho hasiče ošetřili zdravotníci kvůli přehřátí organismu. Na Moravském předměstí v Hradci Králové dělníci dokončují první etapu oprav bytového domu Harmonie 1. První původní nájemníci by se do nich mohli začít vracet na konci července. Jde hlavně o seniory a handicapované. Za celkovou rekonstrukci 16 podlažního domu město zaplatí víc než 500 000 000 korun. Závěrečná 10. etapa by měla skončit v roce 2029, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Koncem července bude dokončeno 42 bytů. Do 28 z nich by se mohli začít postupně stěhovat nájemníci z druhé etapy a podobně to bude pokračovat i v etapách navazujících. Kvůli hluku zůstane jeden sloupec bytů, byť hotových, neobsazen. Červencové stěhování potrvá přibližně 3 týdny a probíhat bude od horních pater k těm nižším.
1: Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu zákona o státních zaměstnancích. Vedoucí stálých misí by měl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michály Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
3: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
1: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři.
0: Sport.
1: Hradecký prvoligový klub si pojistil druhého nejlepšího týmového střelce uplynulé sezóny, útočníka Ondřeje Mihálika. 29-letý fotbalista prodloužil s Otroky smlouvu do léta 2029. Původní kontrakt by mu vypršel za rok. Východočeši o tom informovali na webu.
0: Počasí.
1: Zítřejší předpověď slibuje většinou polojasno, během dne se mohou výjimečně objevit přeháňky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují most u obce Holohlavy na silnici 33. Objížďka tam potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kvízovka. Kvízovka.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Pěkný podvečer, je tady první prázdninová kvízovka. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Romana Joudalová. Vás, zkušené kvízovkáře, i vás, nováčky. Směle se přidejte do hry a zkuste štěstí. Můžete vyhrát krásnou cenu. Dnes je to luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Zvlhčovač vzduchu s difuzérem aromatizuje, zvlhčuje vzduch kombinací účinků vodní mlhy a esenciálních olejů a pomocí jemného ultrasonického vlnění rozkládá esenciální oleje na extrémně malé částice, aniž by je zahříval. Takže oleje si zachovávají původní vůni i léčivé účinky. Aromadifuzér vám pomůže vytvořit z každého pokoje vonící oázu a navodit relaxační atmosféru. No a to se v létě, o dovolené a o prázdninách hodí. Myslím, že je to krásná výhra, hezký podvečer a štěstí ve hře. No a i dnes je na vás nachystán Jakub Kvášovský, taky už máme dnešní šťastné číslo, najdete ho na našem webu v pořadu Kvízovka. Tam je i seznam všech 25 písniček, ze kterých můžete vybírat a už jsou to písničky letní. No a takové budeme vybírat na každou další prázdninovou kvízovku, aby vám zpříjemnili teplé podvečery po práci a nebo vaši dovolenou. Pravidla kvízovky vám připomenu za chvilku, většina z vás je ale zná a víte, že to nic složitého není, ale dovolat se to může být trošku problém, chce to štěstíčko, tak ať vám to vyjde a ať si taky můžete hezky letně popovídat se mnou a pěkný podvečer s kvízovkou a s příjemnou zábavou. Ještě jednou od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Romana Joudalová.

0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem, tak si s námi zahrajte dnešní kvízovku, hudebně zábavnou soutěž, pobaví celou rodinu. Zapojit se může každý, kdo si rád hraje, kdo se rád baví a kdo se taky rád něco dozví. A dneska hrajeme o luxusný dřevěný aromadifuzér značky Fuji. Tak do studia můžete zavolat, vybrat si číslo od jedničky do 25. Pod každým číslem je soutěžní otázka, pokud na ně správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování a o tu cenu budeme losovat před 19. hodinou. No a je tam taky 25 připravených písniček. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a tam je i šťastné číslo pro dnešní hru. Takže když budete mít štěstí a dovoláte se a řeknete šťastné číslo, správně samozřejmě, postoupíte do slosování automaticky, aniž byste museli odpovídat na otázku. Někde pod čísly je i dnes schovaná sázka na Jakuba. Pokud na něj narazíte, tak Jakub Kvášovský vám řekne nějaké tvrzení a pak bude na vás, jestli mu budete věřit a nebo ne. Já vám doporučuji, abyste průběh kvízovky dobře sledovali, abyste byli v obraze, jak se říká, protože když se dovoláte a řeknete číslo, které už vybral někdo před vámi, no tak to je smůla, jak se říká, vyřadí vás to ze soutěže. Tak snad je všechno jasné, držím vám palce a těším se, kdo a odkud se dneska do kvízovky dovolá. Těším se, že nám řeknete, jak se máte, jaké je u vás léto, jak si to užíváte. No a teď k těm vybraným letním písničkám, na které se v kvízovce můžete těšit a ze kterých můžete vybírat. Jak jsem říkala, je jich 25 a tady je ukázka pěti z nich. Last Ketchup a Serej. Číslo 1. Řecké slunce pálí. No a tohle je Marta a Tena, Řecké slunce a číslo 4. Ležím a chytám se vln a mizí pěkní. Michala Tučného určitě poznáváte, Boty z kůže toulavých psů, písnička s číslem 10. Tak filej a hraj, jen pro ty, co maj, Boty z kůže toulavých psů. A typická letní pohoda, Gumbay Dance Band, Sun of Jamaica, číslo 25.

0: a s 22 letní ráno a kapela Holky. Celý seznam najdete na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tam máte i Vaška Neckáře, dneska dívám se Valdemar Matuška, Zuzana Norisová, Karel Gott, nechybí Činaský, Jirka Schellinger a další letní pecky. Tak předpokládám, že už jste se tam podívali. Taky proto, abyste našli to šťastné číslo. Tak znáte ho? Jestli ano, volejte.
1: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Posloucháte Kvízovku, dneska hrajeme o pěknou cenu, o luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. No a teď pokládám tu otázku, která zní, znáte dnešní šťastné číslo, a pokládám ji panu Filipovi, který se dovolal. Dobrý podvečer vám přeji, odkud voláte?
2: Dobrý podvečer, vám do studia, volám z Jižních Čech.
1: Voláte z Jižních Čech, tady přes nás se bouřky přehnaly včera, dneska už to bylo trošku lepší, zapršelo jenom. Jak to vypadalo u vás? Byla to divočina v Jižních Čechách nebo v pohodě?
2: No, bylo to takový horší.
1: Bylo to horší. Teď děláte co, pane Filipe, máte pohodu?
2: Mám pohodu a momentálně volám do Rádia Hradec, do soutěže Kvízovka, byl jsem velice rád, že jsem se dovolal jako první a...
1: No, takže máte velkou výhodu, protože můžete zkusit štěstí se šťastným číslem a když to trefíte, tak máte po starosti a postupujete do slosování před 19. hodinou bez jakékoliv otázky o tu cenu luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, který je dneska ve hře. Tak jste připravený mi to říct?
2: Ano,
1: tak počkejte, já vám k tomu pustím takový krásný zvuk.
0: Šťastné číslo.
1: A je to?
2: A tentokrát tím šťastným číslem je číslo 1.
1: Přesně. Tak vám gratuluju, pane Filipe, je to opravdu jednička. Vy jste tedy postoupil tím pádem do slosování o hlavní cenu nebo o cenu dnešní kvízovky před 19. hodinou. A nejen to šťastné číslo, protože máme tam ještě taky pěknou písničku. Vybral jste si to podle té písničky, typoval jste to, nebo jste se díval na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, abyste měli jistotu?
2: Nevím, jaká je to písnička.
1: Takže jste šel na jistotu a díval jste se, šťastné číslo máme na webu. Teď už je to jedno, protože už jste si ho vybral. Je to písnička Serej od kapely Last Ketchup. Takže vám přeju příjemný poslech. Poslouchejte Kvízovku dál. Může se stát, že třeba zrovna vy budete mít štěstí a budete vylosován před 19. hodinou. Zatím pěkný poslech a hezký podvečer.
2: A ještě, jestli bych mohl, já bych tuto píseň poslal paní Šárce, která oslavila svátek, takže ji ještě dodatečně tímto přeju všechno nejlepší, hlavně to zdraví, rodinnou pohodu a aby si užívala krásné dny léta.
1: Tak,
2: děkuji.
1: Tak udělá radost dvojnásobnou a vám taky, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Posloucháte tedy podvečerní středeční kvízovku a šťastné číslo už je vybráno. Dneska to bylo číslo 1. Pan Filip už to má v kapse, je zařazen do slosování o hlavní dnešní cenu. Je to luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Kdo z vás ho získá, se rozhodne před 19. hodinou. No a protože začaly prázdniny a je to čas výletů, tak téma dnešní kvízovky jsou rozhledny. Říká se, že Češi v létě nejvíc milují pivo a houbaření, ale ruku na srdce, co opravdu milujeme, jsou rozhledny a v Česku jich je víc než 500 a přibývají pořád další. Tak ať už hledáte nejvyšší, nejpodivnější, nejkrásnější rozhlednu, v Česku si rozhodně přijdete na své. A starobylé kamenné věže, futuristické spirály, dřevěné majáky uprostřed lesů i moderní konstrukce i třeba ve městech rozhledny, které vypadají jako z minulosti, z historie nebo z pohádky nebo z jiného světa. Takže na ty se dnes v kvízovce podíváme. A já už vítám ve vysílání soutěžícího, je to dáma, paní Jiřina, dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Paní Jiřino, no je to dost hrůza, protože možná, že i ta oblačnost anebo ty bouřky nám trošku dneska komplikují ty telefonáty, ale vy mě slyšíte, paní Jiřino?
2: Já slyším moc dobře.
1: A voláte odkud?
2: Z Horní Radechové.
1: Tak, držím vám palce, paní Jiřino. Já už jsem říkala, že si dáme dneska téma rozhledny a nebude to jen tak, jakože se zeptám a vy odpovíte, ale současně se i vy, i všichni, kdo poslouchají dneska kvízovku o těch rozhlednách, něco dozvíte. Takže první téma, nejstarší rozhledna v České republice. Nevím, jestli znáte, paní Jiřino, rozhlednu, které se říká Templ a je v zámeckém parku Krásný dvůr. Znáte ji?
2: Ne,
1: nevadí. Není to otázka soutěžní ještě, je to na Podbořansku v severozápadních Čechách. Ta rozhledna je samozřejmě unikátní. 20 metrů vysoká stavba vznikla podle návrhu Jana Rudolfa Černína a sloužila od počátku jako vyhlídka a později jako připomínka úspěšného generála Karla Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem u Lipska. Tak už jenom to je nápověda, že je hodně stará a je tam uvnitř i pískovcová socha generála Schwarzenberga v interiéru té stavby. Tak a teď ta otázka konečně, abychom se k tomu dobrali. Z kterého roku je tedy nejstarší rozhledna v Čechách, ten zmíněný Templ, v zámeckém parku Krásný dvůr? A dám vám tři možnosti, je to typovačka, takže prostě ABC, jo, abyste to neměla těžké. Slyšíte mě dobře?
2: Slyším.
1: Tak, buď je z roku 1693 nebo 1793 nebo 1893.
2: No, tak opravdu budu typovat a zkusím tu zlatou střední cestu.
1: Zlatou střední cestu, to Bčko?
2: No,
1: to Bčko. A je to správně a já vám gratuluju. Já jsem si teď uvědomila, že já jsem vůbec neřekla, že vy jste si vybrala otázku pod písničkou číslo 6. Vy jste chtěla Karla Gotta, když muž se ženou snídá. O tom jsme se domluvili právě, když jste se dovolala. Ale jak si jsem to nezmínila ve vysílání, takže aby bylo jasné, kde se vzala ta otázka. Je jich tady o rozhlednách 25 otázek, nebo skoro 25, pod jedním číslem je také sázka na Jakuba. Takže o těch rozhlednách se toho dneska můžete dovědět opravdu hodně. No a vy jste to trefila, takže vám moc gratuluju. Opravdu nejstarší rozhledna v Čechách je už z roku 1793 a je to také současně nejstarší novogotická stavba u nás. Je opravdu nádherná. Takže posluchači, kteří teď poslouchají a jsou zvědaví, se můžou i podívat. Určitě se to dá vygooglovat, není to žádný problém. Templ v zámeckém parku Krásný dvůr a jak jsem říkala, je to na Podbořansku v severozápadních Čechách. Paní Jiřino, ten signál nemáme dobrý, ale ještě teda se vás zeptám, zkusíme to, jak se máte, jen tak stručně, zkuste nám to říct, jestli to bude dobře slyšet.
2: Ale no, dneska se mám dobře, protože se lepší dýchá.
1: Ale hůř se slyšíme. Líp se dýchá, ale hůř se slyšíme po těch telefonech dneska, dobře. Takže vám gratuluju, sledujte kvízovku dál, pouštím vám toho vašeho Karla Gotta, kterého jste si přála pod číslem 6. Otázku jsme pod šestkou vyčerpali, no a uvidíte, zda se vám poštěstí před 19. hodinou. Zatím naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Dnešní první prázdninová kvízovka pokračuje. Doufám, že jste si všimli, že jsme nasadili letní písničky. Pokud jste se dívali na web Českého rozhlasu do pořadu kvízovka, tak je tam 25 parádních letních písniček, protože začínají prázdniny dovolené. No a jednu z nich si vybrala i paní Šárka, která volá z Mladé Boleslavy. Dobrý den, slyšíte mě?
2: Dobrý den, slyším.
1: Vítám vás v kvízovce, paní Šárko. Takže kterou jste si vybrala?
2: Vybrala jsem si sedmičku.
1: Sedmičku, je to kapela Mandraže a jejich Brouci, tak tu písničku určitě uslyšíte, o tu nepřijdete. No a jestli přijdete nebo nepřijdete o losování, o hlavní nebo o dnešní cenu kvízovky, o luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, budeme losovat před 19. hodinou, to záleží na tom. Jak se popasujete s tou otázkou? Tak máme téma rozhledny, to už jste asi zaznamenala a před chvílí jsme si řekli, z kterého roku je nejstarší rozhledna v Čechách. A teď nás bude zajímat nejvýše položená rozhledna v Čechách. Ne tedy nejvyšší, ale nejvýše položená. Ano, takže kde se nachází taková nejvýše položená rozhledna u nás? Tak mám tady nápovědu. Museli byste se za ní vydat na místo, kde panuje drsné počasí. Průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 stupeň Celsia. No to se asi dá předpokládat, když je nejvýše položená. Bude to někde vysoko. Tak i vám, paní Šárko, dám 3 možnosti, abyste prostě mohla tipnout, kdybyste nevěděla. Takže za A je na pradědu v Hrubém Jeseníku. Za B. Nejvýše položená rozhledna v Čechách nebo u nás je na Kleti v Blanském lese. A nebo za C. Je na Sněžce v Krkonoších.
2: Já bych zkusila tu Bčko.
1: Kleť v Blanském lese, no. Si myslíte, že je nejvýše položená rozhledna. Tak, paní Šárko, je to Ačko, je na pradědu v Hrubém Jeseníku a je to rozhledna, ten televizní vysílač z roku 1968, původní kamenná rozhledna tam stála už v roce 1912, byla ve stylu gotického hradu, ta se ale po druhé světové válce zřítila a teď tam stojí slavný televizní vysílač na jehož vlastně části, na tom tubusu té rozhledny, toho vysílače je i rozhledna, no a na pradědu je to nejvyšší rozhledna, protože na Sněžce rozhledna není žádná, tam je jenom Česká poštovna a další budovy a ta Kleť v Blanském lese je taky vysoko, ale praděd je prostě výš. No tak dobře. Nebuďte smutná, máte tady aspoň nevadí. Jistotu a to je kapela Mandraže a Brouci. Tak si ji užijte. A ještě se vás zeptám, než pustíme tu

0: písničku, pokud jsem vám teď tady neskazila náladu.
1: Ne.
0: Jestli máte dovču, nebo co děláte, jak si užíváte léto?
1: No, teď jsem přišla, mám ještě v práci jsem dovolenou, budu mít až za 3 týdny. Teď mám raně, jak jsem přišla z práce a tak jsem něco povařila a teď právě to poslouchám v kvízovku.
0: Tak jestli jste povařila a ještě jste se nenajedli, tak dobrou chuť k večeři a pěkný večer.
1: Můžu jenom, ano? Ještě teda jako tu písničku bych věnovala teda vám všem, jako i posluchačům a panu Filipovi k včerejším narozeninám, dodatečně.
0: Dobře, to jsou báječné vzkazy součástí kvízovky. Tak se mějte pěkně, paní Šárko, Dobře. Užívejte léto a vy zase taky. Někdy naslyšenou. Hezký den.
1: Taky, nashledanou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Tak, v kvízovce jsou aktivní jižní Čechy, protože další soutěžící je také z Českých Budějovic, z jižních Čech pan David. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
2: Pěkný den přeju.
1: Tak jak je u vás, to už jsme dneska slyšeli, že to bylo takové divočejší, říkal posluchač před vámi. Vy máte dovolenou, máte volno nebo máte zápřah a teď relaxujete u kvízovky?
2: Mám, relaxuju, dovolenou mám až příští týden.
1: Až příští týden. No tak dobře, jaký máte plán? Můžu se zeptat, stačí třeba jenom Česká republika, zahraničí?
2: Ne, pojedu na chalupu, tam si napustím svůj 60-litrový bazének a doufám, že budou ty vedra a já se tam budu krásně
1: prostě. Pohoda, žádný stres.
2: Ochlazovat.
1: Ano, žádné davy, chalupa. Ale tak chalupa to zní tak trošku jako, nebo zavání prací taky, ne?
2: Já si umím najít takový výmluv, že na tu práci nikdy nedojít.
1: No hlavně, jestli na tu práci potom máte lidi teda. Někdo to udělat většinou musí. Takže
2: to
1: máte
2: taky
1: to.
2: Nemám.
1: Nemáte. Takže samozřejmě každý odpočívá a tráví dovolenou, pokud je to možné, podle svého gusta. Někdy to nejde, ale pane Davide, vy si to, jak vás poslouchám, určitě umíte udělat tak, jak vy to chcete, jak se vám to líbí, což je fajn. Vy jste turista?
2: No, tak když je nějaký cíl, něco zajímavého, tak jsem turista.
1: A tam v okolí, kde máte chalupu, je nějaká rozhledna?
2: No, tak tam jsou spíš ty houby a to pivo.
1: Takže Češi národ houbařů a pivařů. Ano, takže vy nejste rozhlednář typicky, dobře.
2: Ne,
1: ale my dneska máme to rozhlednové téma. My jsme už mluvili o nejstarší rozhledně v Čechách, o nejvýše položené. No a teďka by nás zajímalo, co si vyberete za otázku, za písničku, protože podle toho bude vypadat ta otázka.
2: Zvolil jsem 15.
1: 15, to je Valdemar Matuška, Jo, třešně zráli, písnička je jasná. A jaká rozhledna tady na vás číhá? Nejvyšší rozhledna Česka, čili před chvílí jsme měli nejvýše položená. Teď jde o tu samotnou stavbu. Nejvyšší, jo, rozhledna Česka. Rovnou vám dám tři možnosti, ať se s tím moc netrápíte, můžete vybrat. Tak, nejvyšší rozhledna Česka by mohl být buď za A televizní vysílač Praha, je to Žižkovský televizní vysílač, je to věž vysoká 216 metrů a má vyhlídku, vyhlídkovou plošinu ve výšce 93 metrů. Nebo by to mohla být prosklená vyhlídka s přístupným ochozem na jedné z věží elektrárny Ledvice, to je mezi Bílinou a Teplicemi, a nebo by to mohla být vyhlídková terasa Skyview na vrcholku AZ Tower v Brně a ta nabízí pohled do okolí z výšky více než 100 metrů nad zemí a první místo žebříčku nejvyšších rozhleden v České republice patří, no to za chvíli uslyšíme, takže když to shrnu, která je nejvyšší, Žižkovský televizní vysílač, ta prosklená vyhlídka, anebo vyhlídková terasa Skyview na vrcholku AZ Tower v Brně?
2: Já bych zkusil Žižkovský vysílač.
1: Žižkovský vysílač Praha. Tam jsem zmínila, že je to věž vysoká 216 metrů, vyhlídková plošina ve výšce 93. Ale nejvyšší je to Bčko, prosklená vyhlídka s přístupným ochozem na jedné z věží elektrárny Ledvice mezi Bílinou a Teplicemi, protože tam je vyhlídková plošina ve výšce 144 metrů a celá ta věž měří 145, takže ta je vlastně až úplně nahoře. A je to taky současně nejvyšší průmyslová stavba u nás. No 144 metrů, to je hodně. Ty běžné rozhledny, ty mívají tak těch 20-25, takže když si tohle představíte, tak to je pro silné nátury, jenom vyšplhat na tuto rozhlednu. No, takže pane Davide, dneska je to jenom za písničku, ale zase jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o rozhlednách. Vy si určitě nedáte ve vašem 60-litrovém bazénku kazit dovolenou neúspěchem v kvízovce, protože příští středu zase můžete zavolat, vlastně ne, pravidlo je jednou za měsíc, víte, tak až v srpnu. Tak jo. Děkuju, hezky se vám...
2: Nevyhraju, můžu volat pořád.
1: Tak máte pravdu. Hezky se s vámi povídalo a mějte se moc krásně a naslyšenou zatím.
2: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak a písničku pan David vybral, je to Valda Matuška, Jo, třešně zrály, a pořád ještě můžete soutěžit, takže volejte, jestli chcete.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: První prázdninová a první červencová kvízovka s letními písničkami pokračuje a tady je další soutěžící a já vítám ve vysílání paní Janu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: A paní Jana s námi soutěží kde?
2: V Rokytnici nad Jizerou, domově důchodců. Nebo domově seniorů.
1: Ano, tak vy jste pod horami, tak jak vás tam sebrali ta vedra? Sebrala ta vedra a bouřky?
2: Bylo to teda šílení. Vedra teda na mrtvici, protože to nebylo k tomu udržení.
1: A teď, jak zapršelo? Zapršelo i u vás, předpokládám?
2: Zapršelo. I bouřka byla v noci, takže to teďka už jde.
1: Říkala, myslím, paní Jiřina, že se lépe dýchá tam u nich na Náchodsku, u vás taky.
2: Dýchá se líp, je to pravda. Já jsem z toho trochu nachlazená, to se už dá.
1: No, protože je to obrovský rozdíl teplotní, je to opravdu veliký skok, takže ano, nějaká rýmička bolení v krku, nebo no, i vlastně takové ty úpaly z tepla, ještě přehrátí to doznívá, no tak je to prostě léto. Tak to někdy v létě bývá a zvlášť v červenci, který teda naštěstí začal docela příjemně ty dnešní teploty, to se dá docela vydržet, předpokládám, zvlášť u vás tam v Pojízeří. Tak paní Jano, my dneska tady kvízovkujeme na téma rozhledny, kdyby se vám podařilo trefit správnou odpověď na dnešní otázku, tak můžete získat luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji, budeme o něj losovat před 19. hodinou, tak ale to záleží tak, jakou otázku si vyberete, takže číslo.
2: No, já jsem si vybrala otázku číslo 2.
1: Číslo 2. Podle písničky, že máte ráda Zuzku Norrisovou, Letní lásku. Tak Letní lásku jsem připravila, tu máte písničku, máte jistou. A teďka k té otázce tady máme číslo 2. Číslo 2. My jsme se dozvěděli dneska o nejstarší, nejvýše položené, nejvyšší rozhledně a teď, ale to je docela kuriozní, nejnižší rozhledna Česka, nejnižší, jo? Rozhledna Česka. Mm-hmm. Tak dám vám 3 možnosti, paní Jano, můžete to tipnout. Je to buď za A, rozhledna Bára na Čertově skalce, to je jižně od Chrudimi, nebo za B, rozhledna Čáp v Adršpašsko-Teplických skalách, nebo za C, Cimrmanova, rozhledna u Nouzova. Nejnižší.
2: Tak já se zkusím tipnout Cčko.
1: Cimrmanova rozhledna u Nouzova, mm-hmm. Cčko. Proč typujete zrovna Cimrmanova rozhledna?
2: No tak jako já teda nevím, ale zatím říkám, je to asi tak nějak něco, že by to mohla být tato.
1: No, protože co je spojeno s Cimrmanem, tak to bývá velmi kuriozní. Tak jste to trefila správně, ano. Gratuluju. Je to opravdu Cimrmanova rozhledna u Nouzova. Je to nejnižší rozhledna u nás. Jak známo, tak Jara Cimrman neměl rád výšky, takže ta rozhledna skutečně vysoká není. Její výška se uvádí jako záporná, minus 15 cm. A to znamená, že nevystupuje nad terén, naopak je v jakémsi jako dělíčku takovém umělém. Kromě kouzelného výhledu tam milovníci recese můžou vyzkoušet třeba i prototyp Cimrmanova dalekohledu nebo šlapací telefon. Takže jste to trefila správně, gratuluju vám a postupujete do slosování před 19. hodinou. No a ještě k těm dvěma, které jsem zmínila jako další možnosti. Bára na Čertově skalce jižně od Chrudimi taky není vysoká, 15 metrů a rozhledna Čáp v Adršpašsko-Teplických skalách měří jenom 13 metrů, no ale prostě na Cimrmanovu to nemá. Takže fajn, paní Jano, zůstaňte na příjmu, kvízovka bude pokračovat losováním před 19. hodinou. Užijte si krásný podvečer s Českým rozhlasem. Zatím naslyšenou.
2: Zatím naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Můžete se těšit na kvízovku po celé léto, po celé prázdniny, vždycky ve středu po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu a dneškem počínaje se tady snažíme do kvízovky také vybírat vždycky 25 opravdu pěkných letních písniček pro pohodu, pro příjemné letní dlouhé, světlé, teplé podvečery nebo i deštivé, jako třeba dneska. No ale teď se dostáváme pomalu k tomu nejdůležitějšímu a to je losování. Máme tady dneska ve hře luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji z zvlhčovač vzduchu s difuzérem, aromatizuje a zvlhčuje vzduch kombinací účinku vodní mlhy a esenciálních olejů. To je bezvadná věc, navíc i jako s moc pěkným designem. Takže samozřejmě do toho losování postoupili jenom ti z vás, kteří správně odpověděli na dnešní rozhlednovskou soutěžní otázku a nebo ještě také trefili to šťastné číslo hned na začátku. Dneska to byla jednička a to byl pan Filip. Takže máme tady několik kandidátů, z nich teda to štěstíčko dneska se usmálo na paní Janu z Rokytnice nad Jezerou, které blahopřeju, protože získává luxusní dřevěný aromadifuzér Fuji. Vám všem, kteří jste se dneska dovolali a zúčastnili jste se kvízovky, moc děkuju za to, že jste si udělali na kvízovku čas i za to, že jsme si popovídali, pokud jsme se tedy slyšeli moc hezky na takové letní dovolenkové téma, takhle by to krásně v pohodičce mohlo plynout i po celé prázdniny, takže se třeba ještě uslyšíme nebo zase s kolegou Karlem Sladkým v kvízovce ve středu po 18. hodině už příští týden. Tak pro tuto chvíli je to ode mne všechno. Romana Joudalová vám děkuje za účast ve hře. Blahopřeji paní Janě k výhře a přeji vám krásný večer s Českým rozhlasem. Budou nás čekat za chviličku zprávy a potom už další program. No a zase někdy naslyšenou v kvízovce.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičínská nemocnice má novou magnetickou rezonanci. Používání amalgámových výplní v zubařských ordinacích dneškem skončilo. Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartůňková jsou ve Wimbledonu už ve třetím kole a zítřek bude většinou polojasný, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Oblastní nemocnice Jičín dnes oficiálně zahájila provoz magnetické rezonance. Nové pracoviště za 640 milionů korun by mělo zlepšit zdravotní péči v regionu a zkrátit čekací doby na vyšetření pacientů v celém kraji. Pacienti z Jičínska doteď museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Trutnov má už 120 sdílených kol. Jejich počet opět navýšil, protože poptávka po této službě stále roste. Navíc přibyla i nová stanoviště na autobusové točně ve Volanově a druhá v Poříčí. To má zjednodušit cestování a přestupy lidem z okrajových částí města. Velký zájem o elektrokola potvrzuje mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlová.
2: Trutnováci jsou již druhým rokem nejaktivnějšími uživateli v celé České republice, tedy v přepočtu výpůjček na jedno aktivní kolo. To si lidé půjčí v průměru 6,5krát za den. Trutnov se tak drží v celostátní top trojce, a to společně s Hradcem Králové a Přerovem.
0: Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou od dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj zvýší náklady pro pacienty i pojišťovny.
3: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
0: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila.
4: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká jí souboj s thajskou kvalifikantkou Savan Kevovou. Postoupila i 20-letá Nikola Bartůňková po výhře 6-2 a 6-4 nad krajankou Kateřinou Siňakovou. Barbora Krejčíková ještě hraje s Ruskou Andrejevovou.
4: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje většinou polojasno, během dne se mohou výjimečně objevit přeháňky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zúženou vozovkou počítejte na silnici 321 mezi Častolovicemi a obcí Libel na Rychnovsku. Důvodem jsou stavební práce na mostu přes řeku Bělou, které potrvají do konce července. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali, ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným. Tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou snáz kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat. Na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné. Od západu se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů. Na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem jí moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já jsem 20 let, já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku a co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A v koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcel, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně Vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do... A díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti. A díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní

0: i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou.
0: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičkou asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb, tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rokovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě zase jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásnej, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16 letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Sportsl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8 procentních bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených a podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domů. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Irma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem se zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohu třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech, rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až na Vorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, Tak jsme se pozdravili a říkám, tak když se pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, no tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem co měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé, ale přece jenom nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolájevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi vdanej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli staroveny na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéraze člověk, taky lesák, a říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželového tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo. A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by se dá těžko je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva, no a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no, a pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o 2 měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru 2 měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch 2 měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch 2 měsících, pro mě přijel dědeček zase v Rzalu a říká, nic, půjdeš

0: Ale bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manželé místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva. Vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
1: A bydleli jste?
0: Na Vánoce už jsme bydleli.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Život

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá.

0: I vám možná čo skrývá, no.
1: Chlap má brečet sám.
2: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
0: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, líbí třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
1: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
2: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
0: Celý život, 42 let.
2: Vy taky?
1: No, stejně. Naprosto stejně, no.
2: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
0: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažili se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila, to nás musí bavit.
2: Co vy, Josefe, myslíte?
1: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola v Opavě, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
2: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
0: Nebyly tam slzy. Já vám řekl, že jsem šla 3/4 roku ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením, paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, protože jsem 10. narozená, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
2: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
1: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
0: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
2: Je to kávovar.
0: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
2: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
0: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
2: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
0: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
1: No, to je pravda.
0: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
2: Tak vy budete dělat kávu
0: no.
2: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
1: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
2: Tak radost?
0: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný. Děkuju moc.
2: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
0: Ano, děkuju ještě jednou.
2: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
0: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
2: To já mám.
0: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já jsem s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že jí to příjemný není.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jak si uvedl maso, jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že ráno se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, i když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme. No.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo, no, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
3: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartůňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jimerské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teď tady s Voskovcem. Takže my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro cenzora dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak.
4: Proti státní.

0: tak oni ne tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli. Až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít. Protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná panička. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, to oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achillovy paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
1: Jedinci.
0: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občestávce, on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to schovají, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejte za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, a mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000, a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle toto zákona nám zavřeli osvobozený divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, Mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a schovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
3: Co tomu říkáte, pane Verichu?
2: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 900...
3: Z Náprstkova.
2: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnají. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám. můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky Pnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, souroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no tak se zvedly ruce. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těchto bumerangů, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těchto bumerangů se vyhodilo děsně moc. Oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang. Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo.
3: Tak vám děkuju.
2: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na raní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím.

Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most za

zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba, že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Stávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vyprhaví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967. Když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na české technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem v Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. Mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano,
1: chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže uh-huh. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Uh-huh. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. Hmm. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Mm-hmm. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na jako na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka. My jsme prostě šli a ona nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučeli ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: k toho. K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně ano. Litomský jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat teda velice rychle a sama. No, ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo po nějaký čtvrtý tříje, takže nějaký sedmi letech. A to je tak asi z mého příběhu
0: no,
1: nejdůležitější.
0: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, že jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: Už je pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, moc, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut. A na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko. Já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako, naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Uh-huh. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátím. My jsme měli svoju mlátičku, jo. Uh-huh. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než to v letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta mě té prázdně tam někam spadla do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strach, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odstřihli jsme to, ty krabičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: No. Mm-hmm. Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říkal, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem taky zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, takže já jsem akorát, myslím, nejstarší jsou, takže si to dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil taky, že se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no. A
0: no jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak, no, takhle moje, to je takový prostě prázdnin, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak jo, to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, Pondítuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Zapomněla ani říct. A právě my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky se... že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna viděla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: aby
0: jo.
1: jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady, krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou slezli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je, vedle sousedí, to byly 3 kluci, my 2, jsme si taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k ním, a když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On si to vymýšle.
0: No vymýšle. Je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že...
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Michal Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, a chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mm-hmm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme šli jsme na koupaliště ve Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase na starost, tak budete poslouchat i mě a ne já vám.
0: Uh-huh.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala, jo, a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř, a povídala jim tak, jako od sestry kamarádka, no vidíte, holky, já už má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, tak jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otáčet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem,
0: ano,
1: na seno, a honem na seno, honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mamka chodívali na velikánskou louku k Frejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže aby byl na zimu do sena.
0: Jo.
1: Aby se mohli krmit.
0: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
1: No, letos teda ne. Letos

0: jedou jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
1: jasně.
0: Mají si vnoučata.
1: Už je to
0: jinak. Takže já jako... už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště, no. Mm-hmm. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no.
0: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala na donoční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako... bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých.
1: Mm-hmm.
0: A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mi SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckého, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tak děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen, než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka po

0: pořádně přistřípnou za nos.
1: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva, než věrnou ženu.
1: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
0: A? Ano, milostivá. Muž.
1: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vážně. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to známe.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Já to bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady je tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak křičte loskově, nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl, vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já to už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
2: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
3: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
3: Jak si přejete, milost paní? Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě jako šarál.
3: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
3: Všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
3: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte? Rozumíte? Chci se s vámi střílet!
1: Vy si myslíte, že se vás bojím? Že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje? Ale to jste na omilu! Barbare jeden!
0: Povídám souboj! Nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy, Merviere, Merviere.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž, odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk. Žádné sentimentální štěně. Ale co já, ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
3: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale... ženská, to mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
3: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach, raketa. Že člověku lítojí zabíjet.
3: Tatíčku, na, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to... obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
3: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paži, ano. Uh-huh. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete? No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil,
2: jde tady přece totiž... Nejde totiž... Jde totiž... No ano, copak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
2: ale
1: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho, člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
2: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
2: Neodpustím.
1: Já tě ne... Nena...
3: Tak rychle, pojďte. No. Je to Lupič. Kde je ten hulvár? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
4: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Della jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime, musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrej den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny? To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj.

0: přívěsek. A ty mi děláš tik-tik-tik. Ukaž mi je.
1: Já ti chci něco říct.
0: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
1: Prodal jsem je.
0: Komu? Proč? Kde jsou?
1: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
0: Čime?
1: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebrejč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v Divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři.

0: Naschledanou.
1: Naschledanou, pane kolego.
2: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
0: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
2: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
0: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak. Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
2: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
0: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
2: Prosím, mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
0: Tak ho přiveďte.
2: Prosím. Svědek Králík.
3: Dobrý den.
0: Prosím, jméno a bydliště.
3: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
0: Tak vy jste, pane, byl při tom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
3: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
0: tak... Jak jste stál daleko?
3: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
0: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
3: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
0: Proč ne?
3: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
0: Jaké mělo číslo?
3: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
0: A jaký to byl vůz?
3: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznal.
0: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
3: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
0: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Vidíte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý.